0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladké

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
1: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
2: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
1: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
2: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
1: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
2: Kořalka úplně ne.
1: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
2: Hydrolát je vlastně voná vodička.
1: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může si to představit jako toaletní vodu třeba?
2: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
1: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
2: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
1: jako největší sílu,
2: největší vůni.
1: Bude dorůstat ta levandule?
2: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
1: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
2: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
2: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
2: Ano.
1: Polena. Se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
2: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
0: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřik, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25 cm. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si normálně kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselení, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýren, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale letos bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu, na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historii i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4 000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty má 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté. Ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.

0: nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
2: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
0: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
0: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě začalo vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. Policejní hlídky budou celý víkend kontrolovat příjezdy z dovolených. Dnes čekáme ještě oblačno, během dne polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v 10%, vysvětluje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
2: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
0: Nejzastoupenější odrůdy začnou vinaři sklízet začátkem září. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
3: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
4: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
5: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
6: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
5: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Zlína budou dnes bojovat o první body do ligové tabulky. V 6. kole v 17 hodin nastoupí na hřišti brněnské Zbrojovky, která 3x ze 4 zápasů bodovala a má odložené domácí utkání s Hradcem Králové k dobru. Kvalitu i formu soupeře si dobře uvědomuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
7: Zbrojovka do toho stopla velmi dobře, vyhrou na Spartě, dokázala zvládnout velmi takticky v Teplicích, takže má formu, má ten tým poskládaný velice dobře. Marta Svědík ví moc dobře, co chce a co potřebuje a si stavit tým, aby mohl být úspěšný v lize. Velmi disciplinovaný, takticky vyspělý tým. A teď jenom na nás, aby jsme se na to připravili, odjeli do Brna získat nějaký ten bodík.
0: Slovácko hraje v neděli v 17 hodin na hřišti Plzně. Počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme z počátku dne velkou oblačnost, postupně většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v průběhu dne bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor dávejte na 12. kilometru D2 ve směru na Brno, bourala tam dodávka. Na silnici 372 u Velkých Opatovic na Blanensku je hlášený spadlý strom, projíždějte tudy opatrně. A na silnici 374 v Knínicích na Blanensku u železničního přejezdu nefunguje světelná signalizace. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno v sobotu 29. srpna 2026. 4 minuty po 5. hodině začíná naše ranní vysílání. Svátek dnes mají Evelína a Miron. Přejeme vše nejlepší nositelům těchto krásných jmen. A když už jsme u kalendáře, tak u něj zůstaneme i po úvodních písničkách a podíváme se na zajímavé události a výročí, která jsou spojena se dneškem a naším územím. Čeká nás také jazyková dílnička amatérského jazykovědce Jiříka Trakova. Rachtulce a samozřejmě nezapomeneme ani na předpověď počasí. V noci to hřmělo a bouřilo, tak se podíváme, jak to dnes bude vypadat. A na to, jak funguje unikátní sousedská smlouva rodiny z Žabovřesk a biografu Lucerna, si posvítíme po 17:30. A v první hodině dnešního rána se vydáme také na Helvštín. Je toho dost a dost až do 9. hodiny u mikrofonu Janis Moras. Pohodové vstávání a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byl Jaroslav Fikrent v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno. Dnes máme sobotu 29. srpna a před několika minutami začalo ranní vysílání s dnešním datem. Máme 11 minut po páté. Pojďme se podívat, co se v tento den stalo v minulých letech, desetiletích a možná i staletích. V církevním kalendáři najdeme dnes památku umučení svatého Jana Křtitele, patrona tkalců, krejčích kožešníků nebo architektů, zedníků či tanečníků a zpěváků. Před 102 lety se narodila pedagožka a sběratelka lidové slovesnosti Ludmila Vráželová. Narodila se v Půlčíně u Francovy Lhoty a v době druhé světové války pracovala v baťových závodech ve Zlíně. Po válce učila v mateřských a základních školách a více než 40 let se věnovala také sbírání starých přísloví, pranostik, arčení z Hornolidečska a zabývala se historií Valašska. 29. srpna 1942 zemřel skladatel, sbormistr a dirigent Josef Vašata. Pocházel z Josefova na Hodonínsku, původně studoval bohosloví, později se ale plně soustředil na hudbu. I s mladším bratrem působil v Brněnském národním divadle. 29. srpna 1944 proběhla mezi americkými a německými letouny třetí letecká bitva nad Moravou. Bitva, která se odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína, vešla do dějin jako masakr 20. perutě v Bílých Karpatech. Němečtí stíhači sestřelili za pár minut všechny americké bombardéry. Před 56 lety, tedy v roce 1970, v tento den zahynuli v amatérské jeskyni v Moravském Krasu speleologové Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Krasem se tehdy přehnala bouřka, která zvedla spodní vody a oba utonuli. Tato událost je největší tragédií v historii české speleologie. Před 13 lety zemřel v Brně herec a dabér Jiří Tomek. Absolvoval JAMU a posléze jako herec začínal ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Později působil v někdejším divadle Bratří Mrštíků v Brně. Jeho první manželkou byla herečka Vlasta Fialová. Tak to byly události, ne tedy z úplně staletí minulých, spíše z toho století 20. Na starší události se podíváme přibližně za hodinku. Teď už je ovšem připraven Josef Wagner s další muzikou a potom nás čeká předpověď počasí. Pěkné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno.

0: let. Počasí.
1: Na žádné z měřících stanic na Jižní Moravě zatím teplota nepřekročila 20 stupňů, nejvyšší 18 máme hned na několika místech v Brodě nad Rýdí, Pohořelicích, v Troubsku, v Brnětuřanech, Lednici a v Kobylí, nejchladněji aktuálně v Ivanovicích na Hané, a to také proto, že z Tišnova Hájku nám údaj chybí, takže je otázka, jestli tam tepleji nebo chladněji, než jak jsem zmiňoval. Dnes nás čeká zpočátku velká oblačnost, postupně slunečno, ráno a zpočátku dopoledne bude tedy už zmiňovaná velká oblačnost. Pak očekáváme většinou polojasno, později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, foukat k tomu bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu a ten bude v průběhu dne slábnout a večer se změní na slabý proměnlivý do 10 km. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, biozátěž pro dnešek na stupni číslo 1, mírná zátěž, sluníčko nám vyjde 4 minuty po 6. hodině raní a večer zapadne přesně ve 7:45. Tak tolik počasí a už za chvíli přijde Jiří Krachtulec a jeho jazyková dílnička. Zůstaňte s námi a pěkné ráno.
2: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas Brno.

0: Tak to byl potulný hráč Václav Neckář, zpíval nám a dospíval 23 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, dnes máme sobotu a je tu pravidelný čas pro jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti. Dnes zamíříme do mokré čtvrti, no tak schválně, co tím Jiřík myslí.
1: Nestává se to moc často, ale přesto tu a tam dostanu od svých přátel námět či otázku pro jazykovou dílničku. Tentokrát to byla otázka, proč se říkalo mužům, kteří společně pili a povídali si v hospodě, kamarádi z mokré čtvrti. Někdy také z mokré kapličky. Proč se říká hospodě mokrá kaplička, či dokonce mokrá čtvrť, se mi v seriózních zdrojích nepodařilo vypátrat. Ani umělá inteligence nezabodovala. A tady se otevírá prostor pro fantazii a lidovou tvořivost. V hospodě, což je pro štamgasty takřka posvátný prostor, zpravidla nezůstane ani jedno hrdlo na suchu. A opakem sucha je mokro. Tak to nějak mohla vzniknout mokrá kaplička. Jako opak kapličky suché. A bylo-li na nějakém území více takových kapliček, čili hospod, dostalo název mokrá čtvrt. S úsměvem se s vámi loučí Jiřík Trachťa.
0: Tak třeba se takto někomu osvětlilo, proč se říká, že chodí do mokré čtvrti. Další jazyková dílnička zazní opět zítra v tomto čase. To, co nás čeká teď, je ještě muzika do zpráv v půl s Jakubem Večeřou. Carpenters jsou připraveni, potom budou následovat Nedvědi a to, co nás čeká potom po půl, je třeba velmi zajímavá, unikátní sousedská smlouva rodiny z Žabovřesk a biografu Lucerna. Pokud jste zvědaví, rozhodně zůstaňte s námi. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Janis Moras.

0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Jihomoravští hygienici letos zatím evidují víc než 100 případů infekcí ze zahraničí. Ty si přivezli cestovatelé z dovolených, hlavně ze vzdálenějších destinací. 10 nakažených zaznamenali epidemiologové u dětí ve věkové kategorii 1 až 4 roky. Podle Renaty Ciupek z krajské hygienické stanice se lidé v zahraničí nakazili třeba žloutenkou typu A nebo průjmovými infekcemi. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Mendlovo náměstí v Brně od pátku projedou řidiči bez omezení. Uzavírka kvůli havárii vodovodu z konce července komplikovala dopravu celý měsíc. Původně se počítalo s opravou propadlé silnice během několika dnů. Dělníci ale odhalili další poškození a práce se proto protáhly. Aktuálně se jezdí všemi pruhy a otevřené je i parkoviště. O rekordní zápis v počtu vodníků na jednom místě se dnes pokusí lidé v Dlouhém na Žďársku. Odpoledne se sejdou u tamního rybníka Halíř. Koná se tam rozloučení s prázdninami spojené se srazem pohádkových bytostí v kostýmech a neckyádou. Program začíná v 15 hodin a připravený bude i doprovodný program. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor na 12. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno, bourala tam dodávka a na silnici 374 v Knínicích na Blanensku u železničního přejezdu nefunguje světelná signalizace. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpívala nám Naďa Urbánková. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme za vteřinku 6 minut po půl šesté. Vstupenky do nejstaršího kina v Brně jako odměna za společnou nosnou zeď. Jak funguje unikátní sousedská smlouva rodiny z Žabovřesk a biografu Lucerna, to se dozvíte v reportáži už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Brněnské kino Lucerna promítá nepřetržitě více než 110 let a patří k nejstarším fungujícím biografům v Česku. S jeho budovou na Minské ulici v Žabovřeskách se pojí i jedna neobvyklá sousedská dohoda, na kterou nedávno upozornil server CNN Prima News. Členové rodiny, která poskytla prostavbu sálu nosnou zeď svého domu, získali doživotní volný vstup na všechna promítání.
1: Když něco moc křičí v tom ve filmu nějaký opravdu dramatický jako momenty, že ta hudba sem, nebo ten zvuk je sem slyšet, ne, že by bylo rozumět, ale je to sem slyšet a když lidi odchází z kina, tak taky.
2: Vypráví mi 73-letá Marta Bílková, která velkou část svého života prožila v domě hned vedle kina Lucerna v Brně. To je jedním z nejdéle hrajících kin v České republice. Promítá se tam už od roku 1915, vysvětluje ředitelka kina Petra Elizabet Kačírková.
3: Bartolomí Novák a Perpetua Novákovi, to vlastně byli manželé, měli stavební firmu a oni se zamilovali tehdy do úplné novinky, což bylo kino, a rozhodli se, že by si postavili svoje vlastní kino v Žabovřeskách.
2: K úzkému kinu mezi secesními domy se v roce 1935 připojila ještě chodba se zázemím, která se musela doslova opřít o jeden z domů.
3: Protože to byla poměrně úzká parcela, tak se domluvili vlastně s jedními sousedy, s Losmanovými, že by využili právě tu jejich vlastně jako boční stěnu nosnou toho domu plus část trámový do střechy.
2: Majitelé kina tehdy s rodinou sepsali smlouvu, která jim zaručila doživotní vstup do kina zdarma.
1: Věděli jsme, že existuje nějaká taková smlouva, ale vůbec nás to nezajímalo. Protože když tam byla maminka zaměstnaná, tak děti zaměstnanců chodili do kina zadarmo automaticky.
2: Marta Bílková tak měla v dětství kino prolezlé doslova skrz na skrz. No a když bylo na nějaký film vyprodáno, promítači vzali děti do kabiny, aby se na film mohli podívat alespoň malým okýnkem.
1: Byla jsem velice často na těch filmech o Vinetuovi, protože to jsem byla dítě školou povinné. Měla jsem dlouhý černý vlasy a s kamarádkou jsme si hráli na Vinetu a Olče Trhenda a běhali jsme tady v lese po Vilzoňáku. Takže jako toho jsem viděla mockrát. Pro nás je to hodně provázaný, ty životy s tím kinem, jednak kterou máme společnou zeď a jednak jsme tam toho hodně zažili. Hodně jsme chodili do kina.
2: Společná zeď tam stojí dodnes a podle ředitelky kina Kačírkové platí i stará dohoda. Dveře do Lucerny má tak rodina stále otevřené. Z Brna David Jager, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Situace zůstává na jižní Moravě nezměněná, stále máme maximálně 18 stupňů aktuálně, a to na 5 místech: Brod nad Dyjí, Pohořelice, Brnotuřany, Lednice, Kobylí. Stišnova hájku nám stále údaj chybí a nejchladněji tedy máme teď v Ivanovicích na Hané 16 stupňů. Očekáváme zpočátku dnes velkou oblačnost, postupně slunečno. Ráno a zpočátku dopoledne bude ta oblačnost a postupně potom většinou polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu, ten bude v průběhu dne slábnout a večer se změní na slabý proměnlivý do 10 km. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, až večer budou místy mírně nepříznivé a biozátěž bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko vyjde za nějakých bezmála 20 minut, 4 minuty po 6. hodině raní a zapadne večer přesně ve 7:45. Tolik počasí ode mě, za necelou půl hodinku už se spojíme s brněnskými meteorology. Ti nám poví o počasí zase něco podrobnějšího. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno, za chvíli se vydáme společně na Helvštín.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jen třetím nádvořím hradu Helvštína. Koná se tam tradiční kovářské fórum propojené s festivalem kovářského umění Hefajston. Tým uměleckých kovářů pod vedením Václava Nohy z Předína dostal týden na to, aby zhotovil umělecké dílo, které natrvalo ozdobí hradní expozici. Dostalo jméno Zrozen v ohni.
1: Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně pracují i více než 12 hodin denně. Všichni proto mají stále po ruce hrnky s kávou.
2: U těch výhních zpracováváme silný pásoviny a je tam obrovský teplo, takže člověk jako je z toho docela neupitej.
3: Takže bez kávy to nejde.
2: Nejde.
1: V kovárně Václav vyrábí 2metrovou plastiku kováře při práci. Je složená ze silných kovaných pásovin. Vzájemně jsou probíjené a nýtované. Zástěru má Stepané Mosazy. I když Helvštín je pro mistry černého řemesla světovým centrem, žádnou nadživotní plastiku kováře ještě nemá.
2: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou výzvu jako zvládnem, protože je to opravdu těžký a je to už level nad levelem, no. je to velká výzva. Sice máme už pár postav, velkou fontánu, 3,5metrový fontány s velkýma postavama, s kortenovýma, s pásovým taky, máme spoustu věcí za sebou, takže tím, jak jsme vyráběli první kus, tak v podstatě jsme si to ujasnili, že vlastně to jde. Pomalu se nám to nahoře zbíhá, za chvilku budeme nejtovat.
1: V rámci kovářského fóra umělci pro hradní expozici vyrobili už na 40 plastik. Pro tu nejnovější kastelán Jan Laurov hodné umístění ještě nemá.
4: Jsou tady díla třeba od nedávno zesnulého akademického sochaře Igora Kitzbergera, takže i v takové té nostalgické vlně rádi vlastně pozorujeme tady třeba ležícího Komenského nebo Paganiniho. No a z těch mezinárodních týmů se tady velice pěkně zapsal třeba Claudio Botero se svou rodinou, anebo když teďka se podíváme na tu celospolečenskou situaci a celosvětové dění, tak já osobně rád vzpomínám tady na kooperaci třeba rusko-ukrajinského týmu, anebo izraelsko-palestinského týmu, kdy prostě teď si myslím, že už to jsou pouze vzpomínky.
1: Nové dílo návštěvníci hradu můžou poprvé obdivovat při zahájení Hefajstonu. Letos na něm přislíbilo účast 600 mistrů černého cechu z celkem 20 zemí světa. Z Helvštína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ve Vrbovci u Znojma dokončili rozsáhlou rekonstrukci základní školy. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, vakcíny totiž nedostanou včas. Brněnský festival židovské kultury Štetlfest dnes pořádá den Arnošta Lustiga a čekáme zpočátku ještě více oblačnosti, během dne většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Základní škola ve Vrbovci u Znojma má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Trvala víc než rok. Obě školní budovy dělníci zateplili, vyměnili okna a namontovali žaluzie. Nové jsou taky rozvody topení, elektřiny a vzduchotechniky pro víc než 350 žáků. Celkové náklady byly podle nezávislého starosty Vrbovce Jiřího Písaře víc než 70 milionů korun. Z toho zhruba 30 milionů pokryly dotace. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
4: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
2: Proti chřipce se v Česku podle Chlípka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné. Na brněnské přehradě se zhoršila kvalita vody. Jihomoravští hygienici ji po posledních měřeních zařadili do kategorie 4, což značí vodu nevhodnou ke koupání. Jakost vody označují 5-bodovou škálou. 4 udělili i dvěma lagunám v horní nádrži Nových Mlýnů.
5: Po koupání ve vodě v kategorii 4 hrozí například zažívací potíže, průjem, zvracení, kožní problémy nebo záněty očí a uší. Hygienici koupání zvlášť nedoporučují těhotným ženám, dětem a alergikům. Naopak třeba přírodní koupaliště v Lulči na Vyškovsku, vodní nádrž Lučina na Hodonínsku, Vranovskou přehradu na Znojemsku nebo lom Jančův vrch u Mikulova po měřeních označili stupněm 1, což je nejlepší možný výsledek. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: V Brně se dnes koná den Arnošta Lustiga. Spisovatele a publicistu si tam připomenou návštěvníci Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Na programu je autorské čtení, literární workshop s Lustigovou dcerou Evou i promítání dokumentu. Akce se pořádá k výročí 100 let od narození světoznámého autora.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy bude ráno ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný západní vítr bude v průběhu dne slábnout, večer vítr slabý proměnlivý a biozátěž pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, aktuálně dávejte na silnici 374 v Knínicích na Blanensku. U železničního přejezdu tam nefunguje světelná signalizace. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Brno v sobotu 29. srpna 2026 jsou 4 minuty po 6. hodině a druhou hodinu našeho ranního vysílání už za chvíli odstartujeme nahlédnutím do kalendáře, kde najdeme významné události, které se staly právě dnes. Následně se spojíme s brněnskými meteorology, kteří pro nás budou mít podrobnou aktuální předpověď počasí. Po 6:30 se podíváme na proces rehabilitace arcibiskupa Josefa Karla Matochy a před 7:00 představíme svitavský stříbrný poklad, který se ode dneška stěhuje na místo nálezu. Na krátkou dobu ho tam zapůjčilo Moravské zemské muzeum. Chybět nebudou písničky, které nestárnou, už za chvíli Viktor Sodoma. U mikrofonu až do 9:00 Janis Moras, přeji vám pohodové sobotní ráno.
3: Český rozhlas Brno.

Tak to byl Petr Kotwald v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 29. srpna. Pojďme se podívat na události spojené s dneškem. 29. srpna 1312 král Jan Lucemburský potvrdil brněnským měštěnům privilegia, kterými je osvobodil od placení cla za jejich zboží na cestách v Čechách a na Moravě. Ve stejný den ale v roce 1811 v Brně vznikla vzdělávací moravskoslezská společnost k povznesení orby, přírodoznalectví a vlastivědy. Její členové dlouhodobě usilovali o založení muzea. Jako památné datum se nakonec do archivů zapsal 29. červenec 1817. Tehdy císař František I. vydal dekret, který stvrdil vznik zařízení s názvem Františkovo muzeum, ze kterého se později stalo Moravské zemské muzeum. Dnešní den je spojený také se jménem Augustina Kratochvíla. Narodil se 29. srpna 1865 v Bučovicích, byl to římskokatolický duchovní a historik a věnoval se vlastivědné činnosti a byl jedním ze spolutvůrců vlastivědy moravské. 29. srpen byl narozeninovým dnem filologa Františka Novotného, který přišel na svět v roce 1881. V 39 letech se stal profesorem klasické filologie na Masarykově univerzitě v Brně, později pak řádným členem České akademie věd a umění. František Novotný mimo jiné přeložil do češtiny Platónovo dílo. 29. srpna 1890 se narodila lékař a fyziolog Wilhelm Laufberger. Byl profesorem na Masarykově univerzitě v Brně a také Univerzity Karlovy v Praze a stal se zakladatelem Ústavu fyziologických regulací Československé akademie věd. Stál u zrodu české endokrinologie a věnoval se studiu vyšší nervové činnosti. 29. srpna 1915 se v Brně narodil Miroslav Zejda, činoherní herec a režisér. V 15 letech poprvé vystoupil na prkna znamenající svět a už jim zůstal věrný. V letech 1955 až 1966 zastával místo ředitele tehdy státního divadla v Brně. Od roku 1967 působil v satirickém divadle Večerní Brno. Brněnskou kulturu obohatil nabídkou spolupráce mimo brněnským umělcům, jako třeba Miroslavu Horníčkovi, Valdemaru Matuškovi nebo slovenské úspěšné dvojici Lasica Satinský. Miroslav Zejda zemřel 27. července roku 1974. Tak tolik události spojené s dneškem. Hana Zagorová nám zaspívá další písničku a potom už se spojíme s brněnskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Jak jsem sliboval, tak přímo s brněnskými meteorology na druhé straně linky je teď připraven Petr Hruška. Hezké sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je aktuální situace na jižní Moravě?
2: Aktuálně máme většinou velkou oblačnost, aj keď už jsou v něj trhliny, ale polojasná ještě zatím málo. Zrážky už se vyskytují jen okrajovo na krajnom východě Hodonínska, odcházejí ďalej na východ až severovýchod. Noci nám na některých místech celkom výrazně napršalo, hlavně v páse přibližně od Znojma cez Brno ďalej na Výškovo. Tam na niektorých miestach dokonca i okolo 30 mm, ale inde sa nájdú lokality, kde pršalo veľmi málo, napríklad okolo Pálavy alebo ďalej smerom na Břeclavsko, tam len okolo 1 alebo 2 mm zrážok. Bolo to často v prehánkach a búrkach i takých intenzívnejších, takže preto zase také veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami. No a v tejto chvíli nám fúka mierny západný vietor a teploty sú prevažne od 14 do 18 stupňov.
1: Jak to bude vypadat přes den?
2: Cez deň by tá oblačnosť sa mala zmenšovať, takže postupne očakávame väčšinou polojasnú oblohu, večer i skoro jasno, zrážky žiadne, maxima 25 až 28 stupňov Celzia, no a mierny západný vietor bude v priebehu dňa postupne slabnúť, večer potom by mal byť slabý, premenlivý.
1: Jaké máme teplotní rekordy z 29. srpna?
2: Najvyššia hodnota bola zaznamenaná v roku 1992 Diákovice 37,4 stupňa Celzia a najnižšia hodnota z roku 1978 Boskovice 0,8 stupňa.
1: Tak to byl Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a těším se příště naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Já už jen dodám, že biometeorologická předpověď je na dnešek hlášená na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž a sluníčko nám vyšlo před nějakou čtvrt hodinou, přesně 4 minuty po 6. raní. Večer pak zapadne přesně ve 7:45.
3: Pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Čí život někdy neplaval na vodě, zpíval nám Xindl X, posloucháte Český rozhlas Brno, naše ranní sobotní letní vysílání v sobotu 29. srpna. Chýlí se nám tedy ke konci prázdniny a za chviličku začíná školní rok, ale přeci jenom máme ještě víkend, pojďme si ho užít. Blíží se nám půl sedma a tento čas pravidelně v sobotu patří tipu na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz, tam mám jej pro vás. Bude se týkat něčeho, co v těchto dnech nebo nastává obvykle a ještě obvykle čas, ale letos ne, protože vinobraní nastává o dva týdny dříve. Hrozny kvůli suchu nedorostly do velikosti, kterou by si vinaři přáli. To je titulek článku a vinařům na jihu Moravy letos začíná vinobraní o dva týdny dřív, než bylo běžné v předchozích letech, protože máme obrovská vedra a kvůli tomu tedy dozrávají hrozny rychleji. Jsou ale menší a výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s obavami, píše se v článku. Hrozny odrůdy Miller Tyrgau vlivem horkého počasí dozrály asi o dva týdny dříve než obvykle a nedorostly do takové velikosti, jakou by si vinaři přáli. Jsou drobnější, často mají velikost třeba jen hrášku, hrozen je rozvolněný a oproti normálnímu stavu často poloviční. To bude mít výrazný dopad na celkový výnos. Podle vedoucí vinice Zdeňky Bučkové očekávají, že letošní sklizeň dosáhne zhruba 40% sklizně běžné a letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keřevinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali a hrozně tak mají méně místa, kde by mohli vyrůstat. Přírůstky jsou velmi malé a dřevo, ze kterého vybírají tažně na příští rok, na kterém hrozně rostou, jsou taky velmi, velmi malé. Takže to je ta aktuální situace. Lépe jsou na tom samozřejmě ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy, ale ne všichni si tento nákladný systém můžou dovolit, se píše v článku. Na vinicích bez závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent. Už první odhady kolegů, kteří sbírali na vinicích, tedy vinařů, kde závlaha možná nebyla, naznačují, že nejenom výnosy, ale také výlisnost jsou někde na polovině toho, co byli vinaři zvyklí. Zatímco v létě déšť i chyběl, v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat a to přináší riziko hniloby nebo plísní. V tuto chvíli by si tak možná, bude to znít paradoxně, vinaři přáli, aby příliš nepršelo a ty škody nebyly ještě větší. Tak tolik můj tip na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz. No a v tuto chvíli si dáme ještě písničku Valdemara Matušky a pak už přijde Jakub Večera s nejčerstvějšími zprávami.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v 10%. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy. Dělníci v Hodoníně dokončili nové dopravní hřiště v areálu základní školy Vančurova. Práce vyšly na víc než 16 milionů korun. Děti z Hodonína a 17 spádových obcí ho budou moct využívat od září. Na hřišti jsou zpevněné silnice i zelené plochy, uvedl krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek. Dnes v 10 hodin vyjde od 21. budovy Baťovského areálu ve Zlíně průvod účastníků festivalu FEDO. Hudebníci, tanečníci, zpěváci i další účastníci Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů projdou přes tržiště pod kaštany na náměstí Míru. Omezí krátce provoz hromadné dopravy. Festival začal ve čtvrtek a skončí v neděli. Fotbalisté Zlína budou dnes bojovat o první body do ligové tabulky. V 6. kole v 17 hodin nastoupí na hřišti brněnské Zbrojovky. Ta 3x4 zápasů bodovala a má odložené domácí utkání s Hradcem Králové k dobru. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude ráno ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na nehodu osobního auta na 214. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný a u křižovatky ulic Koliště a Cejl v Brně je mimo provoz světelná signalizace. Počítejte s možným silnějším provozem. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 6 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Brno, to byly poslední tóny a akordy. Možno se ti zdá, Miroslav Žbírka nám zpíval. Soud letos po 76 letech rehabilitoval arcibiskupa Josefa Karla Matochu. 11 let byl nezákonně internovaný komunistickým režimem. Po písničce se dozvíte více o souvislostech spojených s jeho místem posledního odpočinku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Římskokatolický arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Karel Matocha byl 11 let internovaný komunistickým režimem. Narodil se v Pitíně na Uherskobrodsku v roce 1888 a o 73 let později byl v této obci také pochovaný. O místu jeho posledního odpočinku ale nemohla rozhodnout ani církev, ani jeho rodina. A doteď o definitivním umístění jeho ostatků nepadlo jasné rozhodnutí.
1: Když jsem jim projížděl Pitínem poprvé, ještě v 80. letech, kdy jsem se živil jako řidič a jel jsem ze Slavičína do Uherského Brodu. Zaujal mě kostel, který byl takovou výraznou dominantou, tak jsem zaparkoval na návsi.
2: K místu odpočinku Josefa Karla Matochy mě doprovází bývalý pitínský farář Zdeněk Gerás. V Pitíně sloužil 22 let, ale hrobu arcibiskupa se všiml ještě mnohem dříve.
1: Tady mě právě zaujal pomník pana arcibiskupa Matochy, o kterém jsem vlastně vůbec nic tehdy nevěděl.
2: Už tehdy jste si ho tak všiml?
1: Tehdy jsem si ho všiml, protože je v první řadě, v řadě kněžských hrobů.
2: Jak se arcibiskup ocitl tady v Pitíně?
1: Po 11 letech internace, kdy pan arcibiskup zemřel, tak bylo rozhodnuto státními orgány, že nebude pohřben v katedrále, tak jak je obvykle u biskupů, ale že bude pohřben v místě rodiště.
2: Státní bezpečnost v den pohřbu, tedy 6. listopadu 1961, tajně převezla rakev arcibiskupa do Pitína.
1: Byla sledována docházka zaměstnání ve školách, ale lidé prostě opustili pracoviště a přišli. Ten dav byl tak velký, že prorazil ten policejní kordon a lidé se zhromáždili tady v kostele a kolem kostela. Ty pohřební obřady probíhaly tady u hrobu. Bylo zakázáno zvonit kostelními zvony, což pan kostelník statečně ignoroval, takže lidé věděli, že rakev přijíždí, takže i když měl pohřeb probíhat tajně, tak se to estébákům nepodařilo.
2: Olomoucké arcibiskupství ale dlouhodobě uvažuje o přenesení ostatků do mauzolea biskupů v katedrále svatého Václava v Olomouci. S Olomoucí byl Matocha spjatý polovinu jeho života a případným přenesením ostatků by se podle mluvčího arcibiskupství Jiřího Gračky splatil dluh vůči jeho osobě.
3: Olomoucká katedrála svatého Václava je srdcem celé diecéze, místem posledního odpočinku mnoha dalších biskupů. Pokud chceme památku arcibiskupa Matochy a jeho odkaz více přiblížit věřícím i širší veřejnosti a důstojně ho uctít, představuje právě katedrála přirozené a symbolické místo.
2: Arcibiskup Josef Karel Matocha leží tam, kde jsou pohřbení i jeho příbuzní. A tak prý, paradoxně, komunisté splnili jeho přání. Proto se Pitíňané s případným přesunem jeho ostatků smířit nechtějí, dodává farář Grás.
1: A samozřejmě se jim to vůbec nelíbí, protože si uvědomují, že ten arcibiskup v Olomouci nic dobrého nezažil a tady je mezi svými.
2: Josef Karel Matocha pocházel z 11 dětí a tak v Pitíně dosud jsou příbuzní, kteří na arcibiskupa mají rodinné vzpomínky. Karolína Wernerová, Český rozhlas.
4: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě na měřících stanicích na všech místech zatím stále pod 20 stupni Celsia. Stišnova hájku už údaj máme a je tam aktuálně nejchladněji 15 stupňů. Nejtepleji máme teď na 4 místech v Dijákovicích, Brodě nad Dyjí, v Lednici a také v Pohořelicích máme 18 stupňů. Zpočátku dnes bude velká oblačnost, postupně slunečno. Oblačnost tedy teď ráno, ale přes den bude postupně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a foukat bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu. Ten bude v průběhu dne slábnout, večer bude foukat vítr slabý, proměnlivý do 10 km. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré večer, budou místy mírně nepříznivé, příznivá však bude biozátěž, protože dnes na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám vyšlo 4 minuty po 6. hodině raní, zapadne ve 7:45 večer přesně a přidám ještě teplotní rekordy z 29. srpna. Nejtepleji jsme měli v roce 1992 v Dijákovicích 37,4 stupně Celsia k tomu a nejchladněji bylo v Boskovicích v roce 1978 žádná celá 0,8 stupně Celsia. Tak tolik počasí, za chvíli se podíváme na svitavský stříbrný poklad. Hezké ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Hostem vonavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro vonavé řemeslo? Jak ji inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak prostě milujete zpívala Lucie Bílá, tak to byl pilotní single z alba Woman z roku 2007, Soukup Osvaldová Bílá. To je tedy muzika a já jsem sliboval, že se podíváme na poklad a je to tak, protože se vydáme do Svitav, tedy za slavným stříbrným pokladem ze Svitav, který si ode dneška lidé mohou prohlédnout zblízka. Moravské zemské muzeum v Brně ho na 2 týdny zapůjčilo do místa nálezu. Na vitríny plné mincí z dob našich předků se vydala podívat reportérka Věra Pavlasová. O významu pokladu a okolnostech jeho objevu jí vyprávěli historička Monika Němcová a spolu s ní také ředitel Svitavského muzea pan Hynek Stříteský. Tady je její reportáž.
1: Tady v těch vitrínách vidíte 4347 stříbrných mincí, které tvoří takzvaný svitavský stříbrný poklad, který se našel v roce 1955 ve Svitavách na náměstí Míru v čísle popisném 29.
2: O jak vzácný poklad jde?
3: Tak ten poklad je velmi vzácný, protože, jak už bylo řečeno, těch mincí je přes 4000, má to 23 kilogramů a už tehdy to bylo spoustu peněz. Nejstarší mince jsou ze 17. století a tamhle vidíme mince z roku 1830, které patří mezi ty nejmladší, takže ten poklad byl po roce 1830 uschován a z toho důvodu už tam nejsou potom další.
2: Jak se vůbec našel?
3: Našel se při pracích na náměstí, kdy se vlastně k ním probourali instalatéři.
2: Co všechno se pak s těmi penězi dělo?
3: Byli ve 3 soudcích dřevěných, 2 z nich už byly rozpadlé, ten jeden to vydržel.
2: To je tady ten, který nemá tu obruč?
3: Vlastně ten užší, dá se říct, co máme ve vitríně. Nicméně poklad byl nakrátko vystaven i tady v muzeu a potom se dostal do Moravského zemského muzea v Brně.
2: Takže pane řediteli, teď vám z Brna poklad zapůjčili?
1: No, zapůjčili nám ho. Já možná ještě připomenu, že část toho pokladu byla vystavena i v Moravském zemském muzeu, dokud měli numizmatickou expozici. Teď už je v depozitáři, takže je to unikátní příležitost ten poklad vidět a vidět ho celý.
2: Jak složité bylo nainstalovat těch víc než 4000 mincí tady do té vitríny?
1: Vzhledem k tomu, že každá mince je samostatně zabalená ve speciálním pytlíčku, tak si to asi dokážete představit, když máte více jak 4000 mincí vybalit a dát si pozor na to, aby se nepomíchali s ostatními mincemi.
2: Jak dlouho jste to dělali?
1: Několik dní.
3: Já bych ještě chtěla podotknout, že těch druhů mincí v celém tom pokladu je více jak 80. Některé tam jsou pochopitelně víckrát a nalezneme tam mince Leopolda I., Marie Terezie, Josefa II., ale i mince třeba ze Saska.
2: Setkala jste se vy jako historička s něčím podobným už?
3: Nesetkala. Já nejsem numizmatik a nesetkala.
1: Největší cena toho pokladu je v tom celku a to, že jsou teď všechny pohromadě vystaveny.
2: Výstava mincí bude v muzeu od 29. srpna do 13. září. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Do 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lesníci upozorňují na možné nebezpečí kvůli polámaným stromům v Bzenecké Doubravě. Lidi o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. Druhým dnem pokračuje v Mikulově festival věnovaný alternativní hudební scéně. A dnes čekáme zpočátku ještě více oblačnosti, během dne většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Jakub Večeřa. Dobré ráno. Lesníci upozorňují návštěvníky Bzenecké Doubravy na Hodonínsku na nebezpečí pádu polámaných a vyvrácených stromů. Silný vítr způsobil značné škody v lesích mezi Bzencem, Vracovem, Vacenovicemi a Strážnicí. Následky budou Lesy České republiky odstraňovat do konce roku.
3: Podle lesníků představují polámané stromy i jejich odstraňování pro návštěvníky lesa riziko. Lidem doporučují vyhnout se těmto místům i proto, že se tam dělníci pohybují s těžkou technikou. Na nebezpečí budou návštěvníky upozorňovat taky cedule rozmístěné u vstupu do lesa. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak Diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. A pomoc je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
4: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
1: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online ale bude možné přispět zřejmě až do půlky září. Koncerty alternativních hudebních skupin a interpretů z Česka i ze zahraničí dnes uslyší návštěvníci festivalu nepopulární hudby Mikulov. Kromě mikulovského amfiteátru vystoupí účinkující třeba taky v synagoze. Druhý den festivalu vystoupí například japonské progresivní rockové trio Korekyoin. Program letos cílí hlavně na mladší publikum, přibližuje za pořadatele Jaromír Telenský.
5: Hlavní myšlenka je představit návštěvníkům zajímavou muziku, která jde mimo hlavní proud. Jsme se letos snažili soustředit trošku na mladší interprety, aby jsme přilákali mladší festivalové diváky.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy bude ráno ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný západní vítr bude v průběhu dne slábnout, večer vítr slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor na nehodu osobního auta na 214. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Levý jízdní pruh je neprůjezdný a u křižovatky ulic Koliště a Cejl v Brně je mimo provoz světelná signalizace. Počítejte tam s možným silnějším provozem. Šťastné cesty a příjemné ráno vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 7. hodině. Dnes je sobota 29. srpna 2026 a v následující hodině ranního vysílání se budeme věnovat třeba malým rajčatům, uschlým jahodám a malinám. Na to si totiž stěžují zahrádkáři v souvislosti s letošním suchem. Chybí jim dešťová voda, kterou by úrodu zalili. Jak situaci řeší v zahrádkářské oblasti v Brně, si řekneme už za chvíli v reportáži. Dnešní babské rady vám připomenou, že v boji za krásně pokožku a lepší vlasy máte silného spojence v podobě vitamínu E a vstupenky do nejstaršího kina v Brně jako odměna za společnou nosnou zeď. Jak funguje unikátní sousedská smlouva rodiny z Žabovřesk a biografu Lucerna se dozvíte v reportáži po 7:30 a před 8:00 nás turistka Hana Varmužová pozve na rozhraní Moravy a Čech. Čeká nás samozřejmě také předpověď počasí, to se na výlet hodí a na výlet se hodí také písničky už za chvíli Jojo Band, Rybitví a nebo Marie Rotrová se štěstím, které jak má. U mikrofonu Janis Moras až do 9. hodiny. Mějte pohodové sobotní ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Štěstí jak mání zpívala Marie Rotrová v raním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 3 minuty před 7:45. Zahrádkáři dlouhé týdny čekají na déšť, který zavlaží záhony a naplní jejich kádě. Mezitím zalévají pitnou vodou a hledají způsoby, jak s ní co nejvíce šetřit. V zahrádkářské osadě v brněnské čtvrti Královo pole využívají vychytávky, jako jsou mulčovací folie nebo PET lahve s odříznutým dnem.
1: Bolí mě srdce, když se zalíváme pitnou vodou, no když nenaprší, tak je to...
2: Musíš vymyslet jiný způsob, než platit za vodu z vodovodu. No.
3: Přemýšlí pěstitelé ze zahrádkářské osady v Brně Králově poli s názvem Na konci světa. Dešťovou vodu zachytávají do kádí, jenže když neprší, jsou prázdné. A tak musí na zalévání používat vodu z vodovodu.
4: No mi všechno prakticky, to jsou maliny, jabka jsou malý, jahody usychají, jako obecně to prostě strádá, já odmítám plošně v tomhletom zalívat, protože zalíváme pitnou vodu a to plošné zalívání nemá smysl. Co přežije, to přežije.
3: Popisuje skleslé situaci zahrádkář, který se představil jako Tomáš. Podle předsedy zahrádkářské osady Jana Synaka bychom se ale měli více zaměřit na to, jak se dá s vodou šetřit.
5: Nejde o to, jak zalívat, když je sucho, ale spíš jak šetřit vodou. Pro nás je důležitá ta prevence, protože čekat, až přijde sucho a pak se dozvíte, že nesmíte zalívat, protože je málo vody, tak to už je potom konec, to můžeme odpískat.
3: Způsobů, jak šetřit vodou, je několik, doplňuje Synak.
5: Tak lidi třeba dodávají vodu tak, že tam dají tu petku, zahrabou to 10-20 čísel pod zem, nalijou vodu do té petky a ta voda jde ke kořenům.
3: Zahrádkář Václav Stávek zase používá posekanou trávu a jehličí.
6: Speciálně tady máme ještě vychytávku nebo manželka. Aby nebyl ten výpar ty vody, tak se dělá takzvané mulčování. A když bych sekal trávu, tak to tady rozsypuje, tady to ještě vidět.
3: Sucha ale nejsou jediný problém, který se mezi pěstiteli v zahrádce diskutuje. Řeší taky krtky, zahrádkáře trhající rajčata na cizích záhoncích nebo developery, kteří chtějí pozemek zastavět. Andrea Němcová, Český rozhlas.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě stále teploty pod 20 stupni Celsia a 18 stupňů máme stále v Lednici, Kobylí, Pohořelicích, Brodě nad Rýjí a v Diákovicích, tedy to jsou ty teploty aktuálně nejvyšší a ta aktuálně nejnižší je stále v Tišnově Hájku a ještě o stupeň nižší, než byla před půl hodinkou, takže 14 stupňů. Zpočátku bude velká oblačnost, tedy teď ráno a postupně slunečno, přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu, který bude v průběhu dne slábnout a večer bude foukat vítr slabý proměnlivý do 10 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Slunce vyšlo v 4 minuty po 6. hodině raní a večer zapadne ve 7:45. Jaké máme teplotní rekordy z 29. srpna? Ten nejvyšší je z Diákovic z roku 1992. Tehdy bylo 37,4 stupně Celsia. No a nejchladněji bylo v Boskovicích, a to v roce 1978. 0,8 stupně Celsia. Tak tolik pro tuto chvíli počasí. Už za chvíli bude připravena Jarka Vykoupilová s další babskou radou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Já doufám, že naše společná rána se vám prázdná nezdají. 7 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Brno a naše dnešní babské rady vám připomenou, že v boji za krásnější pokožku a lepší vlasy máte silného spojence vitamin E.
1: Babské rady.
2: Proč potřebujeme vitamin E? Vitamin E ocení především naše pleť, která zažívá stres způsobený faktory životního prostředí, jako je UV záření, znečištění nebo volné radikály. To vše zapříčinuje předčasné stárnutí pleti. Vitamin E je silný antioxidant, který chrání pokožku, hydratuje ji a pomáhá ji obnovovat. Vitamin E se běžně vyskytuje v hydratačních krémech a lze ho používat denně. Ráno i večer velmi dobře se kombinuje s opalovacími krémy, výborně funguje s vitaminem C, umí v pokožce udržet vlhkost. Kromě péče o pleť, kterou provádíme zvenčí, můžeme podpořit své zdraví konzumací potravin bohatých na vitamin E, jako jsou mandle, slunečnicová semínka, špenát a avokádo. Prospívá i vlasům, stačí přidat několik kapek tekutého vitamínu E do masky na vlasy nebo do kondicionéru předtím, než je aplikujeme na umyté vlasy a nechat působit 20 minut.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Základní škola ve Vrbovci u Znojma má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Trvala víc než rok. Obě školní budovy dělníci zateplili, vyměnili okna a namontovali žaluzie. Nové jsou taky rozvody topení, elektřiny a vzduchotechniky pro víc než 350 žáků. Celkové náklady byly podle nezávislého starosty Vrbovce Jiřího Písaře víc než 70 milionů korun. Z toho zhruba 30 milionů pokryly dotace. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu. Na Brněnské přehradě se zhoršila kvalita vody. Jihomoravští hygienici ji po posledních měřeních zařadili do kategorie 4, což značí vodu nevhodnou ke koupání. Jakost vody označují 5-bodovou škálou. Po koupání ve vodě v kategorii 4 hrozí například zažívací potíže, průjem, zvracení, kožní problémy nebo záněty očí a uší. Hygienici koupání zvlášť nedoporučují těhotným ženám, dětem a alergikům. Dnes a zítra je kvůli opravě po výstavbě dálnice D49 zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jde o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Řidiči tak musí jet více než 40 km dlouhou objížďkou přes Slušovice a Vsetín. Pro nákladní auta je náhradní trasa ještě delší a vede přes Vizovice. V Brně se dnes koná den Arnošta Lustiga. Spisovatele a publicistu si tam připomenou návštěvníci Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Na programu je autorské čtení, literární workshop s Lustigovou dcerou Evou i promítání dokumentu. Akce se pořádá k výročí 100 let od narození světoznámého autora. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude ráno ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda osobního auta je aktuálně hlášená na 214. kilometru D1 ve směru na Brno. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný a u křižovatky ulic Koliště a Cejl v Brně je stále mimo provoz světelná signalizace. Počítejte s možným silnějším provozem. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno. S Českým rozhlasem Brno.

0: Trápím se, trápím, já věřím a doufám, že se netrápíte, že vám naše ranní vysílání zpříjemňuje sobotní ráno, posloucháte Český rozhlas Brno. No a co takhle vstupenky do nejstaršího kina v Brně jako odměna za společnou nosnou zeď? Jak funguje unikátní sousedská smlouva rodiny z Žabovřesk a biografu Lucerna se dozvíte už za chvíli v reportáži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Brněnské kino Lucerna promítá nepřetržitě více než 110 let a patří k nejstarším fungujícím biografům v Česku. S jeho budovou na Minské ulici v Žabovřeskách se pojí i jedna neobvyklá sousedská dohoda, na kterou nedávno upozornil server CNN Prima News. Členové rodiny, která poskytla prostavbu sálu nosnou zeď svého domu, získali doživotní volný vstup na všechna promítání.
1: Když něco moc křičí ve filmu nějaký opravdu dramatický jako momenty, že ta hudba sem, nebo ten zvuk je sem slyšet, ne, že by bylo rozumět, ale je to sem slyšet a když lidi odchází z kina, tak taky.
2: Vypráví mi 73-letá Marta Bílková, která velkou část svého života prožila v domě hned vedle kina Lucerna v Brně. To je jedním z nejdéle hrajících kin v České republice. Promítá se tam už od roku 1915, vysvětluje ředitelka kina Petra Elizabet Kačírková.
3: Bartolomí Novák a Perpetua Novákovi, to vlastně byli manželé, měli stavební firmu a oni se zamilovali tehdy do úplné novinky, což bylo kino, a rozhodli si, že by si postavili svoje vlastní kino v Žabovřeskách.
2: K úzkému kinu mezi secesními domy se v roce 1935 připojila ještě chodba se zázemím, která se musela doslova opřít o jeden z domů.
3: Protože to byla poměrně úzká parcela, tak se domluvili vlastně s jedními sousedy, s Losmanovými, že by využili právě tu jejich vlastně jako boční stěnu nosnou toho domu plus část trámový do střechy.
2: Majitelé kina tehdy s rodinou sepsali smlouvu, která jim zaručila doživotní vstup do kina zdarma.
1: Věděli jsme, že existuje nějaká taková smlouva, ale vůbec nás to nezajímalo. Protože když tam byla maminka zaměstnaná, tak děti zaměstnanců chodili do kina zadarmo automaticky.
2: Marta Bílková tak měla v dětství kino prolezlé doslova skrz na skrz. No a když bylo na nějaký film vyprodáno, promítači vzali děti do kabiny, aby se na film mohli podívat alespoň malým okýnkem.
1: Byla jsem velice často na těch filmech o Vinetuovi, protože to jsem byla dítě školou povinné. Měla jsem dlouhý černý vlasy a s kamarádkou jsme si hráli na Vinetu a Olče Trhenda a běhali jsme tady v lese po Vilzoňáku. Takže jako toho jsem viděla moc krát. Pro nás je to hodně provázaný, ty životy s tím kinem, jednak kterou máme společnou zeď. A jednak jsme tam to hodně zažili. Hodně jsme chodili do kina.
2: Společná zeď tam stojí dodnes a podle ředitelky kina Kačírkové platí i stará dohoda. Dveře do Lucerny má tak rodina stále otevřené. Z Brna David Jager, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Teploty na jižní Moravě jsou stále do 18 stupňů Celsia a na pěti místech máme tuto hodnotu. Dejákovice, Brod nad Rýjí, Pohořelice, Lednice, Kobylí hlásí 18 stupňů, nejchladněji máme stále v Tišnově Hájku 14. Teď z počátku dne máme velkou oblačnost, postupně se bude vyjasňovat, očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty na 25 až 28 stupních Celsia a foukat bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu, který bude v průběhu dne slábnout a večer bude foukat pouze slabý proměnlivý vítr do 10 km. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé. Co je příznivé, je biozátěž, ta je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Slunce vyšlo 4 minuty po 6. hodině raní, zapadne večer ve 7:45 a teplotní rekordy z 29. srpna máme z Dejákovic. V roce 1992 tam bylo zatím historicky nejtepleji v tento den, a to 37,4 stupně Celsia. K tomu historicky nejchladněji bylo v Boskovicích, a to v roce 1978, žádná celá 8 desetin stupně Celsia. Tolik pro tuto chvíli počasí, to dnešní je poměrně příznivé na výlety, takže už za chvíli nás turistka Hana Varmužová pozve na výlet na rozhraní Moravy a Čech. Počkejte si na to.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší

0: 7 hodin 51 minut posloucháte Český rozhlas Brno a v tradičním čase pro výlet přeji příjemný den turistce Haně Varmužové. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste si zamilovala krajinu na rozhraní Moravy a Čech. Někdy se jí se označuje jako Česká Kanada, tak kam nás vezmete?
1: Já to vezmu tak všeobecně, vzhledem k tomu, že jsme se probudili do posledního prázdninového rána, tak to bude taková rozlůčka s prázdninami, ale budou určitě krásné.

0: klášteře. Je to kostel Nejsvětější Trojice. Můžete navštívit Graselovu stezku, můžete navštívit zaniklou osadu Pfaffenschlag u Slavonic. Slavonice, to je kapitola sama pro sebe. Renesanční krásné město. Můžete se kochat rozhledem z tamní věže, nebo naopak sejít do podzemí a zažít tam velké dobrodružství. Prostě Kanada, Česká Kanada nabízí spoustu a spoustu nejrůznějších zážitků. Nabízí zámky. Určitě neminete zámek v Jindřichově Hradci. Nebo v Dačicích krásný zámek. Pokud nejste milovníky takovýchto památek, tak se můžete, a milujete třeba takové technické věci, tak můžete v Nové Bystřici navštívit nádherné muzeum amerických aut. Jsou tam perfektní auťáky. Je to muzeum umístěné ve staré textilce, ale expozice je dovedená k dokonalosti, protože tam najdete i starou benzínovou pumpu, automat na Coca-Colu. Naši kamarádi teď, když nás tady byli v Jižních Čechách navštívit, tak se tam zastavili a pěli samou chválu na tohleto muzeum. Můžete tam navštívit i muzeum Úzkokolejky, která prochází tímto krajem z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Můžete se samozřejmě svést i úzkokolejkou a kochat se tou krásnou krajinou pohledem z okna. No a když budete třeba v Dačicích, tak Dačicemi protéká Moravská Dyje, která směřuje na Písečné a tam opouští Českou republiku, aby se po pár kilometrech zase domů vrátila. A z Písečného už je to kousíček do Vratěnína a z Vratěnína už skoro vidíte Uherčice a to je nádherný zámek, který už je na území Jihomoravského kraje. Je to zámek, který doslova vstal z trosek, je postupně opravován, patřil rodu Kolaltu a nabízí několik krásných prohlídkových tras a průvodkyně vždycky říká, to je taková učebnice architektury. Kolaltové měli dostatek prostoru, takže nic nebourali a jenom přistavovali. Takže tam uvidíte spoustu pěkných věcí i hezký park. Takže Česká Kanada až směrem na Moravu, až se přesáhne do těch Uherčic, tak nabízí obrovské množství zážitků. Stačí si jenom ukázat prstem na mapě a vybrat si konkrétní místo, odkud budete podnikat výlety, anebo to prošlápnete těch 110 kilometrů.
1: No paní Varmužová, já se k vám přidávám. Já jsem si vzpomněl, že jsem v České Kanadě byl, dokonce jsem teď na mapě našel i to místo u vody. A nestačil jsem klikat tady, dívat se na všechna ta místa, která jste jmenovala, je to velmi různorodé, ale dívám se tady na ty auťáky americké, jak jste říkala. A v podstatě jsem pochopil, že člověk ani nemusí za oceán navštívit i Kanadu, i Ameriku.
0: Je to tak. Já jsem zapomněla říct, že vlastně ten název Česká Kanada, tak ten dostal od jednoho jindřichohradeckého cestovatele a takového milovníka přírody. On se jmenoval Jaroslav Arno Štrpák a přesně si myslím, že trefil takovou tu pohodičku nebo takovou krásu, protože ta příroda je tam různorodá, že jo? Můžete navštívit nádherné lesy, skalní útvary, pověstnou Ďáblovu prdel, když už teda zmiňujeme tyhle věci.
1: Ano, ano.
0: Ale také rybníky, rozlehlé louky, paráda prostě.
1: No, je to velmi pestré a my moc děkujeme za tyto pestré tipy. To byla turistka Hana Varmužová z cest na rozhraní Moravy a Čech. Díky a těším se někdy příště naslyšenou.
0: Pěkný den, naschledanou.
1: Tak nám zbývá ještě jedna písnička Karla Zicha a pak v 8 hodin opět zprávy s Jakubem Večeřou. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Část bytů v domově s pečovatelskou službou v Boskovicích bude mít opravené koupelny a novou elektroinstalaci. Policisté se při víkendových dopravních kontrolách zaměří na použití bezpečnostních pásů a dětských autosedaček. Ve vile Lefbér v Brně se dnes koná den Arnošta Lustiga a čekáme zpočátku ještě více oblačnosti, během dne většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Boskovice opraví část bytů pro seniory v domově s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. Město schválilo výběr stavební firmy, která bude mít rekonstrukci na starost. Radnice za zakázku zaplatí téměř 7,5 milionu korun. Jde o třetí etapu postupné modernizace.
5: Řemeslníci budou během této etapy pracovat ve 12 bytech a v jedné kanceláři. Upraví koupelny, aby byly bezbariérové, kromě toho taky vymění elektroinstalaci nebo rozvody. Rekonstrukce nenaruší chod domova. V celém zařízení je celkem 39 bytů a město je postupně opravuje. Jde o první větší investici od 90. let. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Desítky hlídek jihomoravských policistů tento víkend kontrolují auta na silnicích. O posledním prázdninovém víkendu totiž policie očekává silný provoz kvůli návratům z dovolených. Podle koordinátora prevence Miroslava Měchury se zaměří třeba na bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a dodržování základních pravidel.
6: Rychlost, dále zákaz požívání alkoholických nápojů a vždycky se jedná o takové ty rizikové úseky anebo takové ty frekventované a úseky, kde je třeba nějaké dopravní omezení a řidiči třeba úplně nepočítají, že tam může nastat nějaká dopravní komplikace.
3: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá míň než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. V brněnské vile Lefbér můžou dnes lidé navštívit několik akcí věnovaných Arnoštu Lustigovi. Dopoledne představí své texty vítězové literární soutěže Mladí humanisté, kterou pořádá nadační fond Arnošta Lustiga. Odpolední program složený z literární dílny a besed je zaměřený na dílo a život tohoto spisovatele, vysvětluje ředitelka nadačního fondu Eva Lustigová.
7: V 16 hodin proběhne beseda o spisovatelství Arnošta Lustiga. V 18 hodin beseda s potomky, to jsou vnuci Arnošta Lustiga, třetí generace přeživší holokaustu a film mého bratra, můj fotr a jeho oblíbené koncentráky.
3: Den Arnošta Lustiga je součástí festivalu židovské kultury Štetlfest.
4: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy bude ráno ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a biozátěž bude mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: komplikacemi nyní počítejte na silnici 3935 v Nové Vsi na Brněnsku, kde je převrácený štípač dřeva. Na místě zasahují hasiči i policie. Šťastné cesty do cíle vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. V sobotu 29. srpna 2026 máme 4,5 minuty po 8. hodině a před námi je závěrečná hodina dnešního ranního vysílání. V ní se už za chvíli spojíme s brněnskými meteorology, kteří pro nás budou mít aktuální podrobnou předpověď počasí. Podíváme se také k Sokolovně v Lužicích na Hodonínsku, kde se v uplynulých dnech ozývaly elektrické brusky. 4 sochaři tam finalizovali svá díla netradičním způsobem. V rámci sympozia od modelu k soše využili k tvorbě svých děl 3D tisk nebo robotické frézování. Více si řekneme před 8:30. Soud letos po 76 letech rehabilitoval arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl 11 let nezákonně internovaný komunistickým režimem. Více o souvislostech spojených s jeho místem posledního odpočinku se dozvíte po 8:30. Čekají nás samozřejmě také písničky, které nestárnou. Všichni jsou už v Mexiku, alespoň to zpívá Michal Tučný, ale zahraje nám třeba také kapela Flamengo a ze zahraničí kdo jiný než Madonna. U mikrofonu Janis Moras, ještě necelou hodinku mějte pohodové sobotní ráno.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A to přímo s brněnskými meteorology. Na druhé straně linky je teď Andrea Kvapilová. Pěkné sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak v noci to bouřilo a hřmělo. Jaká je současná situace na jižní Moravě?
2: Tak teďka už srážky odešly a máme většinou oblačno až polojasno. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 20 do 17 stupňů a vane nám k tomu vítr mírný, západní do 20 km za hodinu.
1: Jak se bude situace vyvíjet v následujících hodinách?
2: Tak ráno ještě stále musíme počítat takovou trošinku větší oblačnosti na některých místech, ale přes den už by mělo být potom většinou polojasno. Na večer tam čekáme i skoro jasno. Ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, západní do 20 km za hodinu. Potom by měl ale v průběhu dne začít slábnout a na večer už by měl být jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
1: Jaká bude dnešní noc? Bude rozdílná, odlišná od té na dnešek?
2: Tak tam už čekáme většinou oblačno, přechodně tam může být i zmenšená oblačnost, polojasno, ty nejnižší teploty od 16 do 13 stupňů, vád nám k tomu bude slabý proměnlivý vítr do 10 km za hodinu, takže ta noc bude klidnější.
1: Poprosím na závěr ještě o teplotní rekordy z 29. srpna.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 37,4 stupně Celsia je z roku 1992. Zaznamenali jsme ji na stanici Diákovice. Minimum máme 0,8 stupně Celsia a to z roku 1978 a zaznamenali jsme ho na stanici Boskovice.
1: Říká Andrea Kvapilová, meteoroložka z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za podrobnou aktuální předpověď počasí. Andreo, těším se opět někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
1: A já už jen přidám biometeorologickou předpověď na dnešek, která je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko máme na obzoru od 6. hodiny přibližně, 4 minuty po 6. přesně a zapadne přesně ve 7:45 večer. Takže tolik pro tuto chvíli počasí a už za chvíli se vydáme na sympózium soch do Lužic na Hodonínsku, tak si na to počkejte.
3: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pomalu nám rozdívá La Isla Bonita v té originální verzi, tedy od popové ikony Madony, a doznívá přesně 20 minut po 8 hodině raní na Českém rozhlasu Brno. Proces tvorby uměleckých děl mohli v uplynulých dnech na vlastní oči sledovat lidé v Lužicích na Hodonínsku. Po 12 letech se tam vrátilo sochařské sympózium od modelu k soše. Zúčastnili se ho dvě umělkyně z Moravy a dva sochaři ze Slovenska. Tento týden svá díla slavnostně představili v Hodonínské galerii výtvarného umění. Dříve používaná dláta a palice vyměnili za moderní technologie. Více nám už teď prozradí kurátor galerie Jan Buchta, kterého vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké nástroje sochaři na dokončení svých děl použili?
1: Tak když jste mluvil o moderních technologiích, tak přece jenom ty dokončovací práce, tam se používají velice podobné nástroje klasické, takže tam bylo především broušení různými rotačními nástroji, flexami. Pak tam bylo barvení a nástřiky, kompresor a povrchové úpravy, tak aby vlastně ty sochy vydržely ve venkovním prostředí a mohli jsme je obdivovat delší čas. Takže ku podivu vlastně tady ten závěrečná fáze byla hodně podobná. To je ovšem takový možná vrchol ledovce, protože vlastně ty 3D technologie, to byly v té předchozí fázi.
0: Kteří umělci se sympozia zúčastnili a kde budou jejich sochy k vidění?
1: Tak byly to 4 umělci, 2 z České republiky a 2 ze Slovenska. Pavlína Kvita a Magdalena Roztečová, Moravačky, a Martin Kochan a Miro Trubač, Trnaviáci.
0: A kde budou jejich sochy k vidění?
1: No, protože se jedná se o přeshraniční projekt vlastně v rámci dotačního titulu Interreg, tak 2 sochy vlastně budou vidění u nás v galerijní zahradě v Hodoníně a další 2 sochy budou právě v partnerské galerii v Senici.
0: Jak vlastně takové sochařské sympozium vypadá?
1: Sympozium si můžete představit tak, že je to vlastně taková otevřená dílna ve veřejném prostoru. U nás to bylo, že jsme postavili velký stan vedle Sokolovny v obci Lužice, kde vlastně měli volně přístup lidé a kde vlastně 4 umělci pracovali, měli se díla položené na nátozách, kde se obráběli to poslední vrstvu těch sochařských nástrojů, takže docházelo tam k interakci, k rozhovorům, myslím, že velice zajímavým mezi návštěvníky a sochaři.
0: Jakou tradici má toto sympozium?
1: Tradici, dá se říct, že je to vlastně jakýsi nový začátek. Když jste mluvil vlastně, že v Lužicích probíhalo sympozium, tak to bylo sympozium kamenické, které skončilo asi před 12 lety, takže tvořilo se tam především z kamene, ze dřeva a tam se účastnili vlastně především studenti Ludmily Peckové a tady jsme vlastně chtěli zkusit něco nového, právě ty nové technologie. Takže trochu netradiční metoda a uvidíme, jak se nám to podaří.
0: Tak, o průběhu sochařského sympozia v Lužicích na Hodonínsku nás informoval kurátor Galerie výtvarných umění v Hodoníně Jan Buchta. Děkujeme za informace, mějte se pěkně a těším se, ať se všechno vydaří, ale zároveň se těším na slyšenou.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: Tak před námi je opět muzika. Helena Vondráčková nám zaspívá jako obvykle i s Jiřím Kornem a Jakoby nic.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lesníci upozorňují návštěvníky Bzenecké Doubravy na Hodonínsku na nebezpečí pádu polámaných a vyvrácených stromů. Silný vítr způsobil značné škody v lesích mezi Bzencem, Bracovem, Vacenovicemi a Strážnicí. Následky budou lesy České republiky odstraňovat do konce roku. Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba láhve na pití nebo svačnové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoc je možné i online. Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online ale bude možné přispět zřejmě až do půlky září. Moravské divadlo Olomouc spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše připravili řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání. Koncerty alternativních hudebních skupin a interpretů z Česka i ze zahraničí dnes uslyší návštěvníci festivalu nepopulární hudby Mikulov. Kromě mikulovského amfiteátru vystoupí účinkující třeba taky v synagoze. Druhý den festivalu vystoupí například japonské progresivní rockové trio Korekyoin. Program letos cílí hlavně na mladší publikum, uvedl za pořadatele Jaromír Telenský. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude ráno ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na nehodu na 211. kilometru D1 ve směru do Brna. Srazila se tam dvě osobní auta. A s komplikacemi počítejte také na silnici 3935 v Nové Vsi na Brněnsku, kde je převrácený štípač dřeva. Na místě zasahují hasiči i policie. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Je ráno, ano, zpíval Václav Neckář, to byla písnička pro všechny Aničky, ale nejen samozřejmě pro všechny fanoušky Václava Neckáře. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 7 minut po půl deváté. A soud letos po 76 letech rehabilitoval arcibiskupa Josefa Karla Matochu. 11 let byl nezákonně internovaný komunistickým režimem. Po písničce se dozvíte více o souvislostech spojených s jeho místem posledního odpočinku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého dona, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Římskokatolický arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Karel Matocha byl 11 let internovaný komunistickým režimem. Narodil se v Pitíně na Uherskobrodsku v roce 1888 a o 73 let později byl v této obci také pochovaný. O místu jeho posledního odpočinku ale nemohla rozhodnout ani církev, ani jeho rodina. A doteď o definitivním umístění jeho ostatků nepadlo jasné rozhodnutí.
2: Když jsem jim projížděl Pitínem poprvé, ještě v 80. letech, kdy jsem se živil jako řidič a jel jsem ze Slavičína do Uherského Brodu, zaujal mě kostel, který byl takovou výraznou dominantou, tak jsem zaparkoval na návsi.
3: K místu odpočinku Josefa Karla Matochy mě doprovází bývalý pitínský farář Zdeněk Gerás. V Pitíně sloužil 22 let, ale hrobu arcibiskupa se všiml ještě mnohem dříve.
2: Tady mě právě zaujal pomník pana arcibiskupa Matochy, o kterém jsem vlastně vůbec nic tehdy nevěděl.
3: Už tehdy jste si ho tak všiml?
2: Tehdy jsem si ho všiml, protože je v první řadě, v řadě kněžských hrobů.
3: Jak se arcibiskup ocitl tady v Pitíně?
2: Po 11 letech internace, kdy pan arcibiskup zemřel, tak bylo rozhodnuto státními orgány, že nebude pohřben v katedrále, tak jak je obvyklé u biskupů, ale že bude pohřben v místě rodiště.
3: Státní bezpečnost v den pohřbu, tedy 6. listopadu 1961, tajně převezla rakev arcibiskupa do Pitína.
2: Byla sledována docházka v země městnání ve školách, ale lidé prostě opustili pracoviště a přišli. Ten dav byl tak velký, že prorazil ten policejní kordon a lidé se zhromáždili tady v kostele a kolem kostela. Ty pohřební obřady probíhaly tady u hrobu. Bylo zakázáno zvonit kostelními zvony, což pan kostelník statečně ignoroval, takže lidé věděli, že rakev přijíždí, takže i když měl pohřeb probíhat tajně, tak se to estebákům nepodařilo.
3: Olomoucké arcibiskupství ale dlouhodobě uvažuje o přenesení ostatků do mauzolea biskupů v katedrále svatého Václava v Olomouci. S Olomoucí byl Matocha spjatý polovinu jeho života a případným přenesením ostatků by se podle mluvčího arcibiskupství Jiřího Gračky splatil dluh vůči jeho osobě.
4: Olomoucká katedrála svatého Václava je srdcem celé diecéze, místem posledního odpočinku mnoha dalších biskupů. Pokud chceme památku arcibiskupa Matochy a jeho odkaz více přiblížit věřícím i širší veřejnosti a důstojně ho uctít, představuje právě katedrála přirozené a symbolické místo.
3: Arcibiskup Josef Karel Matocha leží tam, kde jsou pohřbení i jeho příbuzní. A tak prý, paradoxně, komunisté splnili jeho přání. Proto se Pitíňané s případným přesunem jeho ostatků smířit nechtějí, dodává farář Grás.
2: A samozřejmě se jim to vůbec nelíbí, protože si uvědomují, že ten arcibiskup v Olomouci nic dobrého nezažil a tady je mezi svými.
3: Josef Karel Matocha pocházel z 11 dětí a tak v Pitíně dosud jsou příbuzní, kteří na arcibiskupa mají rodinné vzpomínky. Karolína Wernerová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: A na jižní Moravě máme první měřící stanici, kde máme 20 stupňů, a to v Lednici, 19 v Diákovicích, v Brodě nad Dýjí a také v Kobylí, takže teploty nám stoupají. Stále nejchladněji máme v Tišnově Hájku 16 stupňů aktuálně. Z počátku dne máme velkou oblačnost a postupně bude slunečno, většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu, který bude v průběhu dne slábnout a večer bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, biozátěž pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná. Sluníčko vyšlo 4 minuty po 6 a večer zapadne ve 7:45. Ještě jednou připomenu teplotní rekordy z 29. srpna. Nejvyšší máme z roku 1992, a to ze stanice v Diákovicích 37,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1978, a to v Boskovicích, žádná celá 0,8 stupně Celsia. Tolik pro tuto chvíli počasí, už za chvíli opět další muzika a pomaličku se blížíme k závěru dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin, a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

To byla vzpomínka na rok 2009, československá superstar. No a naše ranní vysílání, tedy ranní vysílání Českého rozhlasu Brno 29. srpna, se blíží do svého závěru. Čeká vás teď po 9. hodině magazín Mezi nebem a zemí a já se na vás budu těšit opět zítra po 5. hodině raní. Teď už Marta Kubišová, cesta, mějte krásnou sobotu.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno si nechá zpracovat dokument pro efektivní řízení města při povodni. Žďár zlegalizuje a nově vyznačí přes 100 parkovacích míst. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. A dnes čekáme zpočátku ještě více oblačnosti, během dne většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ochránit lidi a jejich majetek při povodních má Brnu pomoci harmonogram činností městské povodňové komise. Radní města tento týden na své schůzi schválili výběrové řízení na zpracovatele tohoto dokumentu. Ten pak vypracuje plán komplexního řízení veškeré infrastruktury města při povodni a zajistí vývoj webové aplikace. Předpokládaná hodnota zakázky je asi 5 milionů korun. Harmonogram by měl být hotový za 1,5 roku, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
2: V harmonogramu budou zpracovány různé scénáře pro varování obyvatelstva a evakuace, uzavírky dopravní infrastruktury, opatření na kanalizaci a vodovodech a také opatření při hrozbě přelití protipovodňových opatření nebo při povodních na přítocích brněnských toků.
0: Celkem 139 nových parkovacích míst budou moct využívat řidiči ve Žďáře nad Sázavou. Radnice aktuálně hledá firmu, která úpravy dopravního režimu na sídlištích nebo u polikliniky provede. Pracovat by měla na podzim a vyznačí zatím neexistující nebo dosud nelegální parkovací místa. Kromě toho na sídlištích ubydou přibytečné dopravní značky, pokračuje mluvčí města Blanka Sobolová.
3: Obecné pravidlo, které nebude platit všude, ale objeví se v hodně těch oblastech, tak budou obytné zóny nebo rychlost 30 km v hodině. Tam je potřeba upozornit, že to bude určitě uvnitř sídlišť a netýká se hlavních tahů, takže se nemusí nikdo bát, že by po hlavních komunikacích se nově jezdilo 30 km v hodině, to určitě ne.
0: Žďár se tím chystá na budoucí spuštění modrých parkovacích zón, které ale přijde až později. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila. Různé druhy regionálních piv dnes mohou ochutnat návštěvníci pivních slavností v Jevišovicích na Znojemsku. Program v zámecké zahradě a před radnicí začíná ve 3 hodiny odpoledne. Doplní ho taneční zábava i pivní soutěže. Součástí akce je také gastrofestival, popisuje organizátorka slavností Lucie Komůrková.
4: Máme to pojmuté ve stylu cesta kolem světa. Máme například Slovensko, halušky, máme Itálii a pizzu, Mexiko a tacos a podobně. Máme tady také vyloženě dětské dílničky, kde si děti můžou namalovat svoje květináčky nebo malovat na odlitky.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný západní vítr bude v průběhu dne slábnout, večer vítr slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor nyní dávejte na Brněnsku. Na silnici 52 u Pohořelic leží kurtna z nákladního auta a na silnici 39-35 v Nové Vsi zasahují hasiči a policie u převráceného štípače dřeva. Šťastné cesty do cíle vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexander I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstalo. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 000 lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za dob komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teďko třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 000 lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách v podhůří Orlických hor mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam andělé strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínil kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabiel. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabiel, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Gajstálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už tři generace Sojky a jejich dvou partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Gajstálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Gajstálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A v té době se v Gajstálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z tradičního Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudeckých Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato v toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunují a i se tak definují, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o ta spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německem, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetoněmeckou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetoněmeckou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin a začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Herakleita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdy je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují, jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Herakleita svět je tím, co udržuje pohromadě napětí, asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje.

0: pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Znojmo v nadcházejícím školním roce opět spustí projekt Kroužky dětem pro znevýhodněné rodiny. Cestování autobusy mezi Brnem a Zlínem od zítřka mírně zrychlí. Druhým dnem pokračuje v Mikulově festival věnovaný alternativní hudební scéně. A dnes čekáme zpočátku ještě více oblačnosti, během dne většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na projekt Kroužky dětem vyčlení Znojmo v následujícím školním roce 300 tisíc korun. Příspěvek na volnočasové aktivity je určený rodinám v nepříznivé životní situaci. Na kroužky pro jedno dítě do 15 let můžou od města získat maximálně 2200 korun. Žadatelé musí mít trvalý pobyt ve Znojmě a splnit i další podmínky, vysvětluje mluvčí radnice Petra Šuláková.
4: Podpora je určená těm rodinám, které splní stanovené podmínky projektu a mezi ty uznávané důvody patří například pobírání vybraných sociálních dávek, dávek pěstounské péče či jiných dalších. A ty žádosti budeme přijímat od 1. října do posledního listopadu letošního roku.
3: Schválené příspěvky město rodinám vyplatí do konce dubna roku 2027. Dělníci v Hodoníně dokončili nové dopravní hřiště v areálu základní školy Vančurova. Práce vyšly na víc než 16 milionů korun. Děti z Hodonína a 17 spádových obcí ho budou moct využívat od září. Na hřišti jsou zpevněné silnice i zelené plochy, uvedl krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek. Od zítřejšího dne budou vybrané autobusy ve Zlínském kraji jezdit podle upravených jízdních řádů. Například proto, že ve Vsetíně příští týden otevře nový dopravní terminál. To povede ke změně trasování linek hromadné dopravy. Změna se týká i trasy autobusových spojů ze Zlína do Brna, dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Zrychlená autobusová linka 955 mezi Zlínem a Brnem bude nově jezdit po dálnici D49 v úseku mezi Zlínem a Kroměříží. Znamená to, že autobus ušetří 5 minut a nejrychlejší cesta mezi Zlínem a Brnem se tak dá absolvovat za hodinu a 25 minut.
3: Další novinkou bude spoj na Kroměřížsku mezi obcemi Bořenovice a Žopy přes Holešov. Koncerty alternativních hudebních skupin a interpretů z Česka i ze zahraničí dnes uslyší návštěvníci festivalu nepopulární hudby Mikulov. Kromě mikulovského amfiteátru vystoupí účinkující třeba taky v synagoze. Druhý den festivalu vystoupí například japonské progresivní rockové trio Korekyoin. Program letos cílí hlavně na mladší publikum, přibližuje za pořadatele Jaromír Telenský.
6: Hlavní myšlenka je představit návštěvníkům zajímavou muziku, která jde mimo hlavní proud. Jsme se letos snažili soustředit trošku na mladší interprety, aby jsme přilákali mladší festivalové diváky.
1: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Mírný západní vítr bude v průběhu dne slábnout, večer vítr slabý proměnlivý a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 188. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno se zdržíte kvůli odstavenému, porouchanému osobnímu autu a pozor dávejte na silnici 374-45 u Adamova na Blanensku, ve vozovce leží kámen. Šťastnou cestu bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová polev Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena, ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřik, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru. Většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm. Většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. On samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci, oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme, a ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném, to znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva a tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
2: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
1: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
0: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Lesníci upozorňují na možné nebezpečí kvůli polámaným stromům v Bzenecké Doubravě. Korunu hráze brněnské přehrady čeká oprava. V září se na víc než rok uzavře pro auta i pěší. Ve vile Lefbér v Brně se dnes koná den Arnošta Lustiga a čekáme většinou polojasno, večer i skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Lesníci upozorňují návštěvníky Bzenecké Doubravy na Hodonínsku na nebezpečí pádu polámaných a vyvrácených stromů. Silný vítr způsobil značné škody v lesích mezi Bzencem, Vracovem, Vacenovicemi a Strážnicí. Následky budou Lesy České republiky odstraňovat do konce roku. Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí ji novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku, potvrzuje mluvčí povodí Moravy Radek Špatka.
4: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
2: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. V brněnské vile Lefbér můžou dnes lidé navštívit několik akcí věnovaných Arnoštu Lustigovi. Dopoledne představují své texty vítězové literární soutěže Mladí humanisté, kterou pořádá nadační fond Arnošta Lustiga. Odpolední program složený z literární dílny a besed je zaměřený na dílo a život tohoto spisovatele, vysvětluje ředitelka nadačního fondu Eva Lustigová.
5: V 16 hodin proběhne beseda o spisovatelství Arnošta Lustiga. V 18 hodin beseda s potomky, to jsou vnuci Arnošta Lustiga, třetí generace přeživších holokaustu a film mého bratra, Můj fotr a jeho oblíbené koncentráky.
2: Den Arnošta Lustiga je součástí festivalu židovské kultury Štetlfest.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy očekáváme postupně většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Mezi stým 78. a stým 89. kilometrem D1 ve směru na Brno se pohybuje údržbový vůz. Místem projíždějte opatrně, jinak nejsou hlášené žádné komplikace. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pěkně svěže nebo líně, popřej k svátku Evelíně. Osvědčenou z možných forem, půjdu vám v tom pěkně vzorem. Zdarem podle svého vkusu, vezmu to zas pěkně v klusu. Já, jak je můj dobrý zvyk, pošlu tónů několik. Tak nechť ty mé jedině zní v každé dědině. A nechť pěkně po cestě staví se i ve městě. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdce Zdeníka Junáka.
3: Český rozhlas Brno. Srdce.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 29. srpna roku 2026, máme léto, pořád ještě. V Brně nám ze včerejška na dnešek v noci trošku sprchlo, řekl bych trošku dost, no a blejskalo se tak, že člověk, pokud večer něco hledal, tak si ani rozsvěcovat nemusel. No, dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak jsem se dočetl, že dnes mají svátek děvčata honosící se křestním jménem Evelína. A já jednu Evelínu mám ve svém, bych řekl tak, dohledu. Je to moje kolegyně herečka Městského divadla Brno Evelínka Studénková. Takže Evelínko, všecko nejlepší k tvému svátku, pokud mě slyšíš. No a samozřejmě vám všem Evelínky taky. Nakonec jsme vás oslavili v úvodní básničce. Tak, určitě vás všechny zajímá, jak dopadla tato týdenní, celotýdenní hádanka Kdo, kdy, kde. Musím se vám přiznat, moji milí posluchači, že jsem teda zpočátku věděl, ale pak jsem tápal, až na konci mě to teda došlo. Ale ono je vždycky dobré počkat až na ten pátek. Takže já už vítám editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře, který vám každou tuhletu celotýdenní hádanku každý týden připravuje. Miloši, ahoj.
1: Krásný den. Já teda musím přiznat, že tentokrát jsem měl jeden telefonát kvůli té soutěži. Volala mi paní Eva Šlapanská, což je paní, ano, která velmi mapuje Brněnské divadlo, ano, a podobně, a velice radostně hlásila, já to vím, protože já jsem ho znala, já jsem s ním byla v kontaktu, mám od něj fotky, dopisy a podobně.
0: Já jsem taky jednou viděl Karla Hegera.
1: Tak teď už to prozradil.
0: Protože ježinko, ale vlastně už nehádají, protože jeho bratr nás učil líčení na jamu, masku nás učil. Takže ano, mám tady už, promiňte, už jsem teda prozradil ten začátek, ale řeknu to jen, že opravdu jste typovali výborně, nebo hádali, že už pondělí přišla první správná odpověď a pak už chodila jedna za druhou a bylo to opravdu, bych řekl, vždycky trefa do černého. Takže správná odpověď je
1: Karel Heger.
0: Karel Heger. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Ulici mám v Praze, Brně i ve velkých přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou.
1: Ano, protože v těch městech má Karel Heger ulici, ale ta Hegerova se v případě Brna píše GR bez toho E, kdežto v Praze a ve velkých přílepech je tam to Ečko. Obojí je pravopisně správně, ale je to zajímavost.
0: A když je tam to Ečko, tak by se měl číst Hegerova ulice?
1: Máš to podobně jako Mendelova. Myslím si, že tam i v té výslovnosti je možné obojí.
0: Obojí. Úterní indicie zněla takto. O mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše.
1: To je známá fotografie z Národního divadla, kde on zdraví nacistickým pozdravem a velice se rozmohla, ale málo se ví, že podporoval odboj. Pomáhal rodinám, které měly příbuzné v koncentrácích. Ano. Uschovával jim majetek, aby jim ho zachránil, aby jim ho nevzali a podobně. Takže ta role byla velice důležitá.
0: Středeční indicie. Říkají o mně, že jsem rodák z Brna, ale nevěřte jim to. To by byla pravda až dnes, tehdy ne.
1: Ano, on se totiž narodil v roce 1909, nikoli v Brně, ale v městysu Královo Pole, které až o 10 let později se stalo součástí města Brna.
0: Ano, a to bylo ono, to jsem nevěděl, že tedy Královo Pole byl samostatný městys, než se potom spojil s Brnem. Tak, čtvrteční indicie. Učitelem jsem nejen měl být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu.
1: On totiž vystudoval herectví, učitelství, aby byl přesný. Učil v Lomnici u Tišnova, Strhařích, v Deblíně, v Brně Židenicích. A když potom po vojně pro něj nebylo ve školách místo z nějakého důvodu, tak se dal k divadlu.
0: No a poslední páteční indicie. Můj primář určitě nebyl ani horší, ani lepší. Byl jednoduše jiný než Ladislavův. O kom to celý týden mluvíme?
1: A to je ten smutný příběh. On zemřel během natáčení nemocnice na kraji města, ano, kde stvárnil primáře Sovu, pak to dotočil Ladislav Chudík. A mimochodem zemřel 3 dny poté, co dal výpověď z Národního divadla na protest proti útokům, které mířily na jeho kolegyni Vlastu Fabiánovou.
0: Takže Ano, správná odpověď je Karel Häger. Vy všichni, kteří jste soutěžili, soutěžili jste o CDčko, opery Její pastorkyňa, opery Leoše Janáčka, jedná se o operu třech, o třech jednáních. Můžete na ní slyšet Jenůfu, zpívá Libuše Domanínská, Stařenku zpívá Soňa Červená a samozřejmě tam řada dalších předních českých operních pěvců. Tak, ze správných odpovědí, já tady vždycky mám ten nepořádek, jsme vylosovali výherce pana Ladislava Havla z Kralic nad Oslavou. Pane Ladislave, my vám blahopřejeme. No a teď si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Skupina Olympik dohrála písničku Jasná zpráva a pro vás, moji milí posluchači, je jasná zpráva, že jdeme do prvního úkolu dnešního dopoledne. Takže, Milošku, co bude prvním úkolem?
1: Půjdeme do lesa.
0: Krásný.
1: Teda obrazně, u přijímačů a podobně. Máme tu text, v jehož znění je formou skrývaček, to znamená, že jsou tam slova, která, když je přečtete jinak, rozdělíte, nebudete brát pohled na mezery, tak budou v nich ukryta jména nebo názvy lesních zvířat. Takže já ten text teďka nechám přečíst. Každý si může hezky vnímat, kde je, co tam najde. Nebudu říkat, kolik jich tam je. Ale pro správnou odpověď z těch lesních zvířat, teď říkám záměrně to lesních, jedno odpustím.
0: Dobře. No a já si dám záležet po minulém a budu číst opravdu, opravdu pomalu. Doufám, že do 11:45 to zvládneme. Z domku na náměstí vylézají celé davy lidí, věří, že je čeká nějaký zajímavý zážitek. Opakuji. Z domku na náměstí vylézají celé davy lidí. Věří, že je čeká nějaký zajímavý zážitek. Překonal by to leda televizní přenos z hokeje. Lenost nebo opravdu dekadentní výkon známého umělce. Opakuji. Překonal by to leda televizní přenos z hokeje. Lenost nebo opravdu dekadentní výkon známého umělce. Nic takového se nekoná. Slunce je vysoko, louky kvetou, uzené maso, vajíčka, vše zbaleno. Opakuji. Nic takového se nekoná. Slunce je vysoko, louky kvetou, uzené maso, vajíčka, vše zbaleno. V rádiu končí nějaký kvartet. Řev dětí sílí, vyrážíme. Opakuji. V rádiu končí nějaký kvartet. Řev dětí sílí, vyrážíme. Sraz u brány, obrys lesa je před námi. Opakuji. Sraz u brány, obrys lesa je před námi. Doufám, že jsem četl, co Miloši, dostatečně pomalu.
1: To uvidíme podle odpovědí.
0: Uvidíme, kolik z telefonátů se ozve. Takže, moji milí, indicie znáte a my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Ludmilu. Dobrý den, paní Ludmilo, my vás s Milošem zdravíme.
1: Zdravím.
0: Děkujeme. Tak paní Ludmilo, kolik lesních zvířat jste tam našla?
1: Já mám sklerózu, víte?
0: Tak nevadí, pojďte a říkejte, která tam máte.
1: Já nevím, ani nepřemýšlím. Mě totiž unikl začátek, víte?
0: Promiňte, paní Ludmilo, vám tam hraje rádio?
1: Ano, já.
0: Tak si ho prosím zeslabte, dělá nám to zvukovou neplechu.
1: Tak. Stará baba sklerotická.
0: Tak říkejte, co vám vyšlo?
1: Já jsem ten začátek nějak neslyšela, nevěděla jsem, co hledáte, nebo na co se ptáte.
0: A tak proč jste nám volala, má milá?
1: No, tak já říkám, zkusím štěstí, že?
0: Tak,
1: smůlu.
0: Tak povídejte, zkuste to štěstí.
1: No, o co se jednalo? Můžete mě to zopakovat? Tak zhruba jenom tu větu.
0: Tak první věta je, z domku na náměstí vylézají celé davy lidí. Věří, že je čeká nějaký zajímavý zážitek.
1: To je jako první zvířátko, jo?
0: No a našla jste tam nějaké zvířátko?
1: No, tak třeba včelička.
0: Včelička jste tam našla, no tak to teda pojďme to zkusit. Kde se skrývá včelička? Z domku na náměstí vylézají celé davy lidí, věří, že je čeká, tady máme čo, ale včelička tam není, to by byla, že je čeká, nějaký zajímavý zážitek. Paní Ludmilo, tak paní Ludmilo, mě tady zvoní telefony, takže prostě já vám děkuji. Mějte se moc hezky.
1: Vy taky, přeju to... víkend ano. A pana profesora zdravím samozřejmě.
0: Ano, zkusíme to příště, naschánou.
1: Objevám vám, paní, naschánou.
2: Hezký den.
0: Tak a teď to zvedneme. Tady halo, Luším, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petro.
0: Dobrý den, Petro, tak kolik vám vyšlo lesních zvířátek? Tak,
3: já jsem jich to našla 6, já jsem kuna, zajíc, sova, káně, rys a zuby.
0: Víc jste jich nenašla?
3: Ne.
0: Paní, nebo slečno Petro, to je málo.
2: A já k tomu dodám moc málo.
0: Moc málo.
3: Aha.
2: Takže.
0: Tak jo. Nedá se nic dělat, mějte se moc hezky, naschledanou.
2: Zdeňku, možná bys to mohl zkusit přečíst ještě celé jednou.
0: Ano, já to zkusím přečíst celé ještě jednou, protože ale se to četl pomalu, myslím si, že opravdu to bylo pomalu. Nevadí, zkusím to. Z domku na náměstí vylézají celé davy lidí. Věří, že je čeká nějaký zajímavý zážitek. Překonal by to leda televizní přenos z hokeje. Lenost nebo opravdu dekadentní výkon známého umělce. Nic takového se nekoná. Slunce je vysoko, louky kvetou, uzené maso, vajíčka, vše zbaleno. V rádiu končí nějaký kvartet. Řev dětí sílí, vyrážíme. Sraz u brány, obrys lesa je před námi. A jak jsem to opakoval, už tady zvoní telefon, já ho zvedám. Halo, Luštím, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, Tomáš z Ratiškovic.
0: A Tomáši, tak kolik vám vyšlo zvířátek?
4: Já mám asi 10.
0: Asi 10. Pořád málo.
2: No já jsem,
0: jo,
2: tak,
0: počkej, vlastně,
2: pozor, já no, jsem pozor. Řekl, že jedno odpustí.
0: Jedno odpustíš.
2: Takže to by bylo přesné, ale teď jde o to, jestli jste našel ta správná zvířata.
0: Tak pojďme.
4: Tak zkusím. Tak kuna, zajíc, káně, datel, dudek, jelen, sokol, sova, tetřev, vír ne, tak možná rys.
2: Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak já vám prozradím, které jste vynechal, protože jinak to bylo správně. Zdenku, zkus tu poslední větu přečíst svým mistrovským způsobem znovu, protože tam je to zvířátko ukryté, není tak úplně typické už.
0: Ale
2: pro naše
0: pocit,
2: lesy.
0: Že i ve druhé větě neřekl Tomáš.
2: Ve druhé větě tam Jelena tam předhodil.
0: Jo, říkal
2: toho.
0: Jelena.
2: Ano, on byl přehozený oproti pořadí.
0: Dobře,
2: víš?
0: Takže poslední věta. Sraz u brány, obrys lesa je před námi.
4: No, zubr, ale to asi není typické.
2: Je to zvíře, akorát není v našich lesích. Už není. Vzpomeňte si na Pernštejn a pernštejnského zubra. V Polsku zubry mají, u nás se snaží je vypouštět taky do některých míst. Ale byl jste v toleranci. Vešli. Já jsem čekal, jestli tam náhodou neobjevíte, protože tam byla dvě nelesní zvířata. A sice lev, v tom slově televizní. A teoreticky, i když to není označení zvířete, ale tele.
0: Ano.
2: Opět v tom televizní, ale vy jste pozorně sledoval, našel jste je, takže můžu jenom gratulovat.
0: Takže Tomáši, vinšujeme, blahopřejeme a teď mi vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.
5: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máme prvního šťastného výherce, pana Tomáše, a my máme před sebou druhý soutěžní úkol, a to bude...
1: Písnička.
0: Písnička, výborně.
1: Bude mezinárodní a přitom naše.
0: Aha.
1: Jitka Molavcová totiž naspívala písničky slavných komiků napříč světem. A v tomto případě to bude písnička, kterou zpíval slavný Benny Hill.
0: Ano.
1: A ten text v češtině napsal, to nebudeme hádat, protože u Jitky Molavcové bychom to uhádli všichni. Jiří Suchý. No a otázku ovšem dáme až po písničce, protože se bude týkat toho obsahu.
0: Takže pečlivě poslouchejte, je tu soutěžní písnička.

0: Soutěžní písnička dozněla. No a Miloši, ty se ptej.
1: Já budu mít úplně jednoduchou otázku. Úplně se nabízí. Jaké názvy hudebních nástrojů v této písni zazněly? Zaznělo tam několik hudebních nástrojů, tedy nikoliv jako, že by tam hráli, ale ano, zazněly tam jejich názvy. A můj dotaz, který je teď hned, ptáme se hned, protože je to jednoduché, ale na druhou stranu tady ten text této písničky jsem zkoušel a popravdě nikde na internetu jsem ho nenašel v tom překladu. Ano. Takže ti, kdo teďka googlí, tak možná to někde v zákoutích internetu najdou, ale možná budou mít štěstí a uvidíme, zkusíme. Takže telefonní číslo
0: 726
1: 46
0: 52
1: 0 0. Teď no, hned, takže...
0: Teď hned a už mi tady zvoní telefony, tak já to zvedám. Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr.
0: O, Petro, vy to zkoušíte dneska, tak povídejte.
2: Tak bylo tam pikola, piano a basa.
0: Pikola, piano, basa. Co říká pan profesor?
1: Já říkám, že skvěle.
0: Výborně, Petro, takže dneska přece jenom je úspěch. A tipla byste si, kolikrát tam ta pikola byla řečena?
2: Asi tak pětkrát.
0: No, to přidejte. To přidejte. To
1: ale nepočítali jsme to.
0: Ale to je mimo, to je mimo soutěž. Takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.
3: Český rozhlas Brno.

0: Máme další šťastnou výherkyni, paní Petru, a my máme před sebou poslední úkol dnešního dne. Takže, Milošku, co nás čeká?
1: Budeme hledat známé české přísloví. Budeme ho hledat podle, já bych neřekl ani dvou indicí. Bude to dvě takové definice, trošku to přísloví převedené částečně do vědecké mluvy.
0: Výborně.
1: Když jsem to zkoušel, tak stačilo to první na to, aby to někteří lidé uhádli. Pak je tam to druhé, které to trošku rozšiřuje. Takže ano. Zkusíme tady ty dvě. Tak Zdenku, máš šanci.
0: Řeknu obě. První zní takto. Přenos patologických jevů preferuje biologické jedince jistého rodu před geomorfologickými útvary. Opakuji. Přenos patologických jevů preferuje biologické jedince jistého rodu před geomorfologickými útvary. Druhá. Lokomoční pohyb s použitím dolních končetin má u fyzických i metafyzických dopadů efekty spíše na živé než neživě navršené přírodniny. Opakuj druhou nápovědu. Lokomoční pohyb s použitím dolních končetin má u fyzických i metafyzických dopadů efekty spíše na živé než neživě navršené přírodniny. Tak to byly dvě takové, bych řekl, nápovědičky.
1: Hledáme české přísloví, velice známé české přísloví.
0: Ano, české přísloví. A nebudeme hrát písničku, my vám hned řekneme telefonní číslo 726
1: 46
0: 52
1: 00 a uvidíme, jestli nám někdo zavolá.
0: Na vás
1: tedy
0: těšit, ano.
1: No a?
0: A už někdo prostě zvoní, zvedám. Bum. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den. Halo,
1: tak,
0: halo.
1: Telefon nám zmizel.
0: Telefon zhasnul. Takže já třeba vám zopakuju tu první. Co vy na to, moji milí? Přenos patologických jevů preferuje biologické jedince jistého rodu před geomorfologickými útvary. Už je tam další telefon, tak ho zvedám. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: No, tady Břetislav.
0: Dobrý den, Břetislave.
2: Nevím, jestli to nebude Láska hory přenáší.
0: Vám tam hraje rádio, vidíte?
2: Jo.
0: Já to neplechu. Láska hory přenáší. Co říká Miloš?
1: Já bych řekl, a teď napovím trošku, trefil jste se tak z jedné třetiny, možná čtvrtiny. Jedno to slovo do toho, které jste tam našel, tak do toho patří, ale není to to správné přísloví.
2: No, jste, možná, jestli to neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
1: Tak, a teď jste mě dostal tak do složité situace. Zdeněk se tady velice směje. A já budu hodný, já mu to uznám.
0: Tak ano, já bych to
1: protože to zadání neznělo na neštěstí, ale na druhou variantu toho přísloví nemoc.
0: Nemoc nechodí po horách.
1: Protože tam jsou ty patologické jevy, fyzické i metafyzické dopady a podobně. Tam to bylo míněno na nemoc. Ale našel jste to správné přísloví, i když na druhý pokus, tak já myslím, že bychom mohli uznat, pane Břetislave, to, že jste to uhádl.
0: Já si myslím, že to bude správné rozhodnutí. Takže Břetislave, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Pustíme si písničku ještě? Pustíme si písničku.
3: Český rozhlas Brno.

0: písnička pomalu doznívá, Miloši, no a my se budeme muset loučit. Takže byl spokojen?
1: Byl jsem spokojen, i když tentokrát to zřejmě bylo těžší.
0: Ano.
1: Takže na příští týden zkusíme aspoň na tu týdenní něco lehčího.
0: Něco lehčího? No tak zase ne moc. Ale
1: tak to
0: jo.
1: Nebude moc. Zas tak jako tak. Dobře, tak vyrovnaně.
0: Šalamounské. Moji milí, mějte se moc hezky, užijte si neděli. No a v pondělí ještě vlastně je tak volněji, ale v 1. září už začíná školní rok. A já se s vámi v sobotu po 9. budu těšit. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno si nechá zpracovat dokument pro efektivní řízení města při povodni. Lidé můžou přes víkend darovat školní pomůcky pro děti z chudých rodin. Ve vile Léfber v Brně je dnes den Arnošta Lustiga. Dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Ochránit lidi a jejich majetek při povodních má Brnu pomoci harmonogram činností městské povodňové komise. Radní města tento týden na své schůzi schválili výběrové řízení na zpracovatele tohoto dokumentu. Ten pak vypracuje plán komplexního řízení veškeré infrastruktury města při povodni a zajistí vývoj webové aplikace. Předpokládaná hodnota zakázky je asi 5 milionů korun. Harmonogram by měl být hotový za 1,5 roku. Doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
3: V harmonogramu budou zpracovány různé scénáře pro varování obyvatelstva a evakuace, uzavírky dopravní infrastruktury, opatření na kanalizaci a vodovodech a také opatření při hrozbě přelití protipovodňových opatření nebo při povodních na přítocích brněnských toků.
1: O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale také třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je přidají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
4: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
1: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět taky online. V brněnské vile Léfber můžou dnes lidé navštívit několik akcí věnovaných Arnoštu Lustigovi. Dopoledne představili své texty vítězové literární soutěže Mladí humanisté, kterou pořádá nadační fond Arnošta Lustiga. Odpolední program složený z literární dílny a besed je zaměřený na dílo a život tohoto spisovatele. Vysvětluje ředitelka nadačního fondu Eva Lustigová.
5: V 16 hodin proběhne beseda o spisovatelství Arnošta Lustiga. 18 hodin beseda s potomky, to jsou vnuci Arnošta Lustiga, třetí generace přeživších holokaustu a film mého bratra, můj fotr a jeho oblíbené koncentráky.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů. Povane mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout a večer povane vítr slabý proměnlivý. Biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na hlavním tahu Ivanovicemi na Hané na silnici 1/47 před hotelem Ivanka. Na místě jsou záchranáři, při průjezdu počítejte s mírným zdržením. Silný provoz je na D2 na dojezdu do Brna, můžou se tam tvořit kolony. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písně.

krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravinka pro nás zahrála písničku Vladimíra Fefra Kapelo Polku Hraj a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Evelína, na Slovensku slaví jmeniny Nikola a v církevním kalendáři si dnes připomínáme umučení Jana Křtitele a také si připomínáme Sabinu. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Samozřejmě i dnes budeme zpívat, ale vlastně už naposledy zpívat. Já se moc těším, kdo se dnes ze zpěváčků dovolá, ale prosím až po písničce a dejte jim prostor. Děkuji velice, připomenu telefon 726 465200. A teď už písnička Miroslav Mordych, Jiří Tesařík, Lanžhoty, ty dědinečko a tu faranka.

0: Přátelé, a máme tady zpěváčky, přímo dva, a bude to Aneška Štěpánková, 7letá, a Toník, 5letý, Toník Štěpánek, to jsou sourozenci. Já se na ně moc těším, já vím, že jsou z Bukoviny, no a budou zpívat písničku Není nutno, tak my se moc těšíme, tak děti, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak prosím, můžete začít zpívat.

0: Tak, ano, je to už konec?
1: Ano.
0: Ono to tam nějak hrozně šumí, nebo nevím, jak to... Dobře, tak trošičku to malinko nám to unikalo, protože jestli v té emoci, jak děti zpívali, ale že jsme nerozuměli, ale tak úplně, ale bylo to moc pěkné, moc pěkná písnička a my děkujeme Toníkovi a Anežce. No a když vás takhle mám, Toníčku a Anežko, takhle, jak se říká na drátě, tak já vás trošku vyspovídám. Tak Anežko, já se tě zeptám, tak ty už máš jen to pár dní, nebo vlastně už teď to vlastně končí prázdniny a začíná škola, tak jak se těšíš?
2: Moc.
0: Těšíš se moc? Těšíš se na kamarádky, na kamarády?
2: Já.
0: No ano, tak to je skvělé. No a Toník, ten má 5 let, tak ten jde, myslím, ještě do školky, že ano?
2: Jo.
0: Mm-hmm. Tak jo. No a když se ti zeptám, byly prázdniny, tak co máš největší zážitek o těch prázdninách? Co to bylo?
2: Tábor.
0: Tábor. A kde jsi byla na táboře?
2: Ujezd u Černé hory.
0: Ano, a bylo to tam pěkné? Užila jsi to tam?
2: Jo.
0: Ano. A dělali jste třeba takový ty bobříky nějaký?
2: Jo.
0: Ano. No a třeba bobříka mlčení?
2: Jo.
0: A nebo třeba bobříka odvahy?
2: My jsme dělali bobříka mlčení, hladovky a samotku.
0: Wow, no teda, no a jak to všecko dopadlo? Dostala jsi ty bobříky?
2: Ne, já jsem ještě nedělala.
0: Ty jsi ještě nedělala, no tak třeba příští rok a už budeš větší, jak to budeš, určitě je všechny uděláš. No prosím tě, Anežko, já se tě ještě zeptám, ty jdeš do které třídy?
2: Do druhé
0: třídy. No tak ty se a těšíš se, tak já ti přeju, ať se ti daří. A ti všechno dobré. A ještě dotaz, tu písničku vás naučil kdo?
2: Já jsem to naučila bráchy ze školy.
0: A ve škole se to zpívali, to je skvělý. No a když se zeptám, jste nějak muzikantská rodina, nebo hrajete na něco někdo? Ne, nehrajete? Jenom takhle rádi zpíváte?
2: Jo.
0: To je dobře. My jsme vás rádi slyšeli, potěšili jste nás a moc vám děkujeme. Děkujeme babičce. Vy jste u babičky na prázdninách ještě na ten zbytek?
2: Jo.
0: Ano. A co babička vaří dobrého dneska k obědu?
2: Palačinky.
0: Wow, vy se máte. No teda. To je škoda, že jste tak daleko. To bychom si taky dali. Dobře, tak ať to všechno dobře dopadá. Mějte se moc hezky, ať jste zdraví. A já jako dárek posílám písničku, kterou tady máme. Ano, tak děkujeme a ať babička ještě to nepokládá. Děkuji. Já ještě něco vyspovídám.
2: Naschledanou.
0: Tak se mějte moc hezky, děti, a děkujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A písnička Bečičko Dubová, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Valaška.
3: Český rozhlas Brno.

0: Aha. Tak a já vítám pana Baču z Petrovky. Dobré poledne.
1: Dobrý den vám přeju. Já bych chtěl dnes popřát k význačnému životnímu jubileu mé manželce, paní Marii Bačové, k 60. narozeninám. Chtěli bychom jí popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně psychické odolnosti. To jí přeje manžel Jindřich, dcery Vendula a Veronika a vnučky Natálka a Rozárka a vnuk Petr. A samozřejmě se k tomu připojuje celá naše rodina.
0: Ano, výborně. Tak děkujeme, je-li to vše a zdravíme.
1: Já děkuju vám.
0: Ano, ať si to užijete, ty oslavy. Nashledanou.
1: Díky, nashle.
0: A teď už paní Jana, ale už jsem nestačila napsat odkud.
2: Olešnice.
0: Výborně, tak vítejte, jste už ve vysílání.
2: Děkuju, všechny vás moc zdravím a přeju pěkný den. A dneska slaví narozeniny můj manžel, 65 let, Miloš Moravec.
0: Dobře. Tak a co mu? Ano?
2: Hodně štěstí a hlavně zdraví. A přejou mu to a jistý nové Miloš, Zdenek a Tomáš.
0: Ano.
2: A rodiče. A kdybych měla všechny vyjmenovat, jsme strašně moc velká rodina, takže všichni z celé rodiny.
0: Výborně.
2: Moc děkuju, ano. A přeji vám pěkný den.
0: Ano, paní Jano, také krásnou sobotu, ať se vám daří a nashledanou.
2: A ještě volám Živio.
0: Ano, Živio, správně, tak to má být.
2: Už jdeme slavit.
0: No tak, ať se vám to vydaří, ty oslavy. Ano, nashledanou. Já tady připojím ještě psané přání. 2. září oslaví významné životní jubileum 90 let paní Marie Kodrdlová z Huštěnovic u Uherského Hradiště. Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody přejí drahé mamince a babičce, dcera Dagmar s rodinou, syn Vratislav s rodinou a vnoučata Petra, Jiří a Kristýna. Ke gratulaci se taktéž připojují neteř Jana a rodiny Gorcova a Číhalová. A ještě jedno přání tady mám. Naše maminka, babička, prababička a praprababička paní Božena Voříšková z Hodějic se dožívá 30. srpna úctyhodných 99 roků. Radost ze života, zdraví, pohodu a klid jí přeje celá rodina. A já tady pro paní Voříškovou mám ještě jedno přání, pro paní Boženku Voříškovou z Hodějic, k těm jejím krásným 99. narozeninám. A je to v tomto znění: tohoto požehnaného věku, který si dožila ve zdraví, pohodě a radosti s tvojí rodinou. A to vše ti k tvému životu a přejí ti vše, co k tvému životu patří. A přejí Květa, Lenka a Luboš. Tak předali jsme a hrajeme písničku Když jsem byla u maměnky v domě, Jarmila Šuláková a Bron.

0: Krásná písnička nám dozněla a já vítám paní Šlapanskou z Moravského Krumlova. Vítejte.
1: Dobrý den, všechny vás v Rovhase zdravím. A já bych chtěla popřát k narozeninám mému bratrovi, které měl včera, bydlí ve Znojmě, jmenuje se Zdeněk Matula. A přejeme mu hodně moc zdraví, štěstí, pohody, klidu a aby se měl jenom dobře. A ještě když jsem se dovolala, tak bych poslala pozdrav panu Josefu Husákovi do Brna Komína a paní Jarušce Vojtkové tady z Moravského Krumlova. Děkuji
0: dobře.
1: Vám pěkně.
0: Ano, děkujeme také, přejeme vám pěknou sobotu. Nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Tak a teď půjdeme napřímo na telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady blahopřání s písničkou.
2: Dobrý den, tady Janíčková Eva. A já vás prosím...
0: A odkud voláte, paní Janíčková?
2: Z Brna.
0: Perfektně. Tak prosím, můžete.
2: Já přeji mojí kamarádce Věrušce všecko nejlepší k zítřejším narozeninám. Ať je zdravá, šťastná a se jí všechno v životě daří. Jmenuje se Věruška Šťouračová.
0: Dobře, ano, ano.
2: Moc krát vám děkuji, paní. Děkuji, jste moc hodná.
0: Není zač, ráda se
2: stala. Ale ona to má zítra, škoda, že nemůžete to zahrát ještě zítra.
0: Tak jste volala dneska, no ne, já vám
2: no,
0: nechci
2: poradit. Já jsem si říkala, abych poradit. Se dovolala.
0: Ano.
2: To nevadí, tak já jí to řeknu.
0: Já myslím, že to bude v pořádku. Tak
2: jo,
0: paní
2: taky.
0: Janíčková, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a já tady připojím také e-mail, který tady máme. Dnes slaví své narozeniny milá neteř Petra Mazancová z Velkých Hostěrádek. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a hodně sil při opatrování tatínka. To vše ze srdce přeje celá rodina z Charvátské Nové Vsi. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, přejeme naší milované mamince a babičce Věrušce Zrníkové, momentálně z Lipovce, vše nejlepší k dnešním 78. narozeninám. Hlavně zdraví, ať slouží, a za celou rodinu. A přátelé přejí syn Zbyněk a snacha Michaela, pokud by bylo možné, zahrajte písničku a na Šumavě je dolina, kterou mám moc ráda. Samozřejmě, že ji rádi zahrajeme někdy příště, určitě slibujeme, my máme písničky, teď už dopředu jsou vybrané. Tak přátelé, jdeme na písničku. Alois Barotek, Miloslava Gurská, Dukátek a Gloria.

0: František Blažek. Tak prosím, už jsme ve vysílání. Pan František Blažek, Šemíkovice. Prosím.
1: Tak já bych chtěl popřát mojí sestře Lídě Kubíkové z Moravského Krumlova, která dnes slaví své 74. narozeniny. Tak bych jich chtěl popřát hodně zdraví, hodně štěstí a všechno, co si přeje, aby se jí splnilo. To jí přeje bratr František ze Šemíkovic.
0: Výborně.
1: Děkuji
0: tak
1: vám.
0: Je to vše, ano? Dobře, ano, děkujeme pěkně. Naschledanou. Tak a pojďme tady na psaná přání, které tady máme. 2. září oslaví významné životní jubileum 90 let paní Marie Kodrlová z Huštěnovic u Uherského Hradiště. Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody přejí drahé mamince a babičce, dcera Dagmar s rodinou, syn Vratislav s rodinou a vnoučata Petra, Jiří a Kristýna. Ke gratulaci se taktéž připojují neteř Jana a rodiny Gorcova a Číhalova. Další přání tady mám. V sobotu 29. srpna oslaví svých požehnaných 81 roků paní Andělka Durďáková z Veselí nad Moravou. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti hodně a hodně zdraví, štěstí a lásky v dalším životě a to ti přejí syn Jaroslav a dcera Jindřiška, vnoučata Jakub, Patrik, Kristýna s manželem Petrem a pravnoučátka Krištůfek, Lukášek a Tamarka. A všichni posíláme velkou pusu. A já posílám písničku Půjdem za láskou, Antonín Pernička a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Tak a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Janu a Čáry.
2: Dobrý den, pozdravujem vás všetkých v rádiu, prajem vám pekný deň, tady na slniečko svieti a chcela by som vašim prostredníctvom, zajtra je u nás Rúžený a moja sestra Rúžená Ralbovská má meniny s Čárou, je vašou stálou poslucháčkou a 2. septembra osláví pekných 80 rokov. Prajeme jej hlavne veľa zdravia, šťastia, aby jej srdiečko poslúchalo. Praje jej to sestra Jana, brat Jozef s manželkou a deti s rodinami. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ano, ano. Nashledanou, přeji vám pekný deň. Nashledanou.
2: Do počutia.
1: Tak a já připojím psaná přání a mám tady přání pro paní Anešku Svatoňovou z Nového Petřína. Naše milovaná teto Aneško, k tvému životnímu jubileu 80 let ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu, s láskou tvý blízcí Marcela, Mirek a nejmladší Zdeneček s rodinami. Teto, máme tě moc rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Ve čtvrtek 3. září oslaví svoje úctyhodné 87. narozeniny naše maminka paní Marie Skřivánková z Moravské Nové Vsi. Její 3 dcery Jarmila, Blanka a Zdeňka s rodinami jí přejí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a krásných dnů prožitých se svými nejbližšími a zároveň jí vzkazují. Milá mami, máme tě moc rádi a jsme vděčné, že jsi stále s námi. Děkujeme ti za dobré vychování a za vše, co jsi pro nás udělala. Všechna tvoje vnoučata a pravnoučata ti posílají velikou pusu. A protože k narození nám patří i písnička, posíláme ti ji s láskou a přáním, aby ti ještě dlouho dělala radost. A do třetice dám tady ještě jedno přání. Dobrý den, ráda bych vaším prostřednictvím chtěla poslat přání s písničkou k narozeninám 29. srpna, což je dnes, mému milovanému příteli panu Pavlu Mikšíkovi z Rusavy. Ať je tento den začátkem dalšího nádherného roku tvého života, ať máš po svém boku vždy nejlepší přátelé a nikdy ti nechybí důvod k úsměvu. Děkuji ti za to, že se mnou sdílíš svůj život. Každý den je s tebou jako dárek a jsi pro mě ten nejcennější člověk. Vše nejlepší, tvá přítelkyně Blanka. Tak a písnička, pěsničko milovaná František Kohoutek, Josef Dofek a Šardičanka.

0: polka nám dozněla a pojďme, přátelé, na naše psaná přání. Blahopřání tady máme pro paní Máriu Ščepkovou z Plaveckého Podhradia. Milá naše maminko, přejeme ti vše nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Ze srdce přejí manžel Milan a děti s rodinami. A já tady mám další milé přání, neboť dnes slaví narozeniny paní Libuše Kijánková. Milá maminko, Libunko, dnešní den patří tobě a my ti k narozeninám přejeme plno krásných zážitků s přáteli i s rodinou. Jsi nejbáječnější a nejvtipnější mamka, obdivujeme tvoji vitalitu a humor. Máme tě moc rádi a myslíme na tebe. Přání posílají dcery Líba, Julka a Pavlínka s rodinami. Tak předala jsem přání a pojďme na písničku V zarazicách krajní dům a Joška Černý.
1: Český rozhlas Brno.

Tak vámi oblíbená písnička, dozněla krásná písnička, Jožka Černý dospíval a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Dobrý den, vážení, obracím se na vás velkou prosbou o zveřejnění blahopřání v poledním vysílání pro pana Františka Kuběnu z Lipůvky, který se právě tento den dožívá krásných 72. narozenin. Milý Františku, tatínku, dědečku, přejeme ti z celého srdce všechno nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Jsi pravidelným posluchačem pořadu Písniček na přání, u kterého si rád zaspíváš a nejedna písnička či vzpomínka tě dojme. Ať ti tedy i dnes zazní ta nejhezčí písnička přímo pro tebe. Velkou radosti dělají tvé milované vnučky Natálka, Štěpánka a Nikolka, které ti posílají velkou pusu. Celá rodina ti přeje, ať se brzy zotavíš po náročné operaci a můžeš zase užívat spoustu krásných chvil, jako jsou třeba projížďky na kole přírodou. Ať je pro tebe luštění křížovek radostí a potěšením. Ať ti stále chutná pořádně orosené pivko v místní hospůdce ve společnosti kamarádů. Přejeme ti, ať se každý den cítíš o kousek lépe, ať máš kolem sebe jen samé milé lidi, hodně důvodů k úsměvu a především zdraví, které je ze všeho nejdůležitější. Františku, vše nejlepší, hodně zdraví a brzké zotavení. To ti ze srdce přeje celá tvoje rodina. Ještě další přání tady mám. Milá maminko a babičko, k tvým 60. narozeninám ti přejeme moře zdraví, radosti a klidu. Děkujeme za tvoji lásku, trpělivost, péči a úsměvy, které dělají náš svět hezčí. A tě každý den zahřeje pocit, že jsi milovaná a nikdy v tom nejsi sama. Vše nejlepší k narozeninám ti přejí manžel Laďa, děti Lucie s manželem, syn Ondra a vnučky Eliška a Stelinka posílají babičce tisíce pusinek. A bohužel to bylo bez jména, ale chci jenom upozornit, že tento e-mail poslala paní Lucie Icelová. Takže snad se poznáte. Pojďme na písničku. Jaroslav Jankovec, František Kubík a František Mrázek, Válelo se jablíčko, Josef Opelt a Zlatá muzika.

pojďme ještě na psaná přání, prosím o písničku milému oslavenci panu Miroslavu Kolářovi z Vlčkové, který dnes oslavuje 75 roků. Přejeme hlavně zdraví a aby ještě dlouho vyráběl vynikající zabíjačkové pochoutky a naposledu klidnou a hlavně přesnou mušku. Tomu přejí manželka Jarmila, syn Mirek s manželkou, dcera Jarmila s manželem, vnuci Danek, Patrik, Honza a vnučka Hanička. Ke gratulaci se připojuje také bratr i nás rodinou. Tak a dali jsme to a máme tady už poslední přání Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych chtěla popřát k narozeninám paní

Tak vážení a milí mistři Janka Antonína Pavluše, dohrála, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravané si v letošní sezóně přivezli ze zahraničí více než 100 infekcí. Na novém dopravním hřišti v Hodoníně jsou semafory i železniční přejezd. V Jevišovicích na Znojemsku dnes pořádají pivní slavnosti. Dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Jihomoravští hygienici letos zatím evidují více než 100 případů infekcí ze zahraničí. Ty si přivezli cestovatelé z dovolených, hlavně ze vzdálenějších destinací. 10 nakažených zaznamenali epidemiologové u dětí ve věkové kategorii 1 až 4 roky. Podle Renaty Ciupek z krajské hygienické stanice se lidé v zahraničí nakazili třeba žloutenkou typu A nebo průjmovými infekcemi.
2: Takové ty exotičtější salmonelozy, uplavice, případně parazitární střevní onemocnění. Máme 6 případů infekcí přenášených komáry, jako je horečka deng nebo horečka s takovým velmi exotickým názvem chikungunya.
0: Dělníci v Hodoníně dokončili nové dopravní hřiště v areálu základní školy Vančurova. Práce vyšly na více než 16 milionů korun. Děti z Hodonína a 17 spádových obcí ho budou moct využívat od září. Na hřišti jsou zpevněné silnice i zelené plochy, doplňuje krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.
3: Včetně železničního přejezdu se závorami, se semafory, vypadá krásně, ale tím ta výstavba ještě nekončí. Ta druhá etapa bude pokračovat výstavbou učebny a zázemí pro dopravní hřiště, takže dokončeno bude až v příštím roce. Myslím, že se děti můžou těšit.
0: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila. Dříve měli totiž povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se ale stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Různé druhy regionálních piv dnes můžou ochutnat návštěvníci pivních slavností v Jevišovicích na Znojemsku. Program v zámecké zahradě a před radnicí začíná ve 3 hodiny odpoledne. Doplní ho taneční zábava i pivní soutěže. Součástí akce je také gastrofestival. Popisuje organizátorka slavností Lucie Komůrková.
4: Máme to pojmuté ve stylu cesta kolem světa. Máme například Slovensko, halušky, máme Itálii a pizzu, Mexiko a tacos a podobně. Máme tady také vyloženě dětské dílničky, kde si děti můžou namalovat svoje květináčky nebo malovat na odlitky.
1: Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekáme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Povane mírný západní vítr, večer vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Vyškov mezi 204. a 213. kilometrem. Aktuálně se zdržíte asi 35 minut. V opačném směru se zdržíte také, a to 25 minut kvůli nehodě na silnici 50 u nájezdu 210. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků a 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4 000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček. Ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu, a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu,

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Hudebníci. Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.

0: toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
0: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policisté se při víkendových dopravních kontrolách zaměří na použití bezpečnostních pásů a dětských autosedaček. Znojmo v nadcházejícím školním roce opět spustí projekt Kroužky dětem pro znevýhodněné rodiny. Třebíč chce společnosti SKT prodat nemovitosti za téměř 39 milionů korun. Dnes čekáme většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá.

0: Desítky hlídek jihomoravských policistů tento víkend kontrolují auta na silnicích. O posledním prázdninovém víkendu totiž policie očekává silný provoz kvůli návratům z dovolených. Podle koordinátora prevence Miroslava Měchury se zaměří třeba na bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a dodržování základních pravidel.
1: Rychlost, dále zákaz požívání alkoholických nápojů a vždycky se jedná o takové ty rizikové úseky anebo takové ty frekventované a úseky, kde je třeba nějaké dopravní omezení a řidiči třeba úplně nepočítají, že tam může nastat nějaká dopravní komplikace.
0: Město Třebíč chce společnosti Eskoté, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které se firma dosud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost, kterou vlastní Svazek obcí pro komunální služby, bude podle starosty Třebíče Pavla Pacala z Hnutí pro Třebíč částku několik let splácet. O prodeji bude rozhodovat městské zastupitelstvo. Na projekt Kroužky dětem vyčlení Znojmo v následujícím školním roce 300 tisíc korun. Příspěvek na volnočasové aktivity je určený rodinám v nepříznivé životní situaci. Na kroužky pro jedno dítě do 15 let můžou od města získat maximálně 2200 korun. Žadatelé musí mít trvalý pobyt ve Znojmě a splnit i další podmínky. Vysvětluje mluvčí radnice Petra Šuláková.
2: Podpora je určená těm rodinám, které splní stanovené podmínky projektu a mezi ty uznávané důvody patří například pobírání vybraných sociálních dávek, dávek pěstounské péče či jiných dalších. A ty žádosti budeme přijímat od 1. října do posledního listopadu letošního roku.
0: V Česku je momentálně zhruba 18 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolejí ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale také třeba o hlavní vlakové koridory, jako například mezi Českou Třebovou a Brnem. Český telekomunikační úřad proto po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly. O podmínkách s nimi bude teprve jednat.
3: Počasí.
0: Dnes i nadále na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 25 až 28 stupňů. Vane mírný západní vítr v průběhu dne bude slábnout a večer povane slabý proměnlivý. Biozátěž bude dnes mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona je stále na D1 ve směru na Vyškov mezi 204. a 213. kilometrem. Aktuální zdržení je tam asi 20 minut. Auta stojí také v opačném směru, a to mezi 216. a 209. kilometrem. Tam se zdržíte asi 35 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující dvě hodiny vás letním víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je 29. srpna a svátek má Evelína. Jméno francouzského původu, ale také keltského s významem světlo nebo radost. Ovšem Evelína může být odvozena i z hebrejského jména Eva s překladem živá nebo životodárná. Ať už je původ a význam jména jakýkoliv. Pokud máte vedle sebe ženu nebo dívku tohoto jména, nezapomeňte popřát. My se také přidáváme prostřednictvím písniček, které nestárnou. V úvodu hodiny uslyšíte hudební skupinu Buty a po ní následuje jako nejhezčí dárek píseň v podání 45 československých zpěváků. Krátce po půl se vydáme s naší reportérkou na samozběr rakitníku, ale ještě předtím budeme soutěžit o pěknou knihu s názvem Svět úžasné Báry z nakladatelství Radioservis. Před námi je stále velký kus víkendu a určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se za chvíli spojíme. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno jsme si rozbalili největší dárek v podání 45 československých zpěváků. Krásné odpoledne, máme 13 minut po 14. hodině.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Andreu Kvapilovou. Krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Brně nám v tuhle chvíli svítí sluníčko. Jaké jsou teploty?
2: Tak teploty se nám teď aktuálně pohybují od 23 do 27 stupňů. Máme všude v kraji většinou polojasno, vítr nám vane mírný, západní směru do 20 km za hodinu.
0: A musím říct, že vítr, jak říkáte mírný, byl velmi příjemný a osvěžující. Podíváme se, jak se nám dál bude počasí vyvíjet během odpoledne až k večeru.
2: Tak stále bude převažovat polojasno, večer čekáme i skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů a vítr mírný západní do 20 km za hodinu. Na večer nám potom začne slábnout a bude spíše už takový proměnlivější do 10 km za hodinu.
0: A jaká bude letní noc, tedy ta sobotní, poslední víkendově prázdninová?
2: Tak tam ty nejnižší teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů. Spíše bude takové trošinku více té oblačnosti, většinou oblačno, jenom přechodně tam čekáme polojasno. Vítr nám bude vát slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: A prosím, doplňte počasí v neděli.
2: Tak tam očekáváme většinou polojasno, jenom přechodně může být zvětšená oblačnost, je tam malá pravděpodobnost na přehánku, vypadá to, že spíše by se to mělo týkat takového kopcovitějšího terénu, pokud vůbec. A ty nejvyšší teploty očekáváme od 27 do 30 stupňů, vítr nám bude vát slabý, během dne potom zase bude přechodně mírný, jihozápadní a jižní do 20 km za hodinu.
0: Jak už jsem zmínila, prázdniny nám pomalu končí, začíná nový školní rok a určitě spoustu rodičů bude zajímat, jaké teploty budou začátkem týdne, jaké vlastně bude celkově počasí, prosím v krátkosti pondělí a úterý.
2: Tak pondělí tam očekáváme velkou oblačnost se srážkami nebo bouřkami, odpoledne by se nám to ale mělo postupně začít vylepšovat. Ty nejnižší teploty od 18 do 14 stupňů, nejvyšší od 24 do 28 stupňů a v úterý tam převážně čekáme slunečno, polojasno až oblačno a ty nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 23 do 27 stupňů.
0: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů a přeji vám krásnou sobotu, pěkný víkend.
2: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále, anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

Eva Bitová a Zuzana Lepčíková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Svět úžasné Báry, to je knížka Barbory Janečkové Vítové, kterou si právě teď listuji a je plná humorných zamyšlení a postřehů z každodenního života. A věřím, že spousta z vás by se právě v této knize našla. Už za chvíli budete mít šanci knihu získat v naší pravidelné soutěžní soutěži s názvem Co tím chtěl básník říci. Pokud máte chuť vyhrát a v posledních 8 týdnech jste od nás žádnou cenu nezískali, volejte právě teď na naši linku 726 46 52 00. Telefonní linky jsou otevřené pro vaše zavolání a po písničce Jiřího Korna se na vás těším.

0: Jiřím Kornem jsme se procházeli Zeleným údolím a teď už je tu pravidelná soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci. Posloucháte Český rozhlas Brno a já už na naší rádiové lince zdravím paní Marii. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Marie, prozraďte nám, odkud voláte?
1: Volám z Brna, konkrétně z Řečkovic, vás poslouchám.
0: Výborně. A jste pravděpodobně naší stálou posluchačkou, jak jste se zmínila, když jsem...
1: Ano, ráda poslouchám v jako pohody.
0: Jako první vající zvedla váš telefon. Musím říct, že svět úžasné Báry opravdu zapůsobil, protože tu bylo několik volajících, vy jste ovšem byla první a ano. Tím pádem můžete o tuhle krásnou knihu hrát. Dnes máme 29. srpna. Podle křesťanského liturgického kalendáře je to den památky umučení svatého Jana Křtitele, vlastně den stětí Jana Křtitele. A právě k tomuto dni se vztahuje spousta pranostik. Já ještě připomenu, v ranním vysílání jste možná zaslechli, že před 102 lety se narodila pedagožka a sběratelka lidové slovesnosti Ludmila Vráželová z Valašska. A opravdu je to velmi dlouhou tradicí tady toto sbírání lidových slovesností a vlastně lidé odpradávna se snažili svůj jazyk nějakým způsobem okrášlit. Tyto pranostiky, které vám nabídnu, nejsou sice s valašským přízvukem, ale vztahují se k dnešnímu dni a na vás bude, abyste doplnila konce těchto přísloví. Dnes budou tři a postupně se nám budou i slova tak trošičku narůstat, tady tato řada. V prvním přísloví vás poprosím o doplnění jednoho slova. Ve druhém přísloví o dvě slova a ve třetím o tři. Pustíme se do toho?
1: Zkusíme.
0: Prosím, vypněte si rádio.
1: Ano.
0: Ano, už se nám to tam přestává ozývat, výborně. Tak... Je tu soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci a paní Marie z Řečkovic se pokusí dorýmovat a dotvořit tři lidová přísloví. Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se... Jedno slovo poprosím.
1: Já přemýšlím, zkazí, co by se zkazilo.
0: Prosím, vypněte si rádio, slyším to tam v ozvěnách, děkuji.
1: Ano.
0: Zkuste to vypnout. Tak. Zkazí se co?
1: Zkazí se ořechy.
0: Výborně. Jdeme dál. Na svatého Jana stětí mají se ožínati dvě slova.
1: Jak to prosím bylo? Já jsem to
0: na svatého neslyšel. Jana stětí mají se ožínati dvě slova doplňte.
1: Ožínati.
0: A tady je tady kritérium.
1: Ano.
0: Tak pojďme na třetí, kde jsou tři slova, pak se vrátíme ke druhé. Na Jana stětí vlaštovky tři slova. Dnešní soutěž vypadá velmi, velmi složitě.
1: No, vlaštovky od nás odletí.
0: Ano, takže první a třetí tady je a já vám dám ještě šanci na ten prostřední, to znamená dvě slova. Samozřejmě všechny pranostiky souvisí s tím, co se děje v přírodě. Lidé odpradávna sledovali dění v přírodě a také chtěli předpovídat, jak bude. Na svatého Jana stětí mají se ožínati... Je to těžké, já vám napovím,
1: no
0: bohužel. Prosím?
1: No, ano.
0: Co jste říkala?
1: Mají se ožínati, dcera mě říká, že bramborové nati.
0: Dcera má pravdu, bramborové nati. I když v posledních dnech vypadá, že zemědělci už brambory dávno sklidili, protože sucho nám uspíšilo právě i sklizně. Ale tohle byla tři přísloví, tři pranostiky, která se vztahovala k 29. srpnu. Tak paní Maria z Řečkovic, já vám gratuluji, zdravím vaši dceru, byli jste na to dvě ženy, svět úžasné, Báry, a už jenom proto, že tato kniha je určená přímo pro vás, říkáte, že máte dceru a máte i maminku, která vás třeba v tuhle chvíli podporovala někde na lince nebo v dálce?
1: Ne, to nemám na lince, ale určitě mám, která úžasnou maminku, ano.
0: Tak právě pro vás je určena tahle kniha, protože je to právě pro vaši generaci. Svět úžasné Báry od autorky Barbory Janečkové-Vítové z nakladatelství Radioservis je vaše. Já vám gratuluji, přeji krásný den a prosím, nepokládejte telefon.
1: Krásný den.
0: A vám všem posluchačům také přeji dobrou pohodu a posílám vám k této pohodové náladě kapelu Beatles. Dobré odpoledne.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 14 hodin a 39 minut. Dobré odpoledne. Už jste se někdy vypravili na samozběr raketníků? Jeden je právě teď u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Zájemci si mohou nůžkami nastříhat celé větvičky s bobulami do kyblíků nebo do přepravek. A to už od října, nebo tedy do října. Za kilo zaplatí 100 korun. A v sadech máme teď i reportérku Hanu Novotnou. Dobré odpoledne, ahoj Hani.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký je zájem o samozběr?
1: Když jsem procházela sadem, všimla jsem si, že keře jsou celé obsypané malými oranžovými kuličkami, které vypadají jako korálky. Na některých místech už je poznat, že jsou dost ostříhané, ale rakitníků je hlavně ve vrchní části sadu pořád hodně. Podle majitelů je zájem velký. Jezdí sem lidé z Nového Jičína, Brna, Hodonína i Bratislavy. Já jsem tu potkala třeba pána ze Slovenského Vrbového, který říkal, že nedaleko má svůj sad s jabloněmi a na samozběr rakitníků narazil náhodou. S nůžkami a přepravkou jsem viděla i pára z Prahy, říkali, že jeli od příbuzných ze Slovenska a tak se po cestě zastavili i tu, protože se jim letos moc raketníku neurodilo.
0: Jak se vlastně raketník zpracovává?
1: Správně by lidé měli stříhat celé větvičky a očistit je od trní a listí. Je to proto, že kdyby trhali jednotlivé malé kuličky, asi by to trvalo podstatně delší dobu. Větvičky se pak dají zamrazit a potom se z nich plody dají snadno oklepat. Z rakitníku se dá vyrobit třeba syrup, marmeláda nebo se dá použít jako kyselejší omáčka k masu.
0: Jaká je letos úroda?
1: Farmáři hodnotí úrodu jako dobrou, rakitníku neublížil mráz, ani teplo a ani sucho. Majitelé mají dva sady, jeden z nich je tady u Blatničky a druhý v Zarazicích, což je část Veselí nad Moravou. A každý rok je samozběr v jednom z nich, aby keře v tom druhém měli šanci obrůst. Majitel Martin Smetana mi řekl, že tím, že lidé jezdí na samozběr, tak vlastně farmářům pomáhají s údržbou keřů, které by stejně bylo potřeba prostříhávat.
0: Tak já si myslím, že spousta lidí teď už možná se odezuje nad tím, nad marmeládkou, omáčkami nebo nad syrupy plný vitaminů. Tolik reportérka Hana Novotná ze samozběru raketníku. Do Blatničky u Veselí nad Moravou můžete přijet až do října. Děkuji moc Hani a přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 48 minut. Máme 29. srpna a právě dnes jste zváni do Domu přírody Pálavy v Dolních Věstonicích na Mikulovsku. Koná se tam Netopíří noc. Program je rozdělený na dvě části. Od 17 hodin bude určený dětem, pak následuje vycházka pro všechny věkové kategorie. Pokračuje edukátorka Domu přírody Pálavy Eva Sadílková.
1: Od 20 hodin bude procházka, která už je určená všem věkovým kategoriím. Půjdeme ke staré dýi a pomocí ultrazvukových detektorů a dalekohledu pro noční vidění budeme zkoušet lokalizovat a určovat netopíry spolu s odborníky z České společnosti pro ochranu netopíru.
0: Pokud byste ovšem nestihli dnešní netopíří noc a přesto vás to do Domu přírody Pálava v Dolních Věstonicích lákalo, můžete se tam vypravit hned na zajímavou výstavu. Má výmluvný název 50 let chráněné krajinné oblasti Pálava a připomíná, že tato chráněná krajinná oblast letos slaví 50 let od vyhlášení. Představuje proto historii ochrany přírody na Pálavě a ukazuje, jak se během uplynulého půlstoletí proměnila správa a péče o přírodu. Zkrátka nepřijdou ani děti, které si mohou zahrát velké pexeso a plnit nejrůznější úkoly ukryté v šuplících. Tato výstava potrvá do 28. září. A závěrem přidám ještě jeden tip na zítřek. Operní soubor Národního divadla Brno v neděli 30. srpna vystoupí na nádvoří hradu Špilberk. Uvedou tam Verdiho operu Nabucco v režii Jiřího Hřmana a pod taktovkou Ondreje Olose. Titulní roli se představí hostující Aleš Jenis. Začátek je v 19 hodin. V případě nepřízně počasí mají pořadatelé pro diváky nachystané i pláštěnky a deky. Stanislav Hložek už nám v tuhle chvíli pomaličku rozjíždí krásnou písničku s názvem Taková je láska má. Máme 14 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré odpoledne.

kdysi, to už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Část bytů v domově s pečovatelskou službou v Boskovicích bude mít opravené koupelny a novou elektroinstalaci. Lesníci upozorňují na možné nebezpečí kvůli polámaným stromům v Bzenecké Doubravě. Cestování autobusy mezi Brnem a Zlínem od zítřka mírně zrychlí. Dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Boskovice opraví část bytů pro seniory v domově s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. Město schválilo výběr stavební firmy, která bude mít rekonstrukci na starost. Radnice za zakázku zaplatí téměř 7,5 milionu korun. Jde o třetí etapu postupné modernizace.
2: Řemeslníci budou během této etapy pracovat ve 12 bytech a v jedné kanceláři. Upraví koupelny, aby byly bezbariérové, kromě toho taky vymění elektroinstalaci nebo rozvody. Rekonstrukce nenaruší chod domova. V celém zařízení je celkem 39 bytů a město je postupně

0: opravuje. Jde o první větší investici od 90. let. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Lesníci upozorňují návštěvníky Bzenecké Doubravy na Hodonínsku na nebezpečí pádu polámaných a vyvrácených stromů. Silný vítr způsobil značné škody v lesích mezi Bzencem, Vracovem, Vacenovicemi a Strážnicí. Následky budou Lesy České republiky odstraňovat do konce roku.
2: Podle lesníků představují polámané stromy i jejich odstraňování pro návštěvníky lesa riziko. Lidem doporučují vyhnout se těmto místům i proto, že se tam dělníci pohybují s těžkou technikou. Na nebezpečí budou návštěvníky upozorňovat taky cedule rozmístěné u vstupu do lesa. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Od zítřejšího dne budou vybrané autobusy ve Zlínském kraji jezdit podle upravených jízdních řádů. Například proto, že ve Vsetíně příští týden otevře nový dopravní terminál. To povede ke změně trasování linek hromadné dopravy. Změna se týká i trasy autobusových spojů ze Zlína do Brna. Brněnské vile Lev Bear můžou dnes lidé navštívit několik akcí věnovaných Arnoštu Lustigovi. Dopoledne představili své texty vítězové literární soutěže Mladí humanisté, kterou pořádá nadační fond Arnošta Lustiga. Odpolední program složený z literární dílny a besed je zaměřený na dílo a život tohoto spisovatele. Vysvětluje ředitelka nadačního fondu Eva Lustigová.
3: V 16 hodin proběhne beseda o spisovatelství Arnošta Lustiga. V 18 hodin beseda s potomky, to jsou vnuci Arnošta Lustiga, třetí generace přeživších holokaustu a film mého bratra, můj fotr a jeho oblíbené koncentráky.
4: Počasí.
1: Na jihu Moravy i nadále čekáme většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 25 až 28 stupňů. Pane mírný západní vítr, který bude v průběhu dne ještě slábnout, a večer povane vítr slabý proměnlivý. Biozátěž je dnes mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru na Vyškov. V místě je také kolona, zdržíte se asi 30 minut. Auta stojí také v opačném směru mezi 216. a 209. kilometrem ve směru na Brno. Tam se zdržíte asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Dnes po 15. hodině máme léto trochu chladnější a věřím, že pokles teplot i spousta z nás přivítala. Možná dnešek využíváte k domácím pracovním povinnostem, které se právě z důvodu tropických veder odkládaly a chystáte třeba celou rodinu na nový školní rok a hučí to u vás jak v úle. My vám v následující hodince nabízíme pohled do opravdického včelího úhlu s včelařem Oldřichem Veverkou. Zazní 55. díl Temných letopisů moravských a v reportáži se zaměříme na situaci v našich zahradách v souvislosti s letošním suchem. Ale ještě předtím nastane čas jazykového koutku amatérského jazykospitce Jiřího Trachtulce. Tak teď už nám jen zbývá k pohodovému poslechu popíjet dobrou kávu a podrobný návod nám dá hned v úvodu Karel Gott. Tak zůstaňte s námi. U mikrofonu Alena Přikrylová. Krásné odpoledne a příjemný poslech.
4: Český rozhlas Brno.

0: voda ve vlnách Českého rozhlasu Brno v podání Hany Zagorové. Máme 11 minut po 15. hodině a je tu pravidelný čas pro jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti. Zamíříme s ním do mokré čtvrti.
1: Nestává se to moc často, ale přesto tu a tam dostanu od svých přátel námět či otázku pro jazykovou dílničku. Tentokrát to byla otázka, proč se říkalo mužům, kteří společně pili a povídali si v hospodě, kamarádi z mokré čtvrti. Někdy také z mokré kapličky. Proč se říká hospodě mokrá kaplička, či dokonce mokrá čtvrť, se mi v seriózních zdrojích nepodařilo vypátrat. Ani umělá inteligence nezabodovala. A tady se otevírá prostor pro fantazii a lidovou tvořivost. V hospodě, což je pro štamgasty takřka posvátný prostor, zpravidla nezůstane ani jedno hrdlo na suchu. A opakem sucha je mokro. Tak to nějak mohla vzniknout mokrá kaplička. Jako opak kapličky suché. A bylo-li na nějakém území více takových kapliček, čili hospod, dostalo název mokrá čtvrt. S úsměvem se s vámi loučí Jiřík Trachťa.
0: Další jazyková dílnička zazní opět zítra v tomto čase. Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Na cestách, doma nebo na zahrádkách a právě tam zamíříme. Malá rajčata, uschlé jahody a maliny. Na to si stěžují zahrádkáři v souvislosti s letošním suchem. Chybí jim dešťová voda, kterou by úrodu zalili. Jak situaci řeší v zahrádkářské oblasti v Brně, si řekneme už za chvíli v reportáži.

0: pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: viac môj.
1: Richard Miller na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 15 hodin a 24 minut. Zahrádkáři dlouhé týdny čekají na déšť, který zavlaží záhony a naplní jejich kádě. Mezitím zalévají pitnou vodou a hledají způsoby, jak s ní co nejvíce šetřit. V zahrádkářské osadě brněnské čtvrti Královo pole využívají vychytávky, jako jsou mulčovací folie nebo petláhve s odříznutým dnem.
2: Bojí mě se, když se zalíváme pitnou vodou, no když nemá prší, tak je to...
3: Musíš vymyslet jiný způsob, než platit za vodu z vodovodu. No.
4: Přemýšlí pěstitelé ze zahrádkářské osady v Brně Králově pole s názvem Na konci světa. Dešťovou vodu zachytávají do kádí, jenže když neprší, jsou prázdné. A tak musí na zalévání používat vodu z vodovodu.
5: Nemí všechno prakticky, to jsou maliny, jabka jsou malý, jahody usychají. Jako obecně to prostě strádá, já odmítám plošně v tomhle tom zalívat, protože zalíváme pitnou vodu a to plošné zalívání nemá smysl. Co přežije, to přežije.
4: Popisuje skleslé situaci zahrádkář, který se představil jako Tomáš. Podle předsedy zahrádkářské osady Jana Synaka bychom se ale měli více zaměřit na to, jak se dá s vodou šetřit.
6: Nejde o to, jak zalívat, když je sucho, ale spíš jak šetřit vodou. Pro nás je důležitá ta prevence, protože čekat, až přijde sucho a pak se dozvíte, že nesmíte zalívat, protože je málo vody, tak to už je potom konec, to můžeme odpískat.
4: Způsobů, jak šetřit vodou, je několik, doplňuje Synak.
6: Tak lidi třeba dodávají vodu tak, že tam dají tu petku, zahrabou to 10-20 čísel pod zem, nalijou vodu do té petky a ta voda jde ke kořenům.
4: Zahrádkář Václav Stávek zase používá posekanou trávu a jehličí.
7: Speciálně tady máme ještě vychytávku nebo manželka. Aby nebyl ten výpar ty vody, tak se dělá takzvané mulčování. A když bych sekal trávu, tak to tady rozsypu, tady to ještě vidět.
4: Sucha ale nejsou jediný problém, který se mezi pěstiteli v zahrádce diskutuje. Řeší taky krtky, zahrádkáře trhající rajčata na cizích záhoncích nebo developery, kteří chtějí pozemek zastavět. Andrea Němcová, Český rozhlas.
1: Tolik inspirace z brněnských zahrad, jak nebýt na suchu. Už za chvíli ale zazní 55. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem, nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo tragédie ve zrušených dolech u Mutěnic.

0: Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 15 hodin a 35 minut. A je tu 55. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější části historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1999. Zvědavost zabíjela kousek podzemí. Těla otce a dcery ležela podle policie 10 metrů od vchodu, 10 metrů od čerstvého vzduchu, který by oba zachránil. Psal se listopad 1999 a někdejší lignitové doly na Slovácku si vyžádali své s

0: snad už poslední oběti. Kriminalisté shrnuli dění jednoduše. 36-letý otec si u bývalé manželky vyzvedl 10-letou dceru a vzal ji nakouknout do bývalých dolů vyústěných v areálu podniku, kde pracoval. Do komplexu mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí, kam vedly takzvané úpadnice, tedy šikmé chodby. Ty vedly k nedalekému Mikulčickému dolu a byly už stejně jako on mimo provoz. Otec vzal svítilny a vyrazili dovnitř. Jenže nefunkční důl je velikým rizikem, mohou se v něm i nečekaně hromadit jedovaté plyny. A tak to podle všeho bylo i tady. Těla našli policisté, kteří po dvojici pátrali, když se dívka nevrátila včas domů. Těla ležela skutečně pár metrů od východu a v daném okamžiku byl paradoxně vzduch dýchatelný, což je přirozená změna, která může nastat změnami přírodních podmínek. Ostatně už dávní horníci nosili sebou jako přírodní indikátory nebezpečného složení vzduchu kanárky. 15 let po této smutné události na místo vyrazili znovu odborníci na podzemí. Naposledy zjišťovali stav štol a dalších chodeb, doplňovali projekt na jejich zabezpečení. Také oni tehdy museli vyřešit odvětrání prostor, aby mohli uvnitř pracovat. Následně zaplavili chodby vedoucí mimo jiné pod železniční tratí zhruba 2300 metry krychlovými speciální směsi. Stuhla a měla by chodby zajistit. Místo nevzhledné vstupní boudy, která se stala tatínkovi a dceři osudnou, zakryla půlmetrová betonová deska.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: To byl 55. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pátek před 9. hodinou ráno. Po letních návratech k předchozím částem. To bude ale premiéra. A ještě vám prozradím, že celé září chystáme v našem vysílání soutěž o knižní vydání letopisů, které vydalo rozhlasové vydavatelství Radioservis. A teď už pojďme si nazout boty a vyrazíme na cesty. Michal Tučný, slámu v botách nosím.

0: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno a vychutnáváme si víkendový čas. Teď se ale vrátíme k tématům, která zněla v našem vysílání během týdne. Každý všední den krátce po 11. hodině se prostřednictvím našeho vysílání můžete setkat se zajímavými osobnostmi a zkušenými odborníky. Příkladem může být páteční Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, do kterého zavítal včelař Oldřich Veverka. S moderátorem Zdeňkem Truhlářem mluvil mimo jiné o zakládání dlouhověkých generací včel.
1: To jsou dlouhověké včely.
2: Tak v úle během klasické sezóny, jaro, léto, máme včely krátkověké, které se dožívají plus minus nějakých 7 týdnů, potom se upracují, ale pokud tyto včely by byly v úle i vlastně přes zimu, tak by nám úly vlastně během podzimu brzy osiřely. Proto tam vzniká v průběhu, řekněme, zjednodušeně prázdnin generace dlouhověkých včel, které vlastně jsou přizpůsobeny tomu, aby dokázali vlastně přežít to období bez reprodukce zimy až do jara, kdy zase vlastně začne to včelstvo nějakým způsobem restartovat, zase matka začne klást vajíčka, obnoví se prostě sběr pilu, nektaru a vlastně zase to pokračuje těmi krátkověkými cykly dál a dál. Čili teď je hrozně důležité, aby se to včelstvo dobře připravilo na ten rok příští tím, že se založí pořádná generace dlouhověkých včel. To znamená, potřebujeme, aby tam byla kvalitní plodná matka, aby to společenství bylo dostatečně početné, mělo vlastně dostatečné množství zásob k dispozici a i vlastně výživu, hle zejména pilovou, aby vlastně ta generace mohla vzniknout.
3: Jakým způsobem tedy založit dobrou generaci dlouhověkých včel? Předpokládám, že to tedy včelař může ovlivnit.
2: On by spíš jakoby měl pohlídat, řekněme, jako takové ty nutné podmínky, které jakoby s tím souvisí. Takže neúplně ovlivníme samozřejmě průběh počasí, částečně můžeme ovlivňovat výživu, velmi může zasáhnout samozřejmě do množství zásob, které ty včely mají k dispozici, ale největším nebezpečím, které tam je vlastně tlak, jakoby řekněme, různých patogenů a případně parazitů, které vlastně dokáží jakoby překlopit tu generaci, bohužel vlastně víc do těch krátkověkých. Takže proto velmi důležitou jakoby částí práce včelaře v tomhle období je opravdu jakoby hlídat, řekněme, na řetězu různé parazitózy, zejména varoázu a s ní související potom prostě virózy, aby to včelstvo právě nebylo jakoby příliš napadeno a aby se ta generace podařilo založit prostě dobrá. Stejně tak prostě by měl včelař v tomhle období kontrolovat vlastně, jak se chovají matky, které jsou v tom včelstvu, nebo matka, která je v tom včelstvu, jestli má ještě dostatečnou plodnost, nebo jestli opravdu už je to třeba nějaká starší matka a bylo by vhodné třeba provést její výměnu, přidat oddělek nebo vyměnit tu matku samotnou.
0: Pokud vás téma zaujalo, celou poradnu se včelařem Oldřichem Veverkou si můžete zpětně poslechnout také na našem webu a v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. No a určitě nebudete litovat, pokud si nás hodinu před polednem naladíte i příští týden. Už pondělí se totiž můžete hodně důležitých informací dozvědět o tom, jak dobře nastartovat nový školní rok. Radit bude psycholožka Petra Zacharieva-Kočí. No a neméně zajímavě budeme pokračovat i v dalších dnech.

0: Daša na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 16. hodina a zprávy s Jitkou Uhnavou a po zprávách Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. Po 17. hodině následuje kulturní magazín Zelný ring, který v repríze přinese fejeton Adély Rivulové Dopisy. Alena Blažejovská natočila v Tasově reportáž z uvedení nového vydání sbírky Jakuba Demla Moji přátelé, no a třetí částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka účinkují Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. No a také si připomeneme 85. výročí úmrtí básníka Jiřího Ortena. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi v tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Dobré odpoledne a krásný letní víkend.
1: Život plyne dál.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Korunu hráze brněnské přehrady čeká oprava. Září se na více než rok uzavře. Jihomoravané si v letošní sezóně přivezli ze zahraničí více než 100 infekcí. Lidé o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. V noci čekáme skoro jasno, postupně až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí ji novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku, potvrzuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
2: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
0: Jihomoravští hygienici letos zatím evidují více než 100 případů infekcí ze zahraničí. Ty si přivezli cestovatelé z dovolených, hlavně ze vzdálenějších destinací. 10 nakažených zaznamenali epidemiologové u dětí ve věkové kategorii 1 až 4 roky. Podle Renaty Ciupek z krajské hygienické stanice se lidé v zahraničí nakazili třeba žloutenkou typu A nebo průjmovými.

0: infekcemi.
1: Takové ty exotičtější salmonelozy, uplavice, případně parazitární střevní onemocnění. Máme 6 případů infekcí přenášených komáry, jako je horečka deng nebo horečka s takovým velmi exotickým názvem chikungunya.
0: Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale třeba také lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoc je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
2: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přehodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
0: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online ale bude možné přispět až do půlky září. Počasí. Večer a v noci na jihu Moravy čekáme skoro jasno, postupně až oblačno. Nejvyšší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude polojasno, teploty do 30 stupňů. Povene slabý proměnlivý přes den mírný jihozápadní vítr. Biozátěž bude zítra střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona je stále na D1 ve směru na Vyškov mezi 204. a 209. kilometrem. Zdržíte se aktuálně asi 20 minut. A silný provoz je také na D2 na dojezdu do Brna a na křížení s dálnicí D1. Můžou se tam tvořit kolony. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
5: A ty?
4: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád?
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti týče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je. Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak hrrr. Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dlet z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno,
9: no.
8: Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: Žací strojek je nový,
8: ale
9: že jo,
8: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
8: ale
9: manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pusmě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pusmě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
8: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Jaro, prosím tě, zavři kočku u váš psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráč.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Ale tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekříku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
9: Vando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
10: Nemůžu, zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
9: kde je tatínek?
11: Já ne, je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem ti fastráf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vajo keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
11: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
12: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Brno.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknu. Ona bych zprostě jako odešla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bal, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jordo, Vojto tam takhle vešel, ještě ruce spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč, tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak nějak vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt, on pal, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, a on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Řepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zvedl, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Řepa pál nějakej hadr cejtím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Sem vám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tvoje o Kristýnku.
9: Renádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
9: na dluh
10: zadarmo.
12: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Otče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čumějí.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte?
5: Hejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: Kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, myslím Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičnou a on mě tam recitoval svůj Širák, odazují v dál, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokain, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chrobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bál, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně, a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech, a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inspicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveří, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policisté se při víkendových dopravních kontrolách zaměří na použití bezpečnostních pásů a dětských autosedaček. Na novém dopravním hřišti v Hodoníně jsou semafory i železniční přejezd. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. V noci čekáme skoro jasno, postupně až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Desítky hlídek jihomoravských policistů tento víkend kontrolují auta na silnicích. O posledním prázdninovém víkendu totiž policie očekává silný provoz kvůli návratům z dovolených. Podle koordinátora prevence Miroslava Měchury se zaměří třeba na bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a dodržování základních pravidel.
4: Rychlost, dále zákaz požívání alkoholických nápojů a vždycky se jedná o takové ty rizikové úseky anebo takové ty frekventované a úseky, kde je třeba nějaké dopravní omezení a řidiči třeba úplně nepočítají, že tam může nastat nějaká dopravní komplikace.
2: Dělníci v Hodoníně dokončili nové dopravní hřiště v areálu základní školy Vančurova. Práce vyšly na více než 16 milionů korun. Děti z Hodonína a 17 spádových obcí ho budou moct využívat od září. Na hřišti jsou zpevněné silnice i zelené plochy, doplňuje krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.
5: Včetně železničního přejezdu se závorami, se semafory, vypadá krásně, ale tím ta výstavba ještě nekončí. Ta druhá etapa bude pokračovat výstavbou učebny a zázemí pro dopravní hřiště, takže dokončeno bude až v příštím roce. Myslím, že se děti můžou těšit.
2: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak instituce.
6: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
7: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.

0: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
1: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
0: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
2: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnost za sebe.
0: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Večera v noci na jihu Moravy čekáme skoro jasno, postupně až oblačno. Nejvyšší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude polojasno, teploty do 30 stupňů. Povene slabý proměnlivý, přes den mírný jihozápadní vítr. Rostlové podmínky budou mírně nepříznivé a biozátěž bude zítra střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Kolona je stále na D1 ve směru na Vyškov mezi 204. a 209. kilometrem. Zdržíte se aktuálně asi 15 minut. A silný provoz je také na D2 na dojezdu do Brna a na křížení s dálnicí D1. Můžou se tam tvořit kolony. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vlastně jsem byla označená za znalkyni díla Jakuba Demla, tak já myslím, že takový člověk vůbec neexistuje na světě, protože dílo Jakuba Demla stále poznáváme a to se odráží i v téhleté knize, protože tihle moji přátelé, které vy budete držet v ruce, ještě nikdy takhle nevyšly. Je tam jedna nová báseň, která byla vlastně objevena v rukopise.
6: Zeleného rinku jste slyšeli Danielu Ivašitu. Šlo o citaci z jejího vystoupení v Tasově, kde bylo představeno veřejnosti nové vydání Demlovy knihy Moji přátelé. Se střih z dokumentárního záznamu dnes uslyšíte. Třetí částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Připomeneme si, že od narození Jiřího Ortena uplyne zítra 85 let. A v úvodu vám jako poslední z letních repríz nabídnu fejeton studentky JAMU Adély Rivolové Dopisy. Autorka doplnila svůj text závěrečnou anketou. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
7: Nedávno jsem doma procházela okolo dřevěné komody, na níž ležela vysoká kupička barevných papírů naskládaných na sobě. Ta hned přilákala mou pozornost. A už jsem se v barevných papírcích začala přehrabovat. Tedy lépe řečeno, v obálkách, dopisech a narozeninových přáních. Nakonec jsme u nich s mamkou, kterou jsem tak vytrhla z domácí práce zvané žehlení, proseděli snad 2 hodiny. 2 hezké hodiny, kdy jsme se probírali střípky naší rodinné historie. Hodně jsme se nasmáli. Obzvlášť, když jsme narazili na naše dětská přání, zahrnující abstraktní malby neznámých významů. Nebo na dopisy z táborů, kam se toho většinou nevešlo více, než jaké máme počasí. Ale taky jsme narazili na dopisy od členů rodiny, kteří už nežijí, a nebo se stářím a nemocí vytratilo jejich já a schopnost s námi komunikovat. To mne pak prostoupil záchvěv toho, jako kdyby tu na chvilku zase byli s námi. Vůně papíru, jejich písmo a v řádcích sformulované myšlenky, pozdravy a zážitky mi je zase připomněli a jakoby zhmotnili. Je otázka, jestli někdy jako lidstvo budeme umět cestovat v čase tak, jak to známe z různých českých i zahraničních filmů. Ale dopis je pro mne třeba spolu s deníkovými zápisky, fotografiemi nebo videi jednou z forem, které nám díky naší představivosti umožňují se vrátit v čase. Dopis, podobně jako cukr, může být konzervantem. Když do takové zavařeniny zamezíte přístupu vzduchu a po nějaké době ji pak otevřete, může vám přinést například nový náhled na osobu, kterou jste znali osobně, nebo kterou znáte z historie díky jejím významným činům a přínosům pro lidstvo. Je to jako když se díváte na oblohu a víte, že formace hvězd, která se vám ukazuje, už je dávnou historií. Jen zkrátka trvalo, než k nám doputovalo jejich světlo. Staré dopisy tak můžou mnohdy objasnit osobnosti a skutky dosud zahalené v mlze a posloužit jako historický doklad. Korespondence významných osobností je navíc často vydávána knižně. A protože by se vám mohlo stát, že se proslavíte, dávejte si raději pozor i na své soukromé dopisy. Je ale pravda, že v dnešní době se prout většiny zpráv a toho, o čem bychom dříve komunikovali skrze dopisy, přesouvá do online světa. A tak je těžké odhadnout, kolik člověk moderní doby napíše průměrně za život dopisů. A že by se jednou měly knižně vydávat konverzace ze sociálních sítí a e-mailů, toho bych se tedy dočkat nechtěla. Myslím si však, že to ani nenastane, protože konverzace na sociálních sítích, ale i e-maily, které částečně nahrazují funkci dopisu, jsou mnohem útržkovitější a zkratkovitější než dopis skutečný. Nicméně pokles ve využívání posílání fyzických dopisů je hmatatelný. Za 100 let fungování České pošty poklesl počet doručených dopisů o 40% na 389 milionů ročně. A tady se musím pozastavit u zmínky o České poště a udělat malé historické okénko. Státní podnik Česká pošta vznikl po rozdělení Československa 1. ledna 1993. Ale Československá poštovní správa, jejíž fungování právě počítám do 100 let vývoje odesílání dopisů, vznikla v roce 1918 spolu s První republikou. Tehdejší ministerstvo pošt a telegrafů zaměstnávalo kolem 40 tisíc lidí, to je přibližně o 10 tisíc více, než má v současnosti zaměstnanců Česká pošta. Dnes se o rozvoz zásilek stará přes 5 tisíc vozidel. Tehdy to ale bylo 2,5 tisíce koněspřežných silničních vozů a saní spolu s 350 poštovními vagóny. Takže součástí doručování zásilek musela být i péče o téměř 2 tisíce koní. A nakonec v roce 1925 vznikla Československá pošta, která pak fungovala po celou dobu s výjimkou období protektorátu až do rozdělení Československa. Ale zpět k posílání dopisů. Jestliže ročně Česká pošta doručí kolem 390 milionů dopisů a budu kalkulovat s tím, že děti do 15 let dopisy neposílají, vycházelo by to zhruba na 40 odeslaných dopisů na osobu ročně. Jenže velkou část z nich tvoří dopisy oficiálních institucí, jako jsou například banky a úřady. Kolik prostoru tedy skutečně zbyde na srdečné osobní pozdravy a přání? Je mi jasné, že dopisy se stávají něčím svátečním. A dopisy na osobní úrovni už často nenesou nějakou důležitou praktickou informaci. Ale nesou sebou touhu udělat někomu radost, pozdravit ho, popřát mu a přenést kousek atmosféry, doby a místa. Příležitost poslat někomu dopis se často pojí se speciálními událostmi roku i lidského života a svátečními obdobími, jako jsou narozeniny, svatby, pohřby, dovolené, Velikonoce, Vánoce nebo Nový rok. A vězte, že takový dopis nebo přání psané ručně na papír má mnohem větší sílu než to zobrazené na obrazovce. Proto jsem si i já sama dala na začátku minulého roku předsevzetí, že každý měsíc někomu napíšu dopis. A přestože tohle mé předsevzetí potkalo během roku stejný osud jako většinu předsevzetí, která si lidé dávají, půjdu se teď vydat pro hezkou dopisní sadu. Nedávno jsem totiž slíbila své malé sestřenici, že jí pošlu dopis. Když jsme se spolu loučili, říkala mi, abych na to hlavně nezapomněla. A protože jak učíme malé děti, sliby se mají plnit a protože jí chci udělat radost, svůj slib dodržím. A cestou se zeptám kolem jdoucích, jak to mají s dopisy oni. Posíláte někdy dopisy?
8: Ne, v dnešní době už ne.
9: Už nepíšu, nemám komu.
10: No, málo kdy.
11: No, já jenom když jsem na táboře.
7: Při jaké příležitosti jste tedy dopisy případně posílali?
12: Říkám taky pohledy k narozeninám nebo k svátku, ale dopisy prostě, když jsme si potřebovali něco říct nebo napsat, nebo recept jsme potřebovali, tak jsme si psali s kamarádkama.
7: Vzpomenete si, kdy jste naposledy dostal nebo dostala dopis?
8: Tak to bude asi hodně dlouho už, to bude možná víc jak 5 let, když byli synové na táboře.
10: No, to už si ani nepamatuju.
11: Jo, strašně moc jsem jich vždycky dostávala, když jsem byla na táboře, od mámy, od táty i od babičky.
13: No, to si už nespomenu, to už dneska ty lidi neposílají dopisy.
12: Ale psali jsme si jako spolužačky, jsme si psali dopisy, že jo, když bydala jinde v jiném městě, no, tak jsme si psali dopisy.
7: Schováváte si je?
13: Od děti určitě.
9: Asi ne, vůbec, absolutně ne.
10: Schovávám, mám ještě dopisy z dětství.
12: Některý mám skovaný. Od dětí z tábora nebo od vnoučat jsem dostávala dopisy.
7: Mají pro vás dopisy a e-maily stejnou váhu?
8: Ty dopisy jsou určitě osobnější, dřív to bývalo lepší. Ale teď v rámci urychlení určitě ty e-maily se využívají více.
14: Ne, internet je podle mě rychlejší. Dneska už ty dopisy nemají tak nějak tolik smysl.
11: Asi ne, prostě dopisy jsou takový jako víc. Já nevím, jak to mám říct, ale nějak starodávný nebo prostě nějak tak.
7: Myslíte si, že v budoucnosti dopisy úplně zaniknou a budou nahrazeny online komunikací?
11: No, asi jo.
8: Je to možné, že do budoucna asi určitě.
10: Myslím si, že ne, no. Že není na to, prostě není na to dostat dopis. No. Ale bohužel v této době už málo kdo píše dopisy.

0: Svůj fejeton o dopisech četla studentka JAMU Adéla Rivolová. 20. srpna 1878 se v Tasově na Vysočině narodil básník a kněz Jakub Deml. A 20. srpna letošního roku se do posledního místa zaplnila Tasovská sokolovna, aby si jeho osobnost a dílo připomněla. Bezprostředním motivem ke společenskému setkání bylo i nové vydání Demlovy sbírky Moji přátelé. Kniha je věnována rostlinám, květinám a houbám. Ale traduje se, že když se kdysi příslušníci STB dověděli, že Deml napsal knihu s názvem Moji přátelé, řekli si, tu knihu si seženeme, přečteme a pak ty jeho přátele všecky pozavíráme. Informace, úvahy a příběhy vztahující se ke knize se dovíte ze sestřihu dokumentárního záznamu z Tasova. Knihu vydal Pavel Krištof Novák, a to při příležitosti svých 80. Novák vystudoval češtinu a dějepis na Masarykově univerzitě v Brně a téměř 30 let učil. Má však za sebou i léta psaní časopiseckých článků a prodeje knih. O tom, kdy a jak se rozhodlo o novém vydání Mých přátel, vyprávěl v Tasovské sokolovně. Došlo k tomu při návštěvě ateliéru výtvarnice Lidmily Anny Dohnalové.
1: Bylo to takové zajímavé setkání, kdy jsem přijel s kamarády z výletu a zastavili jsme se za paní Lidmilou, což je vždycky krásný, protože se s ní hezky povídá. Vydáme u ní nádherné věci, které mezi tím namalovala a tak. A to bylo setkání, kdy jsme se dozvěděli, a já teda taky, že ona ilustruje už dlouhá léta, několik let, tu sbírku Moji přátelé. A byl tam tehdy zde přítomný doktor František Dvořáček z Třebíče a ten řekl, v přítomnosti mé manželky, já už jsem totiž předtím vydal asi 6 nebo 7 knih a manželka, od manželky už to mám zakázáno, protože ona se to potom hromadí, víte, ona se něco prodá, něco taky neprodá, takže jsou to štosy doma, my pak už nemáme kde bydlet. Tak já už to mám zakázáno, ale pan doktor Dvořáček, to je autorita, že jednak je to doktor, který ho potřebujeme, že a jednak jako je to sympatický člověk. A ten tam prostě pronesl památnou větu. Pavle, to musíš vydat. A byla u toho manželka, no, tak jako moc jí to nebylo vhod, ale přece jenom říkala si asi, no tak třeba by to bylo zajímavé. Ona to potom se mnou všechno pročítá, že proč se dělají nekonečné korektury a to všechno. Takže taky má na tom velkou zásluhu. A já si toho vážím, že teda i za její pomoci jsem tu knihu nakonec zdárně vydal, ale nebýt Lidmily Anny Dohnalové zde přítomné, hned ti předám slovo, tak prostě ta kniha nevznikla, že? Protože předtím, a o tom vám zase řekne potom paní magistra Ivašita, tak ta bude vyprávět, protože se Jakubem Demlem zabývá dlouhá, předlouhá léta, a vydala už s jeho jménem nejrůznější knihy, tak ta nad celou tu knihou měla dohled. Takže toho si také nesmírně vážím. A nikoli v poslední v pořadí, ale též bych prvního dal, je můj dlouholetý přítel vzácný kněz, kterého zná téměř celá republika. Tak to je Marek Orkovácha a je to etik, ale taky zoolog, taky účastník nejrůznějších výprav na Ukrajinu, do Antarktidy a tak dále a tak dále. A toho jsem oslovil s velkou prosbou, zdali by tam napsal doslov. To víte, to bylo jako, když jsem do těch Lechovic jel, tak buď a nebo, protože já vím, jak je zaneprázdněn. Má přednášky, učí v Praze na lékařské fakultě etiku. Kromě toho se musí starat o své ovečky také v Lechovicích a v Božicích, u Znojma. Ale on mě to slíbil a ještě jednou velké díky. A teď, kdo tu knihu ilustroval, a zase se hluboce skláním před Lidmilou, protože ta kniha A já si myslím, že se shodneme spolu, že je vrcholem tvého díla, že? Mého díla a z mého života.

Před několika roky mě napadlo, že bych na počest Jakuba Demla, mého tatínka Stanislava Vodičky a obce Tasov mohla ilustrovat knížku Jakuba Demla Moji přátelé. V popředí obrázku bude příslušná květina nebo houba a v pozadí část Tasova a jeho okolí. Začala jsem na ilustracích pracovat, ale přestal se mi líbit formát obrázku, a proto jsem začala úplně na novo. Tentokrát se mi to po dvou letech podařilo dokončit. Profesor Pavel Krištof Novák se ujal vydání této knížky, kterou vám dnes můžeme představit. Děkuji mu za práci, kterou s vydáním měl, děkuji také své rodině a všem ostatním, kteří se svou prací zasloužili o vydání Demlových mojich přátel. Jakub Deml ponechal některá oslovení květin v tasovském nářečí. Jednu květinu nazývá protěž. Jedná se o kociánek dvoudomý, kterému se za mých dětských let říkalo ovečky nebo beránci. Tato květina se poměrně vzácně nachází v řídkých borových lesích a její květ se skládá z jemných bílých nebo růžových štětečků. Původní oslovení květiny zní: protěží, ovečko lesních stání, nemohu se ubránit ti, abych nepohladil rovno tvé. Pak ponechal oslovení: protěží, jenom ten, komu se život nevrátí, zastaví se v průseku lesním, na drnových stupních, tak ještě znatelných, kudy sestupovaly ovce k napajedlu. Také černým kořenem Jakub Deml nemyslí zeleninu černý kořen, ale kostival lékařský. Jeho kořen má opravdu černý kořen. Je to poměrně mohutná rostlina, jeho fialové květy rádi navštěvují čmeláci a nastrouhaný kořen léčí různá poranění. Otáčka je svlačec rolní. Popínavá rostlina se vyskytuje na náspech, pastvinách, mezích a býval hojný na polích, hlavně v bramborách. Chrpa. Srdíčky Panny Marie. Jedná se o hvozdík kropenatý. Nám dětem se přikazovalo, že jeho květy nemáme trhat. V houbách Deml oslovuje osík. Jedná se o křemenáče osikového. Jeho plodnice se nacházejí pod osikami. Loňského roku jsme procházeli okolo osikového hájku plného velkých balvanů a najednou jsem v trávě zahledla skupinku křemenáčů. Už si ani nepamatuji, kdy jsem je předtím pod osikami našla. Rezek, ryzec pravý, syrůvka, ryzec, syrovinka.

0: Kosovské Sokolovně dále promluvila Daniela Ivašita, která vede výzkumný tým pro vydávání korespondence Jakuba Demla v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Do knihy Moji přátelé přispěla ediční poznámkou.
1: Já jsem nazvala tu ediční poznámku, která vlastně popisuje, jak ten text vznikal, jak rostly moji přátelé, ale možná by se to mohlo jmenovat, jak rostou moji přátelé, protože to trvá vlastně až do současnosti a je podivuhodné, že knížka, která začala vznikat v roce 1909, vlastně pokračuje a stále žije, nějakým způsobem se dotváří v roce 2026. Tahle ta nejznámější knížka Jakuba Demla ukazuje možná princip celého jeho díla, které on neustále přetvářel. A ti moji přátelé vypadali jinak, když je vydal poprvé v roce 1910 časopisecky, když potom vyšly poprvé knižně v roce 1913, potom v roce 1917 vyšly v Jinošově, zase byly rozšířené. V roce 1921 v Aventínu vyšly, zase tam byly další dvě nové básně. V roce 1935 přibyla rozsáhlá báseň Pupava. Jakub Deml, když už nesměl publikovat po roce 1947, respektive on už nesměl příliš publikovat po roce 1941, ale ještě se mu podařilo vydat Moje přátelé v roce 1947 v tom vlastním nakladatelství, tak on nekončil s tou svojí tvorbou a psal dál ty Moje přátelé. Takže další báseň je z roku 54 Koniklec a potom báseň Ledové květy z roku 1959. To jsou básně, které už se nacházely v rukopisech a které vlastně do té knížky dodávali jeho editoři. Nejdřív Timoteus Vodička v 60. letech a potom Vladimír Binar, což je významný spolu s Bedřichem Fučíkem editor toho samizdatového díla, což je zase úžasná kapitola, kde byl zakázaný autor, ale stále to jeho dílo působilo v tom podzemí a stále inspirovalo mnoho dalších autorů, ať už to byl Vladimír Holan nebo Vítězslav Nezval, který se k němu znal i v těch 50. letech ve svých pamětech, ať to byl Bohumil Hrabal, Jiří Kolář, Ludvík Vaculík a tak dále. Všichni prostě toho Demla nějak čtou pořád jako od začátku a je to pro ně objev. A já se zabývám hlavně dopisy Jakuba Demla, ale my se nemůžeme vlastně vyhnout tomu zkoumat i to jeho dílo, protože do značné míry dílo Jakuba Demla je taky psané v dopisech. A když jsme hledali nějaké textové prameny k těm dopisům, tak jsme objevili řadu rukopisů Jakuba Demla, které nikdy nebyly vydány a mezi nimi i báseň, která se jmenuje Jmélí a která je teď nově v těch mých přátelích a já v tom doslovu zdůvodňuji, proč tam patří tahle ta báseň a je to vlastně vidět jenom z toho rukopisu. Já jsem ale říkala, že to vyjadřuje určitý princip a jakoby potíž s tím Demlovým dílem je, že je velmi živé a že vlastně je strašně obtížné ho nějak editorsky uchopit, aniž byste něco zredukovali, něco jako poškodili, protože je to opravdu jako ta rostlina nebo jako strom, který pořád roste a přibývají tam ty letokruhy, ale pořád je to ten strom, který on zasadil někdy v tom roce, já nevím, začal psát kolem roku 1897, a ty stopy těch starých textů se přenáší dál a dál. Takže je to takový symbol, možná moji přátelé, že píše o rostlinách, protože to dílo má takovouhle povahu. A vyvíjí se v jakýsi cyklech a v návratech. Dneska v tom kostele, když jsme byli a když jsem se taky dívala na ty krásné ilustrace paní Dohnalové, tak jsem si uvědomila, že ona vlastně zároveň s těmi květinami ilustruje nebo provází nás po Tasově a jeho okolí. Jsou to vlastně scénérie Tasova, ale já jsem si uvědomila, že vlastně ta knížka vůbec nevznikala v Tasově. Že ty jednotlivé vrstvy vlastně vznikaly vždycky, když ten Deml byl osamělý, vlastně ty první moji přátelé ve Staré říši, druzí moji přátelé v Praze, kam byl vlastně vyhoštěn diecézí brněnskou do pražské diecéze, tam napsal další díl, když byl opět vyhoštěn z pražské diecéze, tak byl v Jinošově a tam napsal další část. Tu Pupavu napsal v Dubrovníku, když byl vlastně po smrti Otokara Březiny, po smrti Pavly Kytlicové, byl nešťastný, utíkal z toho Tesova, tam napsal Pupavu. A vlastně jenom několik básní, a to jsou hlavně ty básně z těch posledních let, napsal v Tasově. A zvláštní je, že ty ledové květy i to jmélí, myslím, mají trošku jiný charakter z toho roku 59. A tou poslední básní jsou ledové květy, které začínají slovy první a poslední slovo mluvte děti. To první a poslední slovo vyjadřuje vlastně ten návrat, tu návratnost. On se vrací na konci, na počátku, ale obě ty básně najednou se trošku vymykají z toho cyklu tím, že on dosud chodil tou přírodou a vlastně zachytával se v těch nešťastných dobách toho, co roste ze země. Díval se dolů nebo byl s těmi květinami dole, ale vlastně v těch posledních básních už se dívá nahoru, na to jmélí a na ty ledové květy, které už se vlastně rozpouštějí a už tam zbývá jenom ta modlitba. Takže skutečně o téhleté knize celý život

0: Čtvrtým mluvčím byl Marek Orkovácha.
1: První je to, o čem mluvila už paní Lidmila Anna Dohnalová. Moc doporučuji té ilustrace přes pohledu botanika, to je naprosto přesný. Poznáte tu kytku, co to je. A když jsem četl poprvé kdysi dávno Moje přátelé, tak vám to nedojde. A pak to čtete, já jsem četl v semináři a najednou si uvědomíte, když v různých vydáních čtete Moje přátelé, těch květin je tak 60 až 70 a on je všechny znal. V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, seminaristům, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač. Jo, tam opravdu čtete Moje přátele, sledujete ten liturgický rok. Deml tam mluví o tom, že kvetou právě koniklece, když v pašijovém týdnu. No jasně, to jsou přesně ty kytky, které kvetou, když jsou Velikonoce. Mluví o pivoňkách, které umožňují našim očím, aby patřili do slunce Eucharistii na slavnosti těla a krve páně. No pochopitelně, kdy kvetou pivoňky. Všechno takhle věděl. Svízel si Řišťový, taková neúplně známá, ale velmi hojná polní kytka, to pro mě vždycky byla nejkrásnější květina, to byl symbol prázdnin. Voní to jemně po medu a Deml přesně o tomto píše, že na svátek Panny Marie 15. srpna jsou tam ty kytice Svízele si Řišťového, které provoní celý kostel. Těch příkladů tady je řada. On to znal. Fabrice Adjadj, francouzský teolog, říká jednu výbornou věc na adresu katolických křesťanů. Říká, no jasně, tak my v těch městech, Praha, Brno nebo tak, milujeme tu přírodu, obdivujeme přírodu a tleskáme Bohu za to, že stvořil takovou krásnou přírodu, ale říká, Bůh po nás nechce potlesk, Bůh po nás chce kritiku. A kritika znamená, že to jeho dílo známe. To znamená, že to není pro mě louka, ale že to jsou pro mě ty jednotlivé druhy a znát někoho jménem, no tak to je základ slušnosti. Fabrice Adjadj říká, to je možná vzkaz pro nás, abychom se učili znát jménem jednotlivé druhy, abych poznal aspoň ty základní květiny. Jestli nebesa vypravují o boží slávě dílo rukou zvěstuje obloha, abych to dokázal slyšet. Nemusím být profesionální botanikem, ale aspoň kdybych znal ty květiny, jako je znal Jakub Deml. Tak to je první, co chci říct. To druhé, to už je krátké, je to teda obrovsky zvláštní, že Deml bouřlivák, který někdy je opravdu hodně ostrý, obrovsky miluje a obrovsky nenávidí, najednou dokáže napsat něco takového. A srovnání, které jsem si netroufal říct ani v tom doslovu, ani v tom kázání, ale pořád na to myslím, to jsou pochopitelně labutí písně od Jirouse, což je taky bouřlivák, tak by to člověk nečekal od něho a on napíše labutí písně, to je tak jemňounká poezie, samozřejmě psaná v těch kriminálech, kde mu bylo nejhůř, ale mě to trošku připomíná ty Moje přátele, oba komplikované povahy, oba z tohoto kraje a oba jsou schopni napsat takhle jemnou poezii. A to třetí, co chci říct, je povzbuzení pro tady nás v Sokolovně v Tasově. Pište, skládejte, komponujte a využívejte charisma, které vám Pán Bůh dá, charisma tohoto.

0: Slyšeli jste sestřih z podvečera v Tasovské Sokolovně, který se konal při příležitosti nového vydání knihy Jakuba Demla Moji přátelé. Kniha vyšla v roce, kdy od úmrtí Jakuba Demla uplynulo 65 let a současně je věnována památce svatého Františka z Assisi. Od úmrtí ctitele přírody, patrona ekologů, fauny i flóry nás dělí 800 let. A tak vás pozvu i k poslechu radioknihy na stanici Český rozhlas Plus. Od 30. září se tam bude vysílat četba z knihy Franka Cardiniho František z Assisi. A ještě připomínám, že reportáž Stasova, stejně jako ostatní příspěvky, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy, díl třetí.
2: Vražedná pralinka. Dvouletý Jiří Cerhůnek, synek brněnského typografa, šel se svou maminkou 9. července 1929 po Lerchově ulici v brněnské Masarykově čtvrti. Na zítce zahrádky domu číslo 46 našel čokoládový bonbon. Po požití cukrovinky začal padat domdlob, napsal tehdejší brněnský tisk. Zoufalá maminka chtěla hochovi pralinku z úst vyndati, avšak týž dostal silné křeče a zaťal zuby, takže se jí to nepodařilo. Cerhunková se pokoušela sehnat pomoc v nejbližším domě, ale náhle vyběhl na ulici student techniky Miroslav Sedláček, který z okna celou příhodu pozoroval. Donesl chlapce k sobě do nedalekého bytu a dával mu pít mléko. Protože to nepomohlo, zavolal šoféra opodál stojícího auta a vyrazil s dítětem i s matkou do nemocnice u svaté Anny. Jenomže cestou chlapeček zemřel. V nemocnici jak lékař, tak ošetřovatelka poznali, že z úst dítěte vychází zápach po hořkých mandlích. A také Sedláček konstatoval to též, když podotkl, že se může jednati o otravu kyanovodíkem. Pokračuje v líčení dobový tisk. Pitva potvrdila, že za smrt klučiny skutečně mohlo cyankály. Policii se chbitá reakce Miroslava Sedláčka pochopitelně zdála podezřelá, takže jej i hned zatkla. Při domovní prohlídce následně zjistila, že se u 20-letého studenta chemie nachází soukromá laboratoř, ve které kromě školních pokusů prováděl také své vlastní. Našla se zde i menší lahvička s jedem, vyrobeným zhruba před měsícem. Sedláček se bránil, že kyanid draselný vyráběl od roku 1927 kvůli svým pokusům. Navíc byl roztok slabší, než kolik jedu se našlo v chlapcově tělíčku. Jenže pak nalezla policie u Sedláčka ještě další, poněkud větší lahvičku z cyankály dřívější výroby. Tento roztok byl mnohem silnější, takže odpovídal množství jedu vpraveného do bonbonu, který způsobil otravu a smrt dítěte. Nadto policie zjistila, že právě v den vraždy koupil student techniky u cukráře tytéž po domácku vyráběné pralinky. Tuto závažnou okolnost vysvětloval jako náhodu, stejně jako ostatní proti němu svědčící indicie, líčil prvorepublikový redaktor. Student Sedláček měl značně problematickou minulost. Měl za sebou již několik průšvihů a s tím související nedostatečnou schování. Profesoři si na něj věčně stěžovali. Za střelbu do stromu na školním pozemku mu hrozilo dokonce vyloučení ze studií. Ze všeho ho ale vždycky dokázal vysekat otec. Píše se v historii českého zločinu. Dále se v ní uvádí, že Sedláček otrávenou pralinku připravil původně pro dívku, která se s ním kvůli jeho chování před pár týdny rozešla. Otrávený bonbon byl nastražený na zítce, kolem které chodila jeho bývalá milá každý týden na tramvaj. A čokoládové pralinky jí prý už dřív často kupoval. Přidává další z okolností zmíněná publikace. Kvůli rozchodu se mladík dokonce pokusil o demonstrativní sebevraždu, ale střelil se pouze do ruky a vyvázl s lehkým zraněním. To však není zdaleka jediná pikanterie tohoto případu. Sedláček se totiž u výslechu nakonec doznal, že kyanid ve formě prášku rozdal třem kamarádům ve věku 16 až 20 let. Všichni tři byli členy tajného spolku nazvaného FAS, který pěstoval kult smrti. Mladí sektáři policii nakonec potvrdili, že sedláček scénu, jak chlapeček požil vražednou cukrovinku, pozoroval od začátku. A pak se jim s tím i svěřil. Co se však týká kyanidu, mládenci nejdřív zapírali, že by nějaký dostali. Nakonec jeden z nich uvedl, že jej měl schovaný, kdyby mu ve škole hrozil špatný prospěch. Druhý prý si jed opatřil pro případ nějakého neštěstí, třeba kdyby oslepl, a třetí si nic vymyslet nedokázal. Dohromady si sektáři odnesli zhruba 10 gramů krystalického jedu. Jeden z nich pak ukázal četníkům místo v zahradě, poblíž svého bytu, kde si jed zakopal. Druhý přiznal, že kyanid dal třetímu, který jim otrávil kočku. Část tedy našli četníci ještě v bytě u traviče a další díl trojice údajně zničila na letním táboře v obavě před následky. Ze šetření vyšlo najevo, že hoši utvořili spolek, který byl obrazem kvasícího, nerozumného a nerozvážného mládí. Uvádí Dobový tisk a líčí, jak mladíci sepisovali na pergamen úmluvy věrného a věčného přátelství spečetěného krví. Ty byly ozdobeny kabalistickými znaky, kterým hoši nerozuměli, a židovskými písmeny, kterým rozuměli ještě méně. Konečně si tuto úmluvu vyzdobili větami vytrženými z okultistických spisů, kterým nerozuměli vůbec. Píše ironicky tehdejší novinář a dodává podrobnosti o tom, jak hoši neustále mluvili o smrti, a to například i na zmíněném táboře, kde měli žít primitivním životem indiánů. Prý totiž zároveň hledali nové cesty k zušlechtění lidské společnosti. V takových rukou bylo delší dobu 10 gramů ciankály, jehož odebrání dalo dost práce. Uzavírá novinář. Na hochy sice také padlo trestní oznámení, ale jak dokládá historie českého zločinu, v roce 1929 ještě neplatil dnešní paragraf 187 trestního zákona nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Takže od soudu odešli téměř bez následků. Vrah sedláček se ke svému činu nikdy nepřiznal a soud neměl údajně žádný přímý důkaz. A tak, i když mu byla prokázána jak výroba kyanidu draselného, tak i nákup pralinek, konstatoval soud lakonicky, že s otrávenou pralinkou manipuloval tak neopatrně, že se ocitla na zítce zahrádky domu číslo 46 v Lerchově ulici v Brně, dokládá publikace. Verdikt zněl 3 měsíce vězení za neoprávněné držení pistole a za provinění proti dalšímu paragrafu trestního zákona o zločinech, přečinech a přestupcích. Ale po takzvané zmateční stížnosti byl trest podmínečně odložen. Matce zemřelého dítěte měl sedláček zaplatit jako újmu 3533 koruny. Je zřejmé, že sedláčkův otec měl dobré styky. Vražda tak zůstala téměř nepotrestána. V roce 1951 skončil Miroslav Sedláček na psychiatrii. Zemřel roku 1999. Uzavírá příslušný díl seriálu Historie českého zločinu.
3: Zlý konec soudního rady. Vražda soudního rady Jana Velgla hýbala v letech 1936 až 1937 nejen tehdejším Brnem, ale sledovala ji celá republika. Lidé zaplňovali do posledního místečka soudní síň, z níž dobový tisk přinášel obsáhlé reportáže s četnými fotografiemi. A tento příběh dokonce pronikl do románu Žena a soud, který vydal ve své době slavný židovský právník a spisovatel Jaroslav Mária, vlastním jménem Majer. Mord a jeho okolnosti se totiž vyznačovaly vším, co senzacechtivé obecenstvo láká. Vystupovala v něm krásná pachatelka, vysoce postavená oběť, bezcitný vrah i opovrženíhodné pohnutky. A vrcholem byl prapodivný, neli senzační rozsudek. Příběh začíná, když se 56-letý soudní rada Jan Velgo ze zazobané právnické rodiny, kde byl vysoce postaveným soudcem kdekdo, seznámí na lavičce v brněnském Tyršově parku s 21-letou domovnickou dcerkou Marií Hablíkovou. Její původní povolání je dělnické. Vychodila 4 třídy měšťanské školy, zároveň oplývá nejen krásou, ale také šarmem i přirozeným intelektem. Vypracovala se dokonce na obchodnici s realitami u majitele realitní kanceláře Eduarda Kočvary. Okouzlený Velgo, který žil do té doby jako starý mládenec, jenž si své sexuální potřeby zajišťoval přičiněním brněnských prostitutek a vlastnoručně focenými erotickými snímky v privátním ateliéru, se do Marie naprosto zblázní a začne jí zahrnovat vášnivými dopisy. Marie mnohem staršího, nehezkého, skoliózou stiženého a nadto o osobní hygienu nedbajícího muže zprvu odmítá. Ale pak zřejmě zvítězí touha dostat se do vyšší brněnské společnosti. Vždyť Velgo se stýká s místní kulturní smetánkou, je členem čtenářského spolku Besedního domu, spolupracovníkem brněnské filharmonie i klubu českých turistů. A navíc je jeho byt na Akademické, dnes Čápkově ulici, nacpaný obrazy, hudebními nástroji i zbraněmi. Co však Marie tehdy netuší, Velgo je i neskutečný skrblík. Dokonalé stělesnění Molierova Harpagona. U tohoto prapodivného páru tedy dojde ke zblížení. A na podzim 1935 Marie Velgovi oznámí, že s ním čeká dítě. Protože však má podnikavá slečna rovněž značné množství mužských známostí, které dovedla využívat ke svým účelům, jak se praví v historii českého zločinu, rada se odpovědnosti za těhotenství brání. Jistě také proto, že by už nemohl dál setrvávat ve svém staromládeneckém soukromí a především by ho to stálo nějaké peníze. Nakonec ale Marii přece jen navrhne, že se tajně vezmou a pokud se prokáže, že je dítě jeho, bude na ně měsíčně přispívat 200 korun. Navíc v písemné smlouvě stanoví, že v případě rozvodu se o dítě postará jeho sestra, neprovdaná penzionovaná učitelka Irena. A tak 19. prosince 1935 v 6 hodin ráno byli Velgo a Havlíková sezdáni v brněnském kostele svatého Tomáše. Kromě faráře u toho nebyl přítomen žádný host a Marie ještě téhož dne šla znovu spát do bytu svých rodičů. Navenek tedy skončila jako nastávající svobodná matka, která se Velgovi při občasných návštěvách stará o domácnost. Velgova dosavadní skrblivost, povýšené jednání i všechny hluboce zakořeněné zlozvyky nadále zůstávají beze změny. Novomanžel na své mladé ženě neobyčejně šetří, ta je povinna jej i po sňatku oslovovat pane Rado a protože se zadní partner na veřejnosti nepokrytě stydí a vydávají za svoji neteř, připadají jí jeho občasná milostná vyznání stále falešnější. Dočítáme se v práci Žena a porotní soud od Jiřího Skoupého. Nastávající matku jistě rovněž tíží bezvýhradné Velgovo trvání na otcovské zkoušce. Po jejímž negativním výsledku hodlá rada manželku vyhnat bez jakéhokoliv odstupného. Počáteční ctižádost těhotné novomanželky se pozvolna začne měnit v nenávist. Schrnuje její duševní stav Skoupý. Tehdy se Marie Velgová v bytě svých rodičů seznámí s nezaměstnaným Václavem Černým, 43letým, už dříve soudně trestaným, vyučeným slévačem. Na němž zanechali stopy špatná výchova, válečné hrůzy na frontě i prodělaná malárie. Tento otec několika nemanželských dětí Marii nabídne, že za 20 000 korun Velga zabije a potom zmizí v zahraničí. Velgová mu k chystanému činu nakreslí schéma bytu a naplánuje, že 16. března 1936 pošle Velga do mlékárny, pustí Černého do bytu a schová se do spíže. Když se Velgo vrátí, Černý ho omráčí a utopí v předem napuštěné vaně. Oba pak byt tajně opustí a než někdo mrtvolu objeví, čas smaže všechny stopy a podezření padne na neznámého pachatele. Jenomže všechno dopadne jinak. V domluvený den navštíví byt jistý inženýr Javůrek za účelem společných hudebních aktivit s pánem domu. Po jeho odchodu v 17 hodin vyhlédla Velgová z okna a spatřila Černého stojícího ve vchodu protějšího domu. Pod záminkou, že je na schodech domovnice, která ji nesměla v domě spatřit, poslala budoucí oběť pro mléko a mezi tím vpustila vraha do bytu. Líčí další události skoupí. Velgová ještě doprovodí manžela na zkoušku pěveckého sboru v besedním domě a kolem 9. večerní se s ním vrátí domů. Černý se mezitím ukryl ve výklenku koupelny. Tam ho zahlédne Velgová, která se poté zamkne na záchodě. A pak už se spiklencům všechno je nahatí. Velgo totiž Černého předčasně objeví, takže vrah ztrácí výhodu momentu překvapení, případně možnosti přepadení ze zálohy. Přesto okamžitě vyráží k násilnému útoku. Nejprve Velga několikrát udeří. Podaří se mu jej omráčit lahví s mlékem a vhodit do vany. Nepočítá však s tím, že voda probere oběť z náhlého bezvědomí. Rada se do poslední chvíle zoufale brání a křičí o pomoc, na dveře buší sousedi a poděšená domovnice přivolá policejní asistenci. Popisuje Skoupí. Když k bytu dorazí uniformovaná stráž, Černý se snaží brnkáním na klavír předstírat, že je vše v pořádku. Nicméně stráž povolá takzvané přepadací oddělení a jeho příslušníci vypáčí dveře. Sotva učinil první z nich krok na temnou chodbu bytu, třeskla střelná rána. Strážníci rozsvítili silné reflektory a počali obezřele postupovat. Dostali se do koupelny a tam spatřili ve vaně tělo muže, v němž byl domácími lidmi poznán vrchní rada Velgo. Líčí další běh událostí Skoupí. Mrtvého radu vytáhne přítomný inspektor Velecký z vany a přemístí do předsíně, zatímco nadstráž mistr Dufek v obýváku objeví Černého, který si prostřelil hlavu revolverem nalezeným dle předchozí Marijiny rady bez spíži. Ačkoliv mu střela prošla okem a jeho stav vypadá beznadějně, v nemocnici na Žlutém kopci mu zachrání život. Čerstvou vdovu objeví policie zamčenou na záchodě. A byla by možná vyvázla se s myšlenkou o loupežné vraždě, jenže Černý je schopný vypovídat a navíc se v jeho bytě najde plánek bytu kreslený rukou Velgové. A tehdy začalo snad největší divadlo, které Brno při soudním přelíčení zažilo. Marijina matka Antonia Havlíková sehnala totiž své dceři špičkového židovského advokáta Felixe Lóriu, proslulého sociálním cítěním i výmluvností. Lória na adresu neboštíka vytáhl Velgův nátlak na manželku, že se má definitivně vzdát výživného a také rozvod plánovaný shodou okolností 4 dny po vraždě. Na druhou stranu vyšlo najevo, že se Marie už jednou pokusila Velga otrávit a také, že byl přepaden neznámým útočníkem při turistické procházce u Střelic, až z velkého leknutí onemocněl. Nicméně přímý podíl Velgové na vraždě nebyl jasný, protože Černý, který se příležitostně živil jako stěhovák, byl dost silný, aby neduživého hrbatého radu dokázal utopit bez pomoci. Vrahova vystoupení u soudu byla vůbec značným zpestřením. Nejspíš kvůli nedávnému poškození mozku. Když jsem Velga vytáhl z vany, tak se mu dařilo dobře. Vytáhl jsem ho A on ještě chtěl, aby ho tam chvíli nechal. Prohlásil za velkého ohlasu publika v soudní síni. Na adresu Velgové zase pronesl. Jsem hlupák, že jsem ji uposlechl a sám jsem si tím uškodil. Jsem trouba a sám se ještě postřelím.
4: Velgová pak jednoznačně okouzlovala obecenstvo i porotu svým jemným obličejem a šarmem. Jednou prý vypovídala bez přerušení celé 3 hodiny. Teatrálně, byť souvisle a překvapivě rozumně. Občas propukla v pláč. Nechyběly ani odvážné výpady obhájce, které státní zástupce za hlasitého pobyku obecenstva statečně odrážel a o všeobecné vzrušení se vydatně staral i sám. Popisuje Skoupí. Největší senzací však bylo samotné vynesení rozsudku 14. února 1937. Zatímco trestní zákoník tehdy za úkladně naplánovanou a provedenou vraždu jasně stanovil pro vraha i objednavatele trest smrti, Černý dostal a pak si také odseděl 30 let. Podstatně jinak dopadla těhotná Marie, když u soudu prohlásila, že čin spáchala z neodolatelného donucení. Krom toho jí obhájce Loria vylíčil tak působivě, že jí porota 7 hlasy proti 5 osvobodila. Šlo o Loriovu hvězdnou hodinu. Byl to on, kdo měl v rukou režii této velesložité hry. On jí dával gradaci, on jí vedl k vyústění, které potřeboval. Velebil Loriu dobový tisk. Jenže do hry promluvil státní zástupce a veřejnost. A zatímco její část nabízela Velgové sňatek a posílala peněžité dary, další proti jejímu osvobození protestovala. Nechyběly ani velmi vulgární dopisy, které dodnes tvoří součást archivovaného soudního spisu. Nejvyšší soud poslal poté případ krajskému soudu v Novém Jičíně, který 20. října 1937 potvrdil rozsudek Černého v původním rozsahu, zatímco Velgovou poslal na 12 let do těžkého žaláře. Marie Velgová už předtím porodila zdravou dceru, která byla coby Marie Velgová svěřena do péče rodiny zavražděného. Marie si v ženské věznici v Řepích u Prahy odseděla nakonec jen 7 let. Po návratu do Brna se nechala úředně přejmenovat na Marii Havelkovou. Načež se 5. prosince 1951 provdala zajistého Jaroslava Židlíka, se kterým nejspíš opustila Brno a její stopa se ztrácí. Václav Černý si pravidelně podával žádosti o milost, ale pokaždé marně, takže byl propuštěn až 18. srpna 1966. Jan Velgo byl po soudní pitvě předán rodině a po pohřbu 21. března 1936 uložen do rodinné hrobky na Královopolském hřbitově.

To byl třetí díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A nakonec už jen připomínka, že 1. září před 85 lety zemřel básník Jiří Orten vlastním jménem Orenstein. Na webových stránkách židovské obce Praha čteme: 30. srpna 1941 v předvečer jeho 22. narozenin ho na Rašín

svědomí nikdy neprobral. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno si nechá zpracovat dokument pro efektivní řízení města při povodni. Znojmo v nadcházejícím školním roce opět spustí projekt Kroužky dětem pro znevýhodněné rodiny. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Ochránit lidi a jejich majetek při povodních má Brno pomoci harmonogram činností Městské povodňové komise. Radní města tento týden na své schůzi schválili výběrové řízení na zpracovatele tohoto dokumentu. Ten pak vypracuje plán komplexního řízení veškeré infrastruktury města při povodni a zajistí vývoj webové aplikace. Předpokládaná hodnota zakázky je asi 5 milionů korun. Harmonogram by měl být hotový za 1,5 roku. Doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
3: V harmonogramu budou zpracovány různé scénáře pro varování obyvatelstva a evakuace, uzavírky dopravní infrastruktury, opatření na kanalizaci a vodovodech a také opatření při hrozbě přelití protipovodňových opatření nebo při povodních na přítocích brněnských toků.
2: Na projekt Kroužky dětem vyčlení Znojmo v následujícím školním roce 300 tisíc korun. Příspěvek na volnočasové aktivity je určený rodinám v nepříznivé životní situaci. Na kroužky pro jedno dítě do 15 let můžou od města získat maximálně 2200 korun. Žadatelé musí mít trvalý pobyt ve Znojmě a splnit i další podmínky, vysvětluje mluvčí radnice Petra Šuláková.
4: Podpora je určená těm rodinám, které splní stanovené podmínky projektu a mezi ty uznávané důvody patří například pobírání vybraných sociálních dávek, dávek pěstounské péče či jiných dalších. A ty žádosti budeme přijímat od 1. října do posledního listopadu letošního roku.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
5: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci. Takže mi

0: Máme tady velký problém. Počasí.
1: Večer a v noci na jihu Moravy čekáme skoro jasno, postupně až oblačno. Nejvyšší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude polojasno, teploty do 30 stupňů. Povene slabý proměnlivý přes den mírný jihozápadní vítr. A biozátěž bude zítra střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na silnici 1/38 mezi Moravskými Budějovicemi a Želetavou. Při průjezdu počítejte s mírným zdržením. Kolona je stále na D1 ve směru na Vyškov mezi 204. a 209. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Blučiňáky a polku Píseň je lék. A on opravdu je, já si myslím, že tomu můžeme naprosto věřit. A já také věřím, že tato polka vás příjemně naladila a inspirovala. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Evelína, na Slovensku slaví Nikola a Nikolaj, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 72646 5200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička Miloslav Richard Procházka, Jana Hromková, Čarovná studánka a Mistříňanka.

0: Vítám ve vysílání pana Tesaře z Rosic. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím.
1: Paní Navrátilová, já mám takové přání. Dneska, 29. krátce popolední, si řekli své ano a dali první manželský políbek. Novomanželé Tereska a Roman Kroutilový z Krokočína. Já bych jim chtěl vaším prostřednictvím popřát hodně štěstí, lásky a dlouhá léta společného života, plný radosti a božího požehnání. A ještě na závěr, u nás se říkalo, hodně smíchu, málo pláče a do roka dva kudináče.
0: Dobře.
1: To je všechno, paní Kroutilová. Děkuju za prostor a že jim zahrajete nějakou pěknou písničku.
0: Velmi rádi zahrajeme, ano, ano. Tak já se s vámi rozloučím, pane Tesaři, nashledanou.
1: Nashledanou, mějte se hezky.
0: Ano, pěkný večer. A teď už paní Ludmila Rozumková, říkám to správně, z Babic.
2: Ano.
0: Prosím, můžete.
2: Paní Navratilová, já bych chtěla nechat zahrát mojí sestře, která 24. oslavila narozeniny. U žen se to neříká kolik. Takže bych jí chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, šťastnou rodinu. A to jí přeje celá moje rodina, všetci sourozenci, vnouček Jiříček, dcera Lucka s manželem, manžel a Zuzanka. Tak ještě jednou, hodně štěstí a zdraví. A to je všechno. Děkuji vám moc.
0: Ano, výborně. Mějte se moc hezky a nashledanou.
2: Nazle.
0: Tak a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Pánové Fischer, Rapáč Polakovič, Krojovaná frajírečka a Záhorjenka.

0: pojďme na e-mailovou poštu. Vše nejlepší k 75. narozeninám. Můj milý Vašku, tak to začíná e-mail, který právě čtu. Přeji ti moře zdraví, pohody a spokojenosti. Jsem šťastná, že tě mám stále po svém boku. To ti ze srdíčka přeje manželka Renata, syn Václav s rodinou a vnuci Pavel, Kuba, Petr, Vašík, Štěpán a pravnuk Dominik. Posílají dědovi pusu z Moravského Krumlova. Děkujeme. A poslala tento e-mail Renata. Takže to bylo jedno přání a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Měl jsem frajárku lidová Vojtaračický a cymbálová muzika Morava.
1: Český rozhlas Brno. Měl

Krásná písnička nám dozněla, přátelé, opravdu. A pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Tak přímo čtu. Na oslavu 3 generací do Břeclavy přání letí od bábienky pro její děti. Milá Zdeničko, Klárko i Agátko, ať vám štěstí trvá nejen nakrátko. Srpen vám všem rozdal krásu, 3 generace žen a hlasů. Jedna krev a jedna rodina, každá se v té druhé prolíná. Všechno nejlepší k narozeninám, zdraví, lásku, úspěch všeho druhu přeji vám v tomto srpnovém kruhu. Vaše maminka, babička a prababička Malenovská. Tak to bylo krásné přání a pojďme na písničku další. Miloslav Richard Procházka, Jaroslav Kopečný, Co to husky a Mistřiňanka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a máme tady další přání. Dobrý večer, včera měl narozeniny kamarád a muzikant pan Pavel Stojaspal z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přejí syn Pavel, dcera Maruška, dcera Anička, rodiče, bratr Ludvík s rodinou, dcera Liduška, sestra Kateřina s rodinou a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak a ještě jedno přání tady mám a je to spíš takové pozdravení od Broňka Uhra pro jeho kamarády Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a rád by jim poslal písničku. Samozřejmě pošleme. Tak a kteráže to bude? Vladimír Pfeffer, Tichý večer a Moravěnka.
0: Český rozhlas Brno.

Dozněl nám krásný valčí, který pro nás zahrála Moravěnka, zaspívala nám Jarka Kachyňová, Joška Šmukař, Tichý večer, a my se budeme věnovat vašim e-mailům, tak pojďme na ně. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a muzikanta Pavla Goroše z Nivnice. Hraje v dechové hudbě Nivničanka na klarinet a písničku posílám i jeho ženě Aničce a posílá to kamarád Broněk. Tak a ještě jedno od kamaráda Broňka tady máme. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou z Jestrání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. A písnička bude to vlastně taková celá směs slovenských písní lidových a budou tuto směs pro nás hrát Skaličané.

přátelé, celá směs nám dozněla. Doufám, že jste si třeba některou zaspívali a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Hudební dárek jen tak pro radost, potěšení zahřátí u srdíčka s přáním krásného zbytku léta, ať zaletí na Slovensko do Horné Súče a potěší tam dlouholetou pravidelnou posluchačku tohoto krásného pořadu a také členku Českého rozhlasu Brno, a to paní Angelu Chupačovou, s přáním pevného zdraví, radosti z každého dne a boží požehnání do každého dne po boku milující dcery Ellen. A jelikož Ellen tento měsíc měla též jmeniny, tak o píseň se, holky, prosím, podělte vy dvě také s Eleniným dlouholetým přítelem Vikinem Krovinu k jeho letošním významným narozeninám. Vám, naši milí, přejeme. Závěrem jmenovaným s rodinami přejeme neutuchající elán, optimismus, radost každého dne, bok po boku s přáním toho nejcennějšího, pevného zdraví a božích darů do každého dne s úsměvem na tváři. Vám od srdce přeje Věra s Pavlem s tímto malým hudebním dárkem od srdce k vám, ke krásnému dubu na Slovensko. Předali jsme a hrajeme. Písničku Zdeněk Baťka napsal Valčík, kde se sně zatůlal, budou zpívat sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti.

0: Tak, vážení a milí, pojďme na další přání, která tady máme. Ráda předám. Tak je to tady toto přání, ano, teď jsem musela odbliknout. Dobrý den, prosila bych vás zahrát Jiřce Magdalové z Pítína, ale žije v Holandsku. K narozeninám hodně štěstí, zdraví a pohody přichází popřát Marie Beňová z Pítína. Tak to jsme předali. A přátelé, máme tam také telefon samozřejmě a já vítám ve vysílání pana Bohumila z Hevlína. Vítejte.
1: Ano, jestli ta paní je Magdalová, tak to jste asi nějaká rodina vzdálená, ale nevadí. Já bych chtěl popřát...
0: Ano? Ano, slyšíme se.
1: Já bych chtěl popřát paní Jitce dobré spaní, dobré sny a moje ženice Zdeníce taky dobré spaní a dobré sny. Já nemám co, já se tady nudím, tak venku je moc teplo.
0: Je teplo,
1: tak
0: že?
1: Tak telefonuju, no, je teplo. Takže
0: teplo.
1: A vám přeju taky hezké zbytek večera a vašemu panu manželu, on má dobré pořady v televizi. V rádiu je vždycky v neděli dopoledne, takže jemu taky děkuji.
0: Jida, asi si nerozumíme, můj muž už není mezi námi a tak to asi nějaký omyl.
1: Tak to byl možná opakovací pořad, no. Oni teď o prázdninách hodně opakujou.
0: A jaké jméno tam zaznělo?
1: U mě?
0: Ne, toho pořadu.
1: Pan Veselý, ale teď nevím křesní jméno zrovna.
0: No tak to není můj manžel, prosím, aby nedošlo k omylu, prosím, ano?
1: Tak promiňte.
0: Ne, nic se neděje.
1: No to a nevadí, tak vy jste volná, já jsem volný, co bychom dali Vánoce dohromady?
0: No, prosím.
1: Je sranda, že?
0: To je opravdu velmi, velmi úsměvné, velmi milé. Takže ale tak všecko zvládáte a máte optimistický hlas, takže já vám přeji vše dobré.
1: Akorát nemá kdo říct dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano. Tak nashledanou, ať se vám daří. Tak a já si tady vezmu ještě jeden telefon. Halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady blahopřání s písničkou.
2: No, dobrý večer, bych řekla. Prosila bych zahrát přítelovi zítřejším narozeninám hodně, hodně zdravíčka, hodně síly do dalších let a tomu přeje přítelkyně Irena.
0: Ano, a paní Ireno, váš přítel se jmenuje jak?
2: Josef Vala.
0: Výborně, a vy voláte odkud, paní Ireno?
2: No, teď volám od něho z Bořetic.
0: Výborně, tak mi jenom kam, odkud ten telefon, jak si zamířil k nám. Tak ano. My se s vámi rozloučíme, děkujeme za telefon a samozřejmě písničku rádi pošlem za chvilku.
2: Ano, děkuju.
0: Ano, takže pojďme ještě tady na přání, které tady mám. Tak, chtěli bychom poblahopřát dceři Adélce k 16. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů v tenise, rodina Kinclova a Rambouskova. Tak, ať se všechno daří, to je paráda. Tak a dáme písničku, přátelé. Máme tady polku Jana Slabáka, Ivany Soukalové Po dědině a bude hrát Moravanka.
3: Český rozhlas Brno.

Vážení a milí, právě posloucháte směs, která se nazývá Javorinka, hraje ji pro nás mistříňanka. No a polku po dědině si poslechneme poté. Tak dobrý poslech.

Přátelé, pojďme, máme tady ještě jeden e-mail, pustíme se do něho. Dobrý den, chtěl bych popřát panu Tomáši Fráňovi k jeho krásným narozeninám. Hlavně zdraví a mnoho úspěchů v podnikání. Děkuje Jaroslav Drochytka. Tak to bylo přání a já ještě tady mám písničku jednu, tu slibovanou Po dědině a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou od mikrofonu. Vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Kolstrunka mladšího Právě pro tebe název a budou nám hrát nebo hrají nám Kumpánovi muzikanti. Přeji vám pokojný večer.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Korunu hráze brněnské přehrady čeká oprava. V září se na více než rok uzavře. Část bytů v domově s pečovatelskou službou v Boskovicích čekají opravy. Jihomoravané si v letošní sezóně přivezli ze zahraničí více než stovku infekcí. V noci čekáme skoro jasno, postupně až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí ji novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku, potvrzuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
2: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
1: Boskovice opraví část bytů pro seniory v domově s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. Město schválilo výběr stavební firmy, která bude mít rekonstrukci na starost. Radnice za zakázku zaplatí téměř 7,5 milionu korun. Jde o třetí etapu postupné modernizace. Řemeslníci během této etapy budou pracovat ve 12 bytech a jedné kanceláři. Upraví koupelny, aby byly bezbariérové, a taky vymění elektroinstalace nebo rozvody. V celém zařízení je celkem 39 bytů a město je postupně opravuje. Jihomoravští hygienici letos zatím evidují více než 100 případů infekcí ze zahraničí. Ty si přivezli cestovatelé z dovolených, hlavně ze vzdálenějších destinací. Podle Renaty Ciupek z krajské hygienické stanice se lidé v zahraničí nakazili třeba žloutenkou typu A nebo průjmovými infekcemi.
3: Takové ty exotičtější salmonelozy, uplavice, případně parazitární střevní onemocnění. Máme 6 případů infekcí přenášených komáry, jako je horečka deng nebo horečka s takovým velmi exotickým názvem chikungunya.
1: Město Třebíč chce společnosti SKT, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které se firma dosud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost, kterou vlastní svazek obcí pro komunální služby, bude podle starosty Třebíče Pavla Pacela z hnutí pro Třebíč částku několik let splácet. O prodeji bude rozhodovat městské zastupitelstvo.
0: Počasí.
1: Večer a v noci na jihu Moravy čekáme skoro jasno, postupně až oblačno. Nejvyšší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude polojasno, teploty do 30 stupňů. Povene slabý proměnlivý, přes den mírný jihozápadní vítr a zítra bude biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na silnici 1/38 mezi Moravskými Budějovicemi a Želetavou. Kolona je stále na D1 ve směru na Vyškov mezi 204. a 209. kilometrem. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Pivíč.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.
1: Že to pivo...

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo třevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná.
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě z nojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ušteckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Rýdlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Rýdlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Rýdlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Rýdlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata, a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty vlaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši předci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenenie. Stal sa laureátem ceny Tvúrčí Afrika, ktorá je udelována osobnostem dlouhodobie a významne prispívajícím k rozvoji kultúrnych vztahov medzi Českou republikou a zemiami Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiálne vysvietlenie. Z nej ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Znie to skoro neskutečne, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraniční věci, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i nadále?
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohohle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. a v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Mm-hmm. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to hodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Mm. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémově to není.
2: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historie. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle. Tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky. Češi byli, někteří byli s námi. Pokud nechce, má právo.
0: Srdce se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinká ty detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno máma říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benín, můj, nalýval slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá nějaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Coquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinile slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den, podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinile. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 550.

0: 3.
1: Začíná zámecké léto, pěkný večer a příjemný poslech.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč není někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kroky, kde jsem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek jako taky tajně a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náhře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj Rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní. Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubic 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy.

Vánoci a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba, nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si normálně kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselení to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, veme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář, ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě, to je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině.

0: Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
1: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
2: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
1: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
3: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
1: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
0: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
5: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz. Počasí. Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín, nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
6: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl také malou otázku.
7: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
7: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.

0: Radio.
1: Cože? V Radio Luxemburg?
0: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
1: No pánové, co teda?
0: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

zpíval, měl jsem baculaté ručičky. Sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

Netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jí za ženu pojal. Kdo jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě.

0: si koupím prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to poslyšte, říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
7: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
7: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
7: Je z prvního století.
8: To bude světová událost.
7: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
9: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
10: Lucerně prostě.
9: Lucerně nahoře, a... no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
11: Ne domů.
9: No, Milda, ne domů.
10: Ne domů.
9: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
10: Když říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
9: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A ta Zavša říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
12: Ano.
9: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřijáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
12: Oni chtěli mysleli, že se perem.
9: Ano. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
12: Jo.
9: No. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
13: To je pro nervy, no jo.
9: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
12: Jistě, to je pro psychiatra. To
9: nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
12: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, no. S tohle větou, no. A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
12: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
14: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
12: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
14: To se nedivím.
12: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten. Až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz. Samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
6: Pečeně, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš,
7: nepřivézl hrzinu,
6: jako nezřeš, jako nezřeš,
4: slyšel si otázka na to správné výši, pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
6: Hotová
4: vražda!
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, jo?
9: Koukám. To, že tě pustila.
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: No, máš zase nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budeš čeživ, píš.
9: Šumár, já kolik si koupil těch kytek.
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně. Byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika.
5: Já jí vedu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
8: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
8: Ne, vůbec to právě.
5: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
9: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
8: No to jsem jim jak znásilnit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
8: Co učiní gentleman mého kalibru?
9: Ne, prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
8: Já jsem volal.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na devíce. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, urej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly, a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu.
1: Volala už Jiřina, moje paní,
2: myslím. Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdravá.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No ale ostatně, jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klovou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám,
2: pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych snad...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No.
4: Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych nerad...
3: Samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
3: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeme. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
4: Že mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
5: A co pak jich trápí, pane Munk?
4: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
5: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
4: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
5: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
4: Jsem mešuga a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
6: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
7: To mě bude taky zajímat.
8: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
7: No. O, takhle je ten.
8: No, slovo, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
6: A kde další části otázky, pokud...
7: No, právě.
4: Proč jste se tolikrát ženil?
6: No, to
7: ne,
6: ani
7: to
6: ne.
7: Tam nebylo.
6: Ale jestli jste šťasten v manželství.
7: Šťasten.
8: To je tak. Podle mého názoru. Manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
6: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
8: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
7: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
8: Mí drazí, má drahá, a máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
7: Je to strašně podstatné.
8: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk pan Miloš Kopecký zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlí.

0: zbavení? Dědí se staré křivdy, nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků, spojuje vás nějaký společný zájem, nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:03 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v starou osedlici, tady s tou jsou Prchatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme starý Prchatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči, nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme starý Prchatice Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda starý Prchatice Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pol ve Vlachově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku. Já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a který, no, kdo přijde, tak přijde, no, je mi to jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou.

0: No.
1: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
0: Prosím?
1: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
0: starý ve vašem městě? Ve Ostrově bydlím od narození.
1: Takže
0: mě 56 tam let.
1: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
0: No, když se přistěhuje někdo do nový ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
1: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
0: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takového kousacího a prostě kousal s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipnout, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no, tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
1: No. Takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku.
0: No,
1: byla jste někdy
0: teďko
1: vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
0: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano a můj syn taky, takže vlastně když jsou teďko nějak budou v říjnu volby, tak vlastně
1: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
0: Tak hatičích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
1: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: Prosím.
0: Něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak, mě tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: že je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění, jakkoliv z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání, hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaroslav, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuji za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický Vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem jí zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na to, je to hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově, žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany, takoby, ale jestli se to bere jako na plavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že jakoby, ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak, mm-hmm. jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, jakoby, že jako já každý rok, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, je to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že takhle v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémy taky většinou nemám, jako dokážu se pobavit s každým, a kdo mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže kdyby mít ještě chuť a náladu, tak se zítra ještě můžete ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Byla jako náplava furt. Tak je těžko říct, tohle to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo taky vybráte budu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: A kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, protože jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě vlastně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem mi takhle tím to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, protože mám město rekordů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tady traduje o nás a to je takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a to taky se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře. Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě
1: silně,
0: v Pelhřimově,
1: no.
0: Přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: no,
0: s ní.
1: No, to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je ta bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla to dálka, ano, nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě už bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátkosti, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě posloucháte, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. To je první naplaveně nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale ta se tak nějak nepočítá. Potom další naplaveně nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo pak potom jsem měl v průběhu nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dala hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byly tam přivedeny inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady do dnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebujete tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příkladujím, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se on někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze, takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedy neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručím vám štamplu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené, ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, že jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: v bruchu. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte, já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že no a bydleli jsme v nájmu a naším jako přáním nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal v slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no takový uvítání teda jsem ani nečekala. No ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takovej společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému sousedu?
1: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoc, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátelů jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
0: No, Stando, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no, tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnili do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo. Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden pod paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuju se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho

0: zrovna na to venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No, to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit. A nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici. Třeba aspoň blízkosti vašeho domu. Nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trojbusu, u nás jezdí se i v Koutovici trojbus, tak prostě každý ho pozdravit. Ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let. Jo, i když jsem se přistěhoval a byl mi 60 skoro, nebo 50, tak potkávám 20 let toho kluka, nebo má ahoj. No a nedělčovým věcím a kamarád.
1: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
0: Řekl bych strašně důležitý. A asi takhle. My jsme s manželkou Trempové, teda bývalý Trempové, protože já jsem potom osilpl, dostal jsem takzvaný zelený zákal, tak teďka se zdržujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti a jde kolem nich dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, kteří bydlí s váma ve vchodě nepozdravím. Ale to jde odstranit. To tak tom dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
1: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdraví.
0: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
1: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobré ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s brácho jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupil dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo. My s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jurško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsem v Olomouci a jsem spokojený.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová. Pokračujte.
1: Uh-huh. A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodní lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně. Ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být. Ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi. Nebo ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovali nikdo, to jsou mladí lidi. No, máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví. Ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče, ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdnin, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe. No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Když já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každého. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit, tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, pa naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké
1: vesnice? Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pán vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, to... nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale... No, tak to moc ne, to jako, to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no, některé mi už teda 88 taky. No, tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jeře.
0: Mm-hmm. No, máte tam mnoho společenských akcí?
1: No, teďka ne, no, bývali... A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, tak dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezky a přeju vám hodně zdraví.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 3:15. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce. Jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich stala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, uh-huh. To je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdijou tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chybí ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, tak jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, já, jako ona zemřela, co se jí stalo, teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo, já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala. Jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív, to se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. Po 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu, která velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivíz, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak takhle hojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji,
1: Máme
0: Marie.
1: Tady, prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi. Ano.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kručí pešek, co to povídáš? Co to meneš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? A přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. Jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl,

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na děloci? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To nás táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1954.

0: 1963, nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
1: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako má tohy. Ty zahodíš desítku.
2: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
1: Jak to myslíš?
2: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrhne, zarobíme normativ.
3: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
2: I direktorskou židli.
1: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
2: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
1: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
0: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
4: Neutíkej mi!
5: Hazar Lužiku!
4: Hazar, to je hrozný!
5: Co je hrozný?
4: No úroveň těch lidí, co máš tady.
5: Co se ti stalo?
4: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
5: No počkej, koho to myslíš?
4: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
5: Soudru Kubánku, na moment.
6: Dobrý den.
5: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
6: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
4: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
6: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
5: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
7: Lojzo, to není metlice.
4: Že?
7: No to je lipnice roční.
4: Tohle? To krokom jsem sral ty...
7: Tu máš.
4: Ukáž. No jo, to je lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
6: Naschledanou.
7: Naschledanou.
0: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
8: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
7: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
8: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
7: Před jakou vrátnicí?
8: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
7: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
8: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
7: no,
8: samota
7: no,
8: jen pro náročné.
7: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
8: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
7: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne? No,
8: maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
9: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
8: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
9: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
8: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
9: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
8: No, tak já pomalu půjdu, pane.
9: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem seženil velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No vidíte, všechno se miniaturizuje.
8: No všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
9: No kde? No venku, pod čírákem. Bude to pro ně náramně romantické.
8: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
7: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
8: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
9: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
8: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
9: No. A udělal jste to někdy?
8: Ne.
9: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Ha. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
8: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
9: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
8: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
9: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
10: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvý. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejlíp. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k nejde karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to o toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty němož všechny sotkom si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, ale já budu tý. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáště.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já, jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano. No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Málo, Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víš, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No.
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Tmaruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíš Maria, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky ten můj kamarád z vojny lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Proč to? Je, ty jsou ale frcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Nebo to jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiláku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to poledoval.
9: Já.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec lká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
9: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
10: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
11: To, já nic nevidím.
2: Pláběry by šli z krků. By šli. Nebo v ohnivý povětle. To fičelo, to fičelo.
11: Tak dělej, já
2: nemluv. Mordelante, trento.
11: Ty, co jsi
12: ty to brumláš?
13: Hej, psa! Myslím pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pometlo.
12: To jsem...
13: Tak mám čím podpálit v kamnu.
12: To jsem musí něco říct.
13: Tak to řekni.
12: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu do tréto, tréto. Kručí písek.
13: Co?
12: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo. No.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od staroměstského jezu, jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt líbeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Líbeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: Ano. Kde pak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: mám sedět pořád sám, když je v tůni místo pro dva? Proč mám sedět pořád sám, když ledničku mám?
1: Proč mám sedět pořád sama, sama mezi chaluhama? Puškvarce chci za muže, on mě ve všem pomůže.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srsky.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švelit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
3: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo,
12: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne,
12: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
13: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
12: Hmm?
11: Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
13: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.